0: Na voda odhalily nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu proto upozornil SMS-kou obyvatele, aby vodu až do odvolání nepili a ani ji nepoužívali k vaření. Omezení se týká také lokality Zahájí. Zatím není jasné, kdy bude omezení odvoláno. Česko má podle prezidenta Pavla příležitost nabídnout partnerům v NATO letoun L-39 Skyfox pro protidronovou obranu. Řekl to na návštěvě Národní gardy v Nebrasce.
1: Česká republika jako jedna z mála zemí, ne jediná země naší velikosti, která je schopná vyrábět letadla různých kategorií od designu až po prodejní servis, tak by měla uvažovat trošku komplexněji a pokusit se nabídnout něco jako komplexní službu. Skyfox je nenáročný, pokud jde o pořizovací náklady, provoz použitelný jak pro průzkumné role, případně pro bojovou podporu, pro výcvik, anebo pro stíhání rychlejších dronů.
0: Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v presklubu promlouval o komunálních volbách a hodnotil také rok pod taktovkou nové vlády. Zmínil také to, co udělala vláda předchozí špatně, že dopustila současný stav.
2: Pracujeme na tom, abychom byli připraveni, protože ta porážka Andreje Babiše je zjevně nevyhnutelná. Vláda Andreje Babiše tady zdražuje lidem život. Teď kvůli krokům Andreje Babiše vzrůstají úroky hypoték. To třeba znamená, že domácnost, která si půjčila na bydlení třeba 8 milionů korun na 30 let, tak se jim kvůli Andreji Babišovi zdraží teď splátky hypotéky třeba o 3000 korun, což není málo.
0: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Koalice 80 zemí vyzvala v OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Odsoudila útoky Iránu a jemenských Husíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl ministr zahraničí Bahrajnu Abdel Latif bin Rashid Zayani. Golman Marek Kalida kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise Fatscheru rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. Předseda etické komise Holub k tomu říká.
3: Při ukládání trestu pro hráče Marka Kalinu etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace ovlivňování zápasů. Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
0: 29-letý Kalina se dopouštěl přečinu od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: Pátek bude oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině Čech zpočátku polojasno, ráno a dopoledne možné mlhy, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike.
0: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiš musí doplnit důkazy, sněmovna podpořila spoření pro mladé a Trump prosazuje 3 kroky k ukončení války. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ve sporu o žalobě internetové firmy Seznam.cz na premiéra Babiše Krajský soud v Praze Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Žalobu firma podala kvůli 12 výrokům, kterými podle ní předseda vlády poškozuje její pověst. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Předseda pirátské strany Zdeněk Hřib v presklubu promlouval o komunálních volbách a hodnotil také rok pod taktovkou nové vlády. Zmínil také to, co udělala vláda předchozí špatně, že dopustila současný stav.
2: Tak asi to, že se nám stále ještě zjevně nepodařilo vysvětlit dostatečnému počtu lidí, že Andrej Babiš se tady obohacuje na jejich účet a na jejich úkor a také na úkor jejich dětí. Protože ty dluhy, které tady Andrej Babiš a jeho vláda vytváří, to jsou dluhy, které se budou muset zaplatit. To jsou dluhy, které budou platit vaše děti.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa prosazuje v jednáních o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou 3 hlavní kroky. Ty mají vést k jeho deeskalaci. Jde o energetické příměří, otevření černomořského obilného koridoru a jednání ve formátu Spojené státy Rusko-Ukrajina. Útočník Václav Sejk věří, že by mu mohl sedět styl nového trenéra české fotbalové reprezentace Santiho Denii. 24-letý hráč očekává na hřišti podobné úkoly jako v olomoucké Sigmě, kde působí na klubové úrovni.
3: Já jsem dost ambiciozní a tím, že jsem v 21. byl 4 roky, tak člověk na to byl zvyklý nějakých 7-8 let vlastně po každý v nějaký nominaci bejt a samozřejmě mě to teď trochu zamrzelo, ale o to víc možná jsem teď natěšený a připravený na to tady bejt.
1: Sejk v nominaci nahradil zraněného slávistu Tomáše Chorého.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek bude oblačno a zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: vy na frekvenci 1?
1: No, no jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Jsme s manželkou našetřili nějaký peníze a si zajedeme k benzínce.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: Pro párek, mějte se krásně, kupte si očici.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

spěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí, letí dlouho.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Voda z oddolené vody je závadná. Česko může na to nabídnout letoun Skyfox a fotbalový golman dostal trest na 20 let. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Rozbory vody v obcích zásobovaných z vodu jemu oddolena voda odhalily nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu proto upozornil SMS-kou obyvatele, aby vodu až do odvolání nepili a ani ji nepoužívali k vaření. Omezení se týká také lokality Zahájí. Zatím není jasné, kdy bude omezení odvoláno. Česko má podle prezidenta Pavla příležitost nabídnout partnerům v NATO letoun L-39 Skyfox pro protidronovou obranu. Řekl to na návštěvě Národní gardy v Nebrasce.
2: Česká republika jako jedna z mála zemí, ne jediná země naší velikosti, která je schopná vyrábět letadla různých kategorií od designu až po prodejní servis, tak by měla uvažovat trošku komplexněji a pokusit se nabídnout něco jako komplexní službu. Skyfox je nenáročný, pokud jde o pořizovací náklady, provoz, použitelný jak pro průzkumné role, případně pro bojovou podporu, pro výcvik, anebo pro stíhání rychlejších dronů.
1: Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v presklubu promlouval o komunálních volbách, hodnotil také rok pod taktovkou nové vlády. Zmínil také to, co udělala vláda předchozí špatně, že dopustila současný stav.
3: Pracujeme na tom, abychom byli připraveni, protože ta porážka Andreje Babiše je zjevně nevyhnutelná. Vláda Andreje Babiše tady zdražuje lidem život. Teď kvůli krokům Andreje Babiše vzrůstají úroky hypoték. To třeba znamená, že domácnost, která si půjčila na bydlení třeba 8 milionů korun na 30 let, tak se jim kvůli Andreji Babišovi zdraží teď splátky hypotéky třeba o 3 000 korun, což není málo.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Koalice 80 zemí vyzvala v OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Odsoudila útoky Iránu a jemenských Husíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl ministr zahraničí Bahrajnu Abdel Latif bin Rashid Zayani. Golman Marek Kalida kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise FATCHRu rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. Předseda etické komise Holub k tomu říká.
4: Při ukládání trestu pro hráče Marka Kalinu etická komise přihlédla jak velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace ovlivňování zápasů. Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: 29-letý Kalina se dopouštěl přečinu od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině Čech zpočátku polojasno, ráno a dopoledne možné mlhy, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiš musí doplnit důkazy. Sněmovna podpořila spoření pro mladé a Trump prosazuje 3 kroky k ukončení války. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ve sporu o žalobě internetové firmy Seznam.cz na premiéra Babiše Krajský soud v Praze Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Žalobu firma podala kvůli 12 výrokům, kterými podle ní předseda vlády poškozuje její pověst. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v presklubu promlouval o komunálních volbách a hodnotil také rok pod taktovkou nové vlády. Zmínil také to, co udělala vláda předchozí špatně, že dopustila současný stav.
2: Tak asi to, že se nám stále ještě zjevně nepodařilo vysvětlit dostatečnému počtu lidí, že Andrej Babiš se tady obohacuje na jejich účet a na jejich úkor a také na úkor jejich dětí. Protože ty dluhy, které tady Andrej Babiš a jeho vláda vytváří, to jsou dluhy, které se budou muset zaplatit. To jsou dluhy, které budou platit vaše děti.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa prosazuje v jednáních o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou 3 hlavní kroky. Ty mají vést k jeho deeskalaci. Jde o energetické příměří, otevření černomořského obilného koridoru a jednání ve formátu Spojené státy Rusko-Ukrajina. Útočník Václav Sejk věří, že by mu mohl sedět styl nového trenéra české fotbalové reprezentace Santiho Denii. 24-letý hráč očekává na hřišti podobné úkoly jako v olomoucké Sigmě, kde působí na klubové úrovni.
3: Já jsem dost ambiciozní a tím, že jsem v 21 byl 4 roky, tak člověk na to byl zvyklý nějakých 7-8 let vlastně po každý v nějaký nominaci bejt a samozřejmě mě to teď trochu zamrzelo, ale o to víc možná jsem teď natěšený a připravený na to tady bejt.
1: Sejk v nominaci nahradil zraněného slávistu Tomáše Chorého.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačno a zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, eKondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A přejeme hezké páteční ráno.
3: Jsou to zprávy a Lucie Šmídová.
4: Hezké ráno. Policie zasahovala ve VZP a farmaceutických firmách. Vodu z vodojemu Odolená voda není možné pít. Nehody komplikují provoz na Pražském okruhu a na D48. Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Zásah podle zdravotnického deníku souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Vodu z vodojemu Odolená voda není možné používat k pití. Odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou například Hoštice, Husinec, Klecany nebo také Zdiby. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí. Kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěno náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Dnes lidé opět můžou vyrazit do škol, univerzit a dalších institucí v rámci Noci vědy, dříve Noci vědců. Letošní téma akce je zaměřeno na komunikaci jak v přírodě, tak v technologiích. Proč je třeba vědu lidem přibližovat, řekla Frekvenci 1 za Noc vědy Dana Kardová.
5: Protože spoustu lidí má to slovo věda vlastně jako takové strašidelné slovo, tak si myslím, že to bylo i na popud Evropské komise z toho důvodu, abychom vědu, vědce a vědkyně přiblížili co nejvíc široké veřejnosti, abychom ukázali, že to jsou normální lidé, kteří chodí běžně mezi námi, ale zároveň tu práci, kterou dělají, tak je vlastně vědecká a prospěšná veřejnosti a tomu životu kolem nás. A je to vlastně i kvůli tomu, abychom tu vědu popularizovali, takže nějakým způsobem ukazovali ta složitá témata.
4: Na většině míst bude Noc vědy od 17 do 22 hodin. Vstup na akci je většinou zdarma. Hokejisté Hradce Králové mají na kontě první domácí vítězství v novém ročníku Extraligy. V předhrádce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2 a zabrali po dvou porážkách. Dnes je na programu 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Bez porážky je i Kladno, které hostí Plzeň.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Dneska bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může slabě pršet. A nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů.
6: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: Bouralo se na D48 a na Pražském okruhu.
7: Dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na Pražském okruhu na 11. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. Místo nehody průjezdné pouze levým jízdním pruhem, počítejte se zdržením okolo 15 minut. A na 28. kilometru dálnice D48 z Ostravy na Frýdek Místek blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda osobního vozidla do Svodidel. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A na Frekvenci 1 startuje ráno s Mírou Michálkem a Lubkou Poníželovou.
2: Jsme přítomni, hezké ráno.
3: Krásné ráno, tak na sněžce nám nasněžilo, zima je tady.
2: Ne.
3: Teda, jo. Nasněžilo a roztálo, ale to se nepočítá. Prostě na kamerách byl vidět poprašek sněhu a je to poprvé vlastně v této sezóně, takže prostě je to tak, no.
8: Zima je v lese, zima je na poli, na Štrbském, bez nebesy na zemi.
3: Jo, zima byla i dneska ráno u mě v autě, musím říct.
2: Ale aspoň je tady jasná ukázka toho, proč se ten kopec jmenuje Sněžka.
3: Jo.
2: Hezké ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Za 4 minuty bude 16:45, přejeme hezké ráno.
1: Jsi nastydlej, nebo jsi začal mutovat?
0: Tam začalo, já jsem nemutoval.
1: Ty jsi nikdy nemutoval? Chceš mi říct, že se s takovým dlouhá jsem narodil?
0: Se přesně takhle. Dobrý den. Dobrý den. To je máma.
1: Toto.
0: Matka.
1: Toto.
0: Tak pojďme radši na horoskopy, ne? To tvrdil přece Petr Janda tady, ne?
1: Jo.
0: Že se s takovým hlasem narodil. Já jsem se už s takovým hlasem narodil.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Dobré ráno, milí přátelé, vítejte u pátečních horoskopů. Svátek slaví Zlata a Zlatuše. Blahopřejeme. Luna v rybách přináší příjemné chvíle spojené s prožitky ducha i těla, které vás potěší a obohatí. Co čeká váhy? Narozeninoví oslavenci si večer pořádně užijí. Máte zase příležitost ukázat se v plné kráse. Štíři, i vám se bude dařit za předpokladu, že se nebudete zbytečně šťourat v minulosti. Střelci, máte své příznivce i odpůrce, ale neukazujte předčasně hned všechny trumfy. Mohl by je někdo vzít za své. Kozorozi, vaše změny nálad překvapí i vás samotné. Z lehké apatie přejdete do radostné euforie. Konečně se začíná něco dít. Vodnáři, budete-li jen trochu pozorní, vaše soukromí může dostat nový impuls. Díky němuž to mezi vámi opět zajiskří. Ryby, pocítíte velkou chuť někam si vyrazit. Oznámíte-li to včas, bude vás víc. Berani, hvězdy se na vás usmívají, s chutí se vrhnete do víru událostí. Před vámi je velmi plodné období. Býci, měníte se jako chameleon a partner se ve vás nevyzná. Zaměřte se na něco, co dělá dobře vaší duši, a zkuste se víc usmívat. Blíženci, jste odborníky na flirt. Přesně víte, co chce kdo slyšet. Nadějné příležitosti zaznamenají osoby narozené v červnu. Pocítíte příval pozitivní energie. Radci, nejlépe se budete cítit večer doma mezi svými. Užijte si domácího komfortu a chutné krmě. Lvi, účastníte se setkání s přáteli a pobavíte se, jak už dlouho ne. Jedete-li někam, buďte na cestách pozorní. Pane, máte-li nějaké pochyby, nezmatkujte, čas pracuje pro vás. Milí přátelé, na nudu si určitě stěžovat nebudete. Dnešní konstelace vám nahrávají k navazování nových kontaktů, k návštěvám koncertů, divadla či kina. Využijte této možnosti, pobavte se a uvolněte. Přeji příjemný prodloužený víkend, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Trocha toho ranního humoru. Co si o tom myslíš?
1: Že je to dobrý nápad, ale nevím, jestli na to já v pátek mám.
0: Ne, je tady Jana s Bikešem, samozřejmě jako každý pátek. Pojďme si poslechnout další z vtipu.
2: Já mám jeden takový ten, taky ten kovbojský, to já mám hrozně rád. Jo. No, ne, on sleze z toho koně právě, kovboj. Rozkopne ty dveře, vleze do toho salonu a má tu ruku na té pistoli a říká: kdo tady měl sex s mojí ženou? Ticho a zezadu se ozve: na to nemáš dost nábojů, kámo.
0: Michal 6, že jo?
3: Lačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybírá

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme.

0: A hezké ráno, 2 minuty před 7:30.
1: Krásné
0: řešili jsme
1: ráno.
0: Že nasněžilo dneska, tak nedočkavci už můžou vyrazit na běžky.
1: No, ono se to zase dostalo, že jo?
0: To, co jsme řešili minule, že vlastně, kdy se počítá ta první, jako rekord první sněhové nadílky, když vydrží a je to souvislá vrstva.
1: Přesně tak. No, tak včera se to objevilo na chvilku na kamerách, ale tak jako je to docela hezký, na to, že máš vlastně teprve září. Jinak dnešek většinou pod mrakem, ty největší odpolední teploty mezi 13 a 18 na horách jen kolem 9. A dobré je, že si dneska opravdu užijeme ty teploty i pocitově, že bude pocitově mezi 13 a 18, protože dneska by měl konečně ustat ten silný vítr.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
5: Jděte.
6: Fun Play originál série se vrací.
7: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
8: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
9: U nás se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
0: Teď je přesně 6:30, krátké zprávy a Lucie Šmídová.
10: Dobré ráno, strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než 100 snímků a z toho 5 televizních i filmových premiér a předpremiér. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků, kteří nemají dostatečnou znalost italštiny. Podle italské vlády je cílem nových pravidel posílit integraci.
3: Frekvence 1.
11: Doprava.
10: A podíváme se na ranní provoz.
12: Dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na Pražském okruhu na 11. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. Místo nehody průjezdné pouze levým jízdním pruhem, počítejte se zdržením okolo 15 minut. A na 28. kilometru dálnice D48 z Ostravy na Frýdek Místek blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda osobního vozidla do Svodidel. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A přejeme hezké ráno.
1: Krásné páteční, mám tady jeden rekord, koukala jsem na to absolutně nevěřícně. Já jsem totiž nesnášela Rubikovou kostku, prostě mi to nešlo.
0: Já jsem ji miloval a nesnášel jsem ji až ve chvíli, kdy jsem ji potřeboval složit.
1: A já jsem na to měla trik.
0: No to jsme měli všichni. Pojďme si říct, kdo měl jaký trik, jo? Začíná Lubka.
1: Já jsem odlepovala ty čtverečky a přelepovala jsem je.
0: Ok, já jsem vydloubal ty rohové kostky. A snažil jsem se přehodit jinam.
10: U nás ta kostka patřila dědovi, tak já jsem nic takového dělat nesměla.
0: A naučil tě to aspoň?
10: Nenaučil, ale moje dítě to umí.
1: Jo, a za kolik?
10: Jo, třeba 2 minuty. Jo. Nic, jako není to žádný rekordní, ale pro mě jo.
1: Ale umí to. Takže malá 6letá.
10: Ano.
1: Liam.
0: No.
1: Překonala ženský světový rekord ve skládání...
0: Šestiletá. Já nezdá.
1: Ženský světový rekord ve skládání... Oni ještě nemají ten mozek zatížený, víš, ničím jiným, podle mě. Ty děti malý. Za 4 sekundy 27 setin. 4,27 sekundy. Normálně to vlastně to je tak, jakože ona má tu kostku jako v ruce a ozve se takový to...
0: A je to hotový.
1: Mhm.
0: 4 sekundy.
1: Jo, já mám kamarádku, tím
0: to
1: zdravím.
0: Co to bych nevypil ani pivo na ex. To není možný prostě. To byla dobrá soutěž, vidí, kdo složí dřív Rubikovku, nebo kdo vypije pivo.
1: No, já mám kamarádku a ona byla na víkend, takhle někde právě se zaplatila kurz skládání Rubikovy kostky, teďka, protože jak se to začalo vracet
0: no.
1: A ona to má pod minutu teda.
0: To vůbec nevím, to se musím podívat, kolik stojí kurz skládání Rubikovy
1: kostky.
0: Počkej, já mám tady našeho písničku mezi tím k tomu. Mám hrozně rád.

0: Hledám, kolik stojí ten kurz. Vidím, že je spousta návodů na YouTube, teda, jak složit.
1: Ano, jsou to prezenční kurzy pro začátečníky, metoda 3x3 i pokročilé, větší kostky 4x4 či 7x7.
0: Mně stačí ty 3x3, dokonce 2x2 jsem, mám pocit, někde viděl. No, stojí to kolik? Máš tam někde cenu?
1: Ne, počkej, dá se to naučit, dá se to koupit na Slevomatu, ale teď to momentálně není v nabídce.
0: Aha.
1: Ale snažila jsem se najít tu cenu, no, ale nevidím ji.
0: No,
1: ale
0: to prostě,
1: jsou, prostě jsou na to kurzy. Míra Michálek a Lubka.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Singapur platí lidem za čtení. Chce omezit nekonečné scrollování na mobilech. Co vy na to?
2: Beznadějný. To jsou takový pokusy.
1: Ať to je fajn, ne? 15 minut a dostanou body a potom za ty body...
2: No ale je to beznadějný a dokonce je to napováženou, jo? Protože vy musíte reflektovat ten vývoj lidí, to tak je. A musíte to přijmout. A tahle ta představa, že je dobrý číst jaksi něco jiného a literaturu nebo něco a nebejt na mobilu, to je představa z jiný doby. Je to stejně tak napováženou, jako když někdo to zcela odmítá, protože říká, že ho to nezajímá knížky nebo já nevím, tak tohle je stejný extrém, myslím si já. Prostě nechte to bejt, jako to je věc každého jednotlivce, jestli si chce číst, nechce číst, jestli chce bejt celý dny na internetu, ať si tam je, to je jeho věc. To taky neznamená žádnou diskvalifikaci, ani kvalifikaci.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 6:41 musíme na frekvenci 1 prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio. Já možná budu no.
0: Tak pojď, proto si začala už jako rychle.
1: Takhle se budu tlačit ten bod pod nosem a zkusíme to.
0: Jo.
1: Tak pojď.
0: Kolik metrů čtverečních kůže má na sobě člověk?
1: Ty vogo. Berme to, že je to 1,70 m krát. Jde o to, jestli seš krajinová, nebo jestli seš růžičková,
0: no
1: že?
0: No tak je to v průměru samozřejmě, ale...
1: Ale tak počkej, 1,70 m, já bych řekla, že to může být třeba, protože je to vlastně kolem dokola, že jo, takže to musím dostáhnout
0: do... Už jde algoritmy nějaký,
1: ne? Ne, algoritmy ne, jenom matematiku. Já bych řekla, že to bude, dejme tomu, počítejme průměrného člověka 1,80 m vejška, krát přibližně ten metr, když je to kolem dokola, no, tak řekněme, že je to... Metr osmdesát
0: kůže, říkáš, že máme na sobě zhruba.
1: Myslím si, že to nejsou 2 m².
0: Dobře, doplňková otázka, kolik ta kůže váží?
1: Ne. ale minimum, přátelé, no? Jestli to chcete svádět na to, že dneska bylo vyšší číslo na váze,
0: tak je to minimum, jo?
1: tak je to minimum. Nevím, kolik může vážit kůže, no. Tak jako když 70% je voda, tak není 70% voda, to je blbost.
0: To je v pivu.
1: Počkej, nevím, kolik váží kůže. Ježiš, tak člověk spočítá tady plochu.
0: Flákni něco.
1: Já nevím, tak kůže může vážit 5 kg.
0: Dobře, tak jo, za chvilku.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.

0: váží lidská kůže a měří. Tak říkala jsem, že do 2 metrů čtverečních.
1: Jsi typovala, no.
0: No.
1: Spočítala jsi to vlastně velmi rychle.
0: No.
1: Spočítala jsi to dobře celkem. Takže si to zasloužíš. Dospělý člověk má 1,5 až 2 metry čtvereční kůže.
0: Takže 1,8 to bylo opravdu jako...
1: No, která váží...
0: Ano.
1: 4 až 10 kilo.
0: Kecáš!
1: No, takže evidentně jako...
0: Mě
1: v minulém životě si byla lidojet.
0: Ne, mě biologie
1: a máš to nakoukaný.
0: Strašně jako by bavila.
1: Jo.
0: Vlastně až, ale bylo to podle mě prostě samozřejmě těma lidma, co tě učili.
1: Učí, jo. A jako no. Ta praktická část biologie tě bavila, nebo?
0: No, je to na těch lidech, co tě učí.
1: A ty na ní.
2: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
3: Najděte.
4: Fun Play originál série se vrací.
5: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
4: Nová mise.
6: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali.
4: Nová výzva.
7: Ono se vždycky něco stane.
4: Extraktoři. Nová série už teď pouze na OnePlay.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

0: po 7 hodině.
1: Prachy, prachy, prachy. 16 500 už pro vás máme v posledním slově.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod.

0: Malí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue! First minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
12: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
13: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
14: Hezké ráno přejeme.
15: Zprávy je Lucie Šmídová.
16: Dobré ráno, věda se večer opět přiblíží veřejnosti. Tenistky zabojují o finále poháru Billie Jean Kingové. Nehoda nákladního auta s dodávkou komplikuje provoz na Pražském okruhu. Jak spolu komunikují lidé, příroda nebo moderní technologie, ukáže letošní Noc vědy. Do škol, univerzit a dalších zapojených institucí mohou návštěvníci vyrazit už dnes. Kde najít program a jak se zapojit, popsala Frekvenci 1 za organizátory Dana Kardová.
17: Je program vlastně po celé České republice. Máme pokryty všechna krajská města a vlastně i městečka, která jsou vzdálená třeba od těch univerzitních center nebo od těch vědeckých center. Takže je dobré se podívat na ty stránky a tam si rozkliknout podle toho města, v jakém jste, v jakém bydlíte nebo v jakém městě se chcete na tu akci podívat. Případně na mapy.com se můžete podívat, když zadáte Noc vědy, tak ono vám to ukáže přesně místečka, která jsou vlastně zapojená do Noci vědy, tak tam se můžete taky podívat.
16: Na většině míst bude Noc vědy od 17 do 22. Vstup na akci je většinou zdarma. Na železniční koleje dal opět někdo kamení. Do kamenů naskládaných na kolejnici najel ve středu na večer vlak na trati v České Lípě. Nehoda se obešla bez zranění. Škoda je minimálně 100 000 korun. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení. Nejde o první případ na tomto místě. K přípravě uhlířských špaget na základní škole v Ujezdu nad Lese jídelna použila vejce po minimálním datu trvanlivosti. Uvedla to ve čtvrtek hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno 18 případů salmonelózy, 41 osob je v nemocnici. Onemocnilo nejméně 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlým vejci. Podle ředitele školy jsou personální změny velmi pravděpodobné. České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Semifinále se v Číně utkají se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin.
13: Frekvence 1. Počasí.
16: Dneska bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může slabě pršet. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů.
18: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
19: Frekvence 1.
13: Doprava.
16: Na cestách se teď zdržíte na Pražském okruhu.
20: Dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na Pražském okruhu na 11. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. Místo nehody je průjezdné pouze levým jízdním pruhem, počítejte se zdržením. Z důvodu kolony dochází k blokovému odvalování v tunelu Cholupice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
16: A po zprávách už mají na Frekvenci 1 slovo opět Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
14: Čekal, že řekneš Radeček. Mají slovo opět.
21: A Radeček.
14: A Radeček. Já tady celou dobu přemýšlím, co jsou vlastně uhlířský špagety, o kterých ty jsi mluvila, ty způsobily ty trable tam u vás. Lucka, mimochodem bydlí, to jsi ráda, že už nemáš děti na základce.
16: Jako bylo to ofous. Bylo to ofous a ještě Daník je takový jako vděčnej strávník.
14: Takže by si přidal
16: takže
14: ještě.
16: Takže on by si ještě přidal.
14: Hele, každopádně hledám, co jsou uhlířský špagety, protože to slyším poprvé v životě.
21: Připálený prostě.
14: Ne, právě, vůbec,
21: to jsou víš, do toho zamíchaný vajíčka.
14: To jsou normální karbonáry, ale po česku.
21: Po česku, přesně tak.
14: Po česku, takže se smetanou.
21: Ano.
14: Klasika.
19: Míra Michálek
13: a Lubka Ponížilová.

0: 21 vám přinášíme spousty hezkého a taky samozřejmě nadělujeme. Nadělovalo se mimochodem i včera.
1: Je to tak, Alena a Václav od nás dostali skvělé tablety. Co pro to udělat?
0: Takže, přátelé, něco pro vás máme, dobře poslouchejte. Je to skvělý tip, jak zhodnotit své úspory, pokud vás v případě jakýchkoliv investic děsí složité podmínky a skryté háčky, koho by to neděsilo.
1: Přesně
0: to
1: tak.
0: To si pojďme zas říct.
1: VUB banka přináší spoření bez limitu s atraktivním úrokem a bez zbytečných omezení.
0: Tak, nemusíte si posílat povinný měsíční příjem, platit určitým počtem plateb kartou, ani investovat a není tu ani horní limit na výši vkladu, takže se zhodnocují celé vaše úspory.
1: Velkou výhodou je také denní úročení. Zatímco většina bank připisuje úroky jednou měsíčně, u spoření bez limitů se připisují každých 24 hodin.
0: Takže svoje peníze navíc máte kdykoliv k dispozici a zřízení i vedení účtu je bez poplatku. Všechno vyřídíte samozřejmě jednoduše online, nikam nemusíte chodit, a to na vub.cz.
1: No a abyste mohli zařizovat online, potřebujete právě ty skvělé tablety, o kterých jsme mluvili. Tablet Lenovo Idea Tab 11 je ideální volba.
0: Je tady spousty specifikací, jo?
1: Ano.
0: QHD display, 8 GB ramka, 128 GB paměť a dotykové pero. K tomu samozřejmě, to je potřeba.
1: Tak, krásná cena, díky které si Alena a Václav mohou spoření bez limitu od VUB banky vyřídit online.
0: Tak věřím, že už na tom makají tedy. Tak hezké ráno.
1: Dobré jutro.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme

0: se stát úplně příznačná písnička k tomu, co se stalo. Mm-hmm. Asi jste to zaregistrovali, ale Eva Farná kvůli obrovskému vyčerpání musela přerušit natáčení 5. dílu Superstar. Mm-hmm. Prostě tělo řeklo ne, no. To si tak člověk jako myslí, že vydrží všechno a ono se potom ukáže,
1: to
0: že to tak
1: musí být
0: opravdu...
1: ale fakt jako blbě, když zrušíš natáčení Superstar.
0: Ona odešla vlastně v průběhu toho natáčení, jo, tak to bylo. Ona si prostě myslela, že všechno vydrží, jenomže prostě to nešlo, bylo to po náročných velkolepých koncertech v Edenu, se tenkrát točil ten 5. díl. No a no. Tak prostě to bylo chvíli bez ní, no.
1: No, tak snad už je to v pohodě všechno, my jdeme hrát o peníze, co?
0: Jo.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak, mluvili jsme o tom, máme pro vás 16,5 tisíce na čísle 257-400-999.
1: Tak, tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno.
4: Dobrý ráno, tady Hanka z Náchoda.
1: Ani, moc vás zdravíme, tak ježiš, vy tam taky. Máte nějak divoko.
0: Teď jsou to zvířata?
4: Máme tady veselo v práci.
0: Jo, takhle.
1: 7.20 už máte veselo?
4: No jo.
1: Pátek, že jo, pátek.
4: No právě pátek. Jo. A dlouhý víkend prodloužený.
1: A jo, vlastně na to zapomněl.
0: No, nám to nedochází.
1: My jak tady jsme i ve svátek, tak nám to vlastně jako úplně...
0: Tak pojďme na to, 16,5 tisíce pro vás máme.
1: Věta od skupiny Čechomor.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Tak co myslíte?
4: Martina.
0: Jo, Martina, takhle.
1: Zkusím o Martinu.
0: Martina.
1: 16,5 ve hře.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
1: Není to Martina.
0: Není.
1: Ale škoda. Partlovou samozřejmě, jasně, která...
4: Jasně. Ano, Partlovou.
1: ...vystupuje. No tak nevadí. Ani, zdravím... Jožiš, kdo tam tak hřve nezřízeně?
4: A to je Věruška moje.
1: Zdravím Věrušku. Ani, mějte se hezky, užijte si
4: taky
1: víkend.
4: Taky krásný den.
1: Tam taky. Nastřelený.
0: A 17 tisíc tam je, peníze, o které hrajeme ještě jednou dneska ráno.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: na frekvenci 1, tak příští týden se má vrátit babí léto. Otázkou je ale, jaký bude dnešek.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno, probouzíme se do ospalého pátečního dne. Velká oblačnost převládá na většině území Česka, ale deštníky a pláštěnky nechte doma, protože srážky z ní vypadávat nebudou. Až později v odpoledních hodinách začne zejména v Čechách oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty ale budou zůstávat také nízko. Nejčastěji se zastaví mezi 13 až 18, což jsou teploty mimochodem podprůměrné v porovnání s dlouhodobým normálem. Teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat také pouze kolem 9 stupňů. A není po ránu pozor na mlhy a nízkou oblačnost, které velmi výrazně snižují naši dohlednost. No a tak se ani nechce věřit tomu, že víkend už bude doslova a do písmene zalitý sluncem.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
5: Je minuta po půl osmé, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
6: Dobré ráno, o víkendu si nakupte v pondělí na státní svátek 28. září, tedy Den české státnosti, to tentokrát nepůjde. Během tohoto svátku musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních, kam spadá většina řetězců, zavřeno. V Hradci Králové hořela v průmyslovém areálu lakovna. Dva lidé se nadýchali kouře a skončili v péči záchranářů. Příčinu ohně hasiči zjišťují. Francie by se mohla stát terčem pokusu o dronový útok, jakému čelilo Lipsko a který Německo připisuje Rusku. Podle zahraničních médií to řekl francouzský prezident Macron.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Nehoda stále komplikuje provoz na Pražském okruhu.
7: Dopravní nehoda se vyšetřuje na Pražském okruhu u sjezdu na Zbraslav na 11. kilometru. Kvůli tomu je tunel Cholupice blokově odbavován. Do kolony najedete už za exitem Jesenice, počítejte s velkým zdržením. A porouchané vozidlo nepřehledněte na 28. kilometru dálnice D48 směrem na Frýdek Místek. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1. Největší zhůvěřilost, Míro, kterou si kdy jedl. Víš něco takového? Jako myslím kombinaci.
8: Jako kombinaci? No.
0: Nebo co jsi viděl, že někdo jí?
8: Jako obecně, teď jsem zrovna zase někde narazil na řízek s kysaným zelím. To jo. Jsem teda ještě nikdy neskoušel. Tvrdí se, že to není tak blbý. S knedlíkem to mají Němci jako běžně.
0: Oni to mají
8: my na to nejsme zvyklí, stejně jak smažený syr s rýží, že, což mají ve Slovinsku.
0: A to mám i kamaráda, který
8: v Maďarsku, myslím.
0: No. Který je Čech a taky to takhle jí, jo.
8: No, nejhorší je k tomu ta tatarka, rozumíš, abych ještě pochopil tu rýži jako k tomu smažáku.
0: To
8: ta tatarka k rýži mi přijde divná.
0: Hele, co jsem zažila včera já, no. Jo. Byla jsem tam u nás nahoře, jsou takový jako ty prodejny těch jídel a byl tam tatínek s chlapečkem, jo. A chlapeček si objednával knedlo vepřozelo, ale bez knedlíku s hranolkama.
8: Jo, no tak to je taky dost teda. Hranolky se zelím a s vepřovým, jo.
0: Ono to... Jako pořád si myslím, že to líp zní, než vypadá na tom talíři.
8: To si umím představit, že to vypadá opravdu strašně.
0: To teda. Jako vypadá fakt... Fakt zvláštně.
8: Já mám oblíbenou hospodu, že kam chodím velmi často, je to v centru, je to klasická jakoby pro štamgas typu, ale zároveň je to hodně vyhledávaný. Hmm. Právě cizincema, tam se vždycky velmi bavím. Minule.
0: Tam co si dávají cizinci?
8: Nějaký Aziat tam byl a měl, myslím si, že nějakou tlačenku možná, nebo nějaký busty, párky, tak něco.
0: No, no.
8: A měl to takhle položený na tom talíři všechno i s tím chlebem a měl ten příbor a i ten chleba suchý. Si krájel tím příborem. Pak si na to dal, tak asi napích ten párek tomu, nebo co to
6: A to je vtipný, že to bývá naopak, že většinou vezmou knedlík do ruky.
8: Do ruky, vlastně to jsem taky dělal.
0: No, vlastně jako pečivo. Jako
8: ale protože je to napsaný jako bret v tom, podle mě, nějaký, jak je to houskový
0: jako knedlík, no.
8: Tak je to takhle nějak napsaný a oni chudáci takhle drží v ruce ten houskový horký knedlík, který se jim ohlíbá. A teď tam jako lžičkou nějak jako lžícujou ten guláš, jak tomu koušou do toho knedlíku. No.
0: Má tak dobrou chuť a dobré ráno.
8: Taky to děláme v zahraničí, v klidu.
0: Jasně.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Největší změna lékové legislativy za 20 let, mohou zmizet některé příbalové letáky. Co vy na to?
2: No nevím, já se v tomhle vůbec nevyznám. Příbalové letáky, to je vždycky velmi nebezpečný číst, protože tam se dočtete, co všechno vám ten lék může způsobit. Zároveň vás upozorňuji, že nenesou zodpovědnost za ty rizika, které způsobí. Takže po dočtení si řeknete, jestli stojí za to končit život zrovna s touhle tabletou.
1: Ale oni to dřív nevsali, ale teďka tam píšou třeba jeden z 10 pacientů ano. Má tohle, jeden z milionů má tohle a já to úplně miluju.
2: No na to jsou předpisy, že to musí psát, aha, aby jste byla takzvaně informovaná, že jo? Protože zejména Evropská unie lpí na té informovanosti, to je každá webová stránka, že přijímáte cookies, ale vychází to z inteligence Evropské komise a lidí, kteří to dělají, která je nižší výrazně, jak vidíme, právě z toho, že řada těch opatření jsou nesmyslný.
1: No a teď tam nebudou ty příbalový letáky, to bude strašné místo v té krabičce, mně přijde, že tam je velmi často ten leták tak nacpaný.
2: Jo, tam je to narvaný, no a ještě to tím mikropísmem, no. 45 řečech, kromě češtiny. Druhá pravda je, že měla byste dostat informaci, o tom není pochyb, abyste si neublížila, ale mělo by to být vymyšlený trochu jinak, no. A nemělo by to být, že to rozbalíte ten příbalový leták a máte plný pokoj papíru, že jo? Protože zjistíte, že byl na milionkrát přiložený jako malý papírek a když rozbalíte, tak jste celá papíru.
1: A už nikdy nezabalíte.
2: No, to nejde dát zpátky. Ne?
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: tady spousta legrace na frekvenci jedna, přátelé, to je vždy, když za námi dorazí Tomáš Fíla. Je tady samozřejmě hezké ráno, Tome.
1: Krásné dobré ráno.
2: Je tady poslední den našeho výjezdu z Peter Legwood a chodím zdravě. Poslední šance vyhrát poukaz v hodnotě 5000 korun nebo jeden ze dvou dárkových balíčků v hodnotě 2000 korun.
0: Tak otázkou, kam Tomáš dnes vyrazí, povídej.
1: No tak, protože je pátek a to je těsně před víkendem, to už se v podstatě slaví, tak dnes jedeme na místo, které si to rozhodně zaslouží, a tím je Brno. Na Lidické 20 nalezneme prodejnu Peter Legwood, my tam opět budeme, a to přesně v 10.00, takže jako musíme to zkrátit, já už musím vyrážet.
2: Jo? Jasně,
1: víme,
2: jasně,
1: jak se to začíná štosovat. A první tři, kteří přijdou a správně odpoví na otázku, kde se vyrábí zdravotní obuv Peter Legwood, tak ti jsou automaticky ve hře o vlastně poukaz na nákup této zdravotní obuvi v hodnotě 5000 korun a druhý a třetí místo bude odměněno vlastně dárkovými balíčky v hodnotě 2000 korun.
2: No a pokud vás zajímá, proč si Peter Legwood oblíbili lidé, kteří tráví hodiny na nohou, je to právě díky kombinaci lehkosti, pohodlí a možnosti obuv upravit tak, aby dobře seděla na noze.
0: Jednoduše všechno najdete na internetu na peterlegwood.cz anebo chodím zdravě.cz. Tomáši, upaluj, my se uslyšíme.
1: Takže všem ještě jednou při pátku krásné ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

ale zároveň jsem velký realista. To znamená, že možná to není o tom, že bych si přál, když padá hvězda, něco. Je to spíše o tom, že jako člověk se snažím vysílat do vesmíru určitá přání. A já doufám a čekám, že se mi vrátí. V dobrém. Frekvence 1.

0: Hezké ráno, za chvíli bude 8, frekvence 1 s vámi. Nahlížel jsem do zpráv, mluvit se bude o tom, že je noc vědců. Nebo respektive vědy. No, tak kdybyste chtěli vyrazit, tak samozřejmě můžete. Já tam budu provázet.
1: Já tam budu pro vás.
0: Tak za chvilku podrobnosti.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou.

0: vyhrajeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
3: Go!
2: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
4: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Přejeme vám hezké páteční ráno.
7: Zlevňování paliv na konci roku Maria, brzdilo.
6: No, počkej, většina tak lidí... tohle sem nepatří, tak.
8: Ne, patří sem úplně jiná. A sice Lucie Šmídová.
6: Počkej, ale ještě chvilku, něco povídejte, holky, jo? Já tady musím si něco přepnout.
8: A nemůžeme si povídat o těch zprávách?
6: Zmílená neplatí.
9: Klidně můžu říct, co v těch zprávách bude.
7: To bychom mohli.
6: Tak povídej.
9: Policie zasahovala ve VZP. Opozice oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě a s velkým zdržením počítejte po vážné nehodě na Pražském okruhu. Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu podle zdravotnického deníku, souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Poslanci by se mohli k hlasování sejít příští týden. Dnes lidé opět můžou vyrazit do škol, univerzit a dalších institucí v rámci Noci vědy, dříve Noci vědců. Letošní téma akce je zaměřeno na komunikaci jak v přírodě, tak v technologiích. Proč je třeba vědu lidem přibližovat, řekla Frekvenci 1 za Noc vědy Dana Kardová.
10: Protože spoustu lidí má to slovo věda vlastně jako takové strašidelné slovo, tak si myslím, že to bylo i na popud Evropské komise z toho důvodu, abychom vědu, vědce a vědkyně přiblížili co nejvíc široké veřejnosti, abychom ukázali, že to jsou normální lidé, kteří chodí běžně mezi námi, ale zároveň tu práci, kterou dělají, tak je vlastně vědecká a prospěšná veřejnosti a tomu životu kolem nás. A je to vlastně i kvůli tomu, abychom tu vědu popularizovali, takže nějakým způsobem ukazovali ta složitá témata.
9: Na většině míst bude Noc vědy od 17. do 22. hodiny. Vstup na akci je většinou zdarma. Pardubice budou mít více lidí na přechodech na ochranu školáků. Městská policie zaučuje dobrovolníky.
11: Do výběrového řízení se tady přihlásilo už celkem 9 lidí. Nechybí seniori ani lidé v produktivním věku. Ti všichni mohou mezi 7 a 8 ráno nabídnout svou pomoc u přechodu. V Pardubicích navíc za tuhle službu dostanou 200, které mají být spíše poděkováním než platem. Na rozjezd nastoupí k přechodům ještě se strážníkem a po zaučení pak budou moci hlídat děti samostatně. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Hokejisté Hradce Králové mají na kontě první domácí vítězství v novém ročníku Extraligy. Předhrávce 4. kola porazili Liberec 5-2 a zabrali po 2 porážkách. Dnes je na programu 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Bez porážky je i Kladno, které hostí Plzeň.
5: Frekvence 1.
8: Počasí.
9: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může slabě pršet a nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů.
12: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
8: Frekvence 1.
5: Doprava.
9: velkým zdržením počítejte na Pražském okruhu.
3: Kolona po dopravní nehodě na Pražském okruhu směrem na Ruzyni by se měla začít rozjíždět, ale silný provoz to může komplikovat. Počítejte stále s velkým zdržením už od Modletic. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 8. kilometru na 20 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: A po zprávách už mají slovo opět Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
6: Který je hezké ráno páteční.
8: Krásné ráno, Česko dohnalo Německo. V cenách za nákup.
6: Ano, to jsem někde viděl to srovnání.
8: Jo.
6: Když si vezmete v potaz ještě to, že i v Německu to zdražuje.
8: No.
6: Jo.
8: V podstatě oni to dělali v Česku, Německu a Polsku.
6: Mm-hmm. Ve stejném obchodě, myslím,
8: stejném
6: to bylo.
8: Ve stejném obchodě, přesně no. Tak. A oni teda i Poláci zdražujou. Mm-hmm. Teda jako docela výrazně. Ale každopádně, kdybychom si měli vybrat, jestli je Česko blíž Německu nebo Polsku, tak v těch cenách rozhodně Německu.
6: Chtěli jsme do západní Evropy.
8: Jsme tam.
6: Bohužel jenom cenama. Výplatama nikoli.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Marek Němec byl s námi v týdnu na Frekvenci 1. Vy jste docela dlouhou dobu moderoval pořad pro děti tam.
1: Já teď jedu z něj.
0: Ještě furt to moderujete.
1: Absolutně. Jako absolutně fakt? Bez konkurence, no samozřejmě.
0: Teď tím, že už mám jako velký holky, no, že už vlastně nemám ten přehled.
1: No.
0: Tyjo, jak dlouho to je? To je přes 10 let, ne?
1: To bude 10 let, ale já třeba 22 let mluvím loutku ve studiu Kamarád. A to je pro mě UNESCO. A to je jako skvělý něco. Trysko Myšáka. 22 let. To je skvělý. To je pro mě návrat do dětství.
0: Aha.
1: Úplný, takže... Ano, Českou televizi a její dětskou tvorbu si považuji a pořád, ještě vždycky, když tam vlezu, jako dneska jsem se koukal do té kamery a říkám si, ty bláho, ještě jako, no, ještě můžu.
0: Ještě můžu.
1: Ale kdo ví, jak dlouho, přátelé.
0: Já jsem chtěla využít tohle tamu právě k tomu, že tam se dávaly různý takový víkendový typy a tak,
1: ano.
0: A nemáme nějaký víkendový typ?
1: Máme víkendový typ, jo, to bude těžký.
0: Aha.
1: Máme víkendový, takhle.
0: Něco hezkýho, no, jako kam rád jezdíte?
1: Jo, takhle můj osobní víkendový typ. No, já mám rád kopce, takže já, když můžu, tak jedu ideálně Český středohoří. Prostě krásný, vydupat si na Milešovku. Hezký, zkusit se podívat dolů nebo cokoliv, co prostě zavání trošičku přírodou, projít se někde v Lukách. Myslím, že ještě teď to stojí za to, tak jděte ven a potkávejte lidi. To mně připadá, že je to nejlepší, co může být. Frekvence 1.

0: Hezké ráno, ve čtvrt na devět, jedna zásadní informace z fotbalového světa. A když říkám zásadní, tak tím myslím zásadní.
1: Přesně tak, poslední zápas Messiho za Argentinu se blíží. 6. října, v podstatě za nějakých 10 dní, po více než 20 letech. Za Argentinu nastoupil 207krát a teď si tipni, kolik v těch 207 zápasech nastřílel gólů.
0: Je, 200.
1: Jako hodně to bylo.
0: No, ale 200 to nebylo.
1: Asi. 200 to nebylo.
0: No, jak já mu věřil. No.
1: Bylo to 125 gólů. Mm-hmm. 125 hodně, gólů v dresu Argentiny.
0: To bude teda, jako Messi bude velká ztráta samozřejmě. Nezbývá, než těm ostatním zahrát písničku. Nesnáším loučení, jsem dál, aby mě máš. Takže Messi odchází tady, jo. A on bude asi hrát dál, předpokládám,
1: asi
0: někde jinde,
1: že jo? Už asi nebude v dresu Argentiny, no, už nebude v repre.
0: No jo, ty málo platili.
1: Ne? Já nevím, jestli se vlastně, vůbec nevím.
0: Když reprezentuješ svoji zemi, si
1: to
0: jako
1: je podle mě hrdo, možná nějaká odměna.
0: Tak něco tam bude, jasně,
1: jako
0: že jo.
1: Jako hrdost.
0: Ale je to vlastně taková povinnost.
1: Dobrý pocit na srdci.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: A my s úderem 8 jsem do toho naskočil, protože dnes nás na Frekvenci 1 čeká další kvíz a po tom absolutním fiasku z minulého týdne, kdy jsem opravdu po většinu byl třeba 50. od konce z té tisícovky.
1: Jo.
0: Ale rád to vylepšil letos, to je letos teďka.
1: No. Ty jsi měl nějaký, jako třeba ekonomii a tak, viď, ve škole?
0: Jo, jaký tam máte? Prozřed
1: to.
0: Já to chci dopředu, ať se můžu nastudovat.
1: Jak to říkal ten pán, co nám to říká, aspoň mě to pošuškejte. Fakt ti to mám prozradit?
0: Jo, řekni to. Jaký je dneska téma?
1: Čísla nelžou.
0: No. Tak to jsem zvědavej teda.
1: To může být zase cokoliv.
0: No, třeba jaký číslo byl ten známý robot, co ožil.
1: Jo, anebo kolik trpaslíků měla Sněhurka, viď?
0: Kolik jich měla, nevím, ale bydlo jich tam 7.

0: dnešní ráno. I dneska ještě teploty pod 20, ale pomaličku polehoučku se nám
1: krásně,
0: blíží babí léto.
1: U nás modrá obloha.
0: Je to tak, ale v podstatě ona bude tak jako většinou dopoledne v Čechách a odpoledne bude pod mrakem. Jinak nejvyšší odpolední teploty dneska mezi 13 a 18 na horách okolo 9.
2: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny? Go! Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
1: Přesně 8:30, čas na krátké zprávy, je tu Lucie Šmídová.
3: Dobré ráno, policisté i strážníci by měli podle návrhu skupiny senátorů ze všech frakcí získat pravomoc vykázat z veřejného prostranství až na 24 hodin ty, kdo závažně narušují veřejný pořádek. Lidé si dnes odpoledne mohou prohlédnout zrekonstruovaný průmyslový palác na pražském výstavišti. Na prohlídku se ale museli koupit vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za 2 hodiny. Obyvatelé západního pobřeží Mexika zpevňují obchody, pytly s pískem a opouštějí své domovy. Na oblast se řítí hurikán.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se na Pražském okruhu.
5: Kolona po dopravní nehodě na Pražském okruhu směrem na Ruzyni by se měla začít rozjíždět, ale silný provoz to může komplikovat. Počítejte stále s velkým zdržením už od Modletic. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 8. kilometru na 20 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A přejeme vám hezké ráno, je 25. září.
0: A mám tady takové ty pěkné světové dny, které se dneska nashromáždily a že jich je. Uh-huh. Krom toho, že je den vaření, takže dnes by měli uvařit i ti, co běžně nevaří.
1: Ne, ty by právě neměli. Jestliže je den vaření, tak prosím vás, nechte to těm, co umí.
0: Těm, co umí, dobře. Taky je světový den snů a den komiksů.
1: Komiksu. Nejlepší český komiks.
0: Čtyřlístek.
1: Jasně. Akorát málo kdo si to s tím spojí vlastně, že jo?
0: No, jasně.
1: Jak se to jmenovalo? Knihovnička. Knihovnička Čtyřlístek se to jmenovalo.
0: A vlastně tam jich bývalo daleko víc vlastně těch komiksů. Ale mě vlastně mě žádný jiný nebavil.
1: Ale mě to teda bavil.
3: Barbánek.
0: Barbánek nebyl.
1: Ten byl v Ohničku zadu.
3: Ten byl i samostatně.
1: Jo, jako samostatný komiks.
0: Já jsem teďka myslela v tom Čtyřlístku.
1: Myslela, jak byl ze začátku ty první díly, tam byl jenom Čtyřlístek. No. Ale potom později, myslím,
0: tam začali dávat.
1: No, tak co mě tam bavilo, tak to byly Strašidla na Hradě Kulíkově.
0: Jo.
1: Krbec, jo. Potom tam byl Polda.
0: To bylo fakt jako komiks. Já jsem začal, to bylo jenom to.
1: To právě začínalo jako komiks. Hmm. Potom Polda a Olda, to bylo o takovým skřítkovi. A ještě něco tam bylo dobrýho.
0: Křižovky byly na konci.
1: A většinou to byla kravina, no. A byly tam ty obrázky vepředu. Já jsem vždycky jaký hrozně chtěl, aby mi tam nějaký otiskli.
0: Jo, takhle, jakože. A poslal jsi někdy nějaký? Tak to byla možná ta chyba, Míro.
1: To byla ta chyba, no, ale pak jsem začal pracovat v rádiu, bylo mi, já nevím, 22 a nastoupila k nám, myslím, že nastoupila k nám holčina, která se chlubila tím, že jednou otiskli ve Čtyřlístku obrázek. A říkala mi, že i ví, ve kterým čísla, jak je sbírám, tak jsem v tom doma listoval schválně, teď jsem to tam našel a tam bylo napsáno Oldřiška 7 let nebo tak něco. Fakt. A říkám, fakt měla pravdu, tam mě teda.
2: Míra Michálek a Lubka Poníž.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Nový hokejový nápad z Ruska. Šéf KHL navrhuje, aby zápasy nezačínaly první třetinou, ale nájezdy. Co vy na to?
2: No, to je dost divný.
1: Víš, to je taková jako rozehřívačka, že si pojedou ty nájezdy a kdo vyhraje, tak případně, když bude remíza, tak dostane vlastně jakoby bod navíc.
2: No, tak to mění hokej, ať ho nechábejte, nebo ať si udělají svůj ruský hokej a hrajou si ho. A jinak já bych hokej nechal tak.
1: Oni si udělali výzkum v Rusku a vyšlo Rusku, jim, že fanoušci ano. mají nájezdy
2: rádi. Ano, ruští fanoušci si byli součástí ruského průzkumu a tak ať si udělají tohle ruský řešení. Ale my zbytek světa bychom zůstali rádi na původním hokeji. Oni časem zjistili, že podle průzkumu by lidi byli radši, kdyby nehráli s hokejkama, ale s deštníkama a budou v Rusku hrát s deštníkama, to by nám mělo být jedno.
1: A tak tam bude asi záležet na tom, co řekne ten, co zrovna bude jako vedoucí.
2: No v Rusku, ale.
1: No, jasně.
2: No, já myslím, že zbytek světa se tímhle výborným nápadem nezaobírá.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Přátelé, v týdnu s námi byla plavkyně Bára Sémanová, tak takhle před víkendem pojďme si udělat taký nestandardní tip na výlet. Aha. Báro, nejhezčí bazén v Česku. Je něco takového? Uměla bys říct?
1: Ty jo, teď mám úplně stres z toho. Mně se hodně líbí bazén v Pardubicích. Tam je hodně moderní, nerezový bazén, ale to zázemí je super. Já to mám vždycky z toho profesionálního pohledu, takže já tam mám prostě místo, kde se rozcvičit, místo, kde jít do wellness, ale myslím si, že i návštěvníkům se určitě bude líbit. Pak mám ráda bazén v Plzni.
2: A jako na Slovanech?
1: Na Slovanech, tam se mi taky dobře plave. A pak mám ráda můj rodný bazén na Motorletu. Na Radlicích, takže Pražané můžou vyrazit na Motorlet. Tam je to super, je tam zrekonstruovaná, nerezová vana teďko a je to krásný, prosvětlený bazén, jsou všude okna, takže to je hezký. Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Velmi obsazený telefon, ale zkusit to můžete, občas někdo vypadne a to místo se tam uvolní.
3: Já jsem tady zasyčila, chtěla jsem říct. 17 000.
2: To můžeš klidně. A k tomu telefon 257 403 9. Uvidíme, koho tam máme. Hezké ráno, tady Míra s Lukou. Kdo tam? Kdo pak?
4: Dobrý den, u telefonu Tomáš.
2: Tome, moc zdravíme, odkud voláte?
4: Z Radkova Lhoty.
3: Radkova Lhota může vydělat dneska 17 tisíc.
2: Tak, tady je věta.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak, co myslíte?
4: Zábava.
3: Zábava. No, prověříme zábavu.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Ani zábava. Bohužel, Tome, no tak nevadí, tak užijte si zábavu o víkendu.
3: Pětistovka navíc. Vy se mějte krásně, hezký víkend.
2: Naslyšenou. Takže to, 5 kilo přičítáme teď.
3: 17 500 posíláme směrem k dnešnímu dopoledni.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
7: Go!
6: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.

0: Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
3: a Marek Valášek.
0: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
8: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Nachystala je Lucie Šmídová.
10: Hezké ráno, děti ve školách budou učit o bezpečném chování na železnici. Fotbalovou 21. čeká závěr kvalifikace o Euro. Kolony jsou na Pražském okruhu a bouralo se na D11. Během letošního roku došlo na českých železnicích k nejmenšímu počtu tragických nehod. Dosud jich je nejméně za posledních 5 let.
11: Jak píše web veřejnoprávní televize, i tak na kolejích zbytečně umírá více než 200 lidí ročně. Strojvedoucí na pražském hlavním nádraží se denně setkávají s cestujícími, kteří nedávají pozor. Nejčastěji kvůli tomu, že spěchají. Některé přejezdy pak hlídají policisté a mají na těchto místech přibít i kamery. Zároveň by se zásady bezpečného chování na železnici měly dostat i do výuky ve školách v rámci dopravní výchovy. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
10: Vodu z vodojemu Odolená voda není možné používat k pití. Odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou například Hoštice, Husinec, Klecany nebo také Zdiby. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí. Kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěno náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Na Svitavsku budou lidé v blížících se volbách hlasovat také o větrných elektrárnách. Ty nejvýkonnější u nás chtějí investoři postavit u Kamenné horky.
12: Lidé tady budou mít možnost vedle volby zastupitelů také v referendu přijmout nebo odmítnout větrné sloupy. Podle starostky Lucie Podborské je totiž právě tohle hlasování jediným legitimním způsobem, jak mohou obyvatele vyjádřit svůj názor na projekt, který by výrazně zasáhl do života v obci, ale poznamenal i hodnoty majetku i podobu širokého okolí krajiny. Referenda o větrnících budou také v Dětřichově a Mikulči. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
10: Čeští fotbalisté do 21 let dnes v Azerbajdžánu zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Svěřencům Michala Bílka patří před zbývajícími 3 zápasy ve skupině B 2. místo. V Baku má utkání výkop v 15 hodin 45 minut.
8: Frekvence 1.
0: Počasí.
10: Dneska bude oblačno a zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může slabě pršet a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
13: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
0: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: Zdržíte se na Pražském okruhu.
14: Silný provoz způsobil zdržení na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlaticemi a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech a z opatrností bez držení projedete okolo nehody na 8. kilometru dálnice D11 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
10: 3 minuty po 9. hodině zprávy končí. Na Frekvenci 1 už je připravený Miloš Pokorný.
15: Hezké ráno, přátelé, máme pátek, máme 25. Samozřejmě dneska kvízíček ve 3/4. Lucie se usmívá, usmívá se vždycky, když se bavíme o kvízíčku.
10: Minule nic moc, minule jsem byla jenom 15.
15: Já myslím, že
10: je už to není, se dál o čem bavit.
15: Je to vlastně zbytečný neustále opakovat umístění první 20 a tak dále. I my tam občas jako nakoukneme, ale pak zase vylezeme zpátky.
16: Zprávy už skončily, víš to?
10: Nevyhazujte mě, co tady s vámi ráda budu.
15: Já zlatám všechno nejlepší
10: svátku. Taky přeju zlatám všechno nejlepší
15: svátku. A za chviličku budeme volat jednu legendu českého fotbalu, protože Milan Baroš se bude, no, ať to řekne sám za chviličku, ať to neřeknu za něj. V každém případě se na telefon velmi těším. Hezké ráno.
8: Miloš Pokorný na frekvenci 1. Radio Terminátor.

0: Posloucháte Frekvence 1 a já jsem slíbil, že budeme volat legendu českého fotbalu, legendu Baníku Ostrava a také mého milovaného Liverpoolu, Milana Baroše. Milan Baroš by měl být na telefonu. Milane, hezké ráno, ahoj, zdravím tě.
1: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
0: Ahoj. Tak prosím tě, tebe čeká velký den. A já jsem řekl, že chci, abys to řekl, abych to nepopsal, ty bys jenom řekl, no je to tak, no. Takže prosím tě, co se bude zítra dít?
1: No, jsem už v Ostravě vlastně od středy a zítra by se mělo dít to, že bych měl být poslední zápas jakoby mojí kariéry, kdy jsem pozval všechny mé kamarády a spoluhráče, s kterýma jsem prošel tou kariérou nějak a dali jsme dva mančafty dokupy. Samozřejmě ne všichni mohli přijet, protože mají nějaké povinnosti, nějaké zranění tam jsou, nějaké důležité věci, takže ale bude tu 40 kluků, s kterýma jsem prošel tou kariérou a měli bychom si zahrát 2x45 minut proti sobě nějak. No.
0: Tak kdyby si měl aspoň jako lehce ťuknout některá jména a i třeba kluky, který si opravdu dlouho neviděl a přijedou kvůli tobě.
1: A tak vlastně snažil jsem se to udělat, aby to bylo tak jakoby výběr světa plus Baník Ostrava, jeden mančaft a druhý mančaft by měl být jakoby co nejvíc podobný Euro 2-4, takže vlastně co jsme hráli s klukama na Euro 2-4 nebo byli v nominaci, tak většina jich tady přijede, samozřejmě někteří nemůžou díky reprezentačním povinnostem, jako je třeba Pavel Nedvě nebo Zdena Krigera, to nemůže být, takže ti budou, jinak ten mančaft je kompletní.
0: No,
1: a potom, co se týče Baníku, tak jsou to kluci, s kterýma já jsem vlastně začínal, když mi bylo těch 17, plus mix, s kterýma jsem končil, když jsem potom jakoby se vracel ze zahraničí a potom jsou tady tři kluci ze světa. No.
0: No, tak
1: ale to já mám za půl hodiny tiskovku, takže to ještě nemůžu.
0: Je mi to Milane, úplně jasný.
1: Jasně.
0: Řekni mi, na co se nejvíc těšíš z toho, protože je plno lidi se s tebou budou rozloučit. Co jako si říkáš, to bude taková ta šlehačka na dortu?
1: Tak vlastně já to dělal z toho důvodu ne kvůli už fotbalovým výkonu, protože víme, že nějaký věk už všichni ty kluci mají a máme a už to asi nebude ten fotbal, co jsme hráli na Euro 2-4. Ale právě na co se těším jsou ty lidi, protože já jsem vlastně končil kariéru v covidu a neměl jsem možnost
0: rozlučky
1: s stadionem. A nemohl jsem jim poděkovat za tu podporu, co jsem od nich dostával těch vlastně, já nevím, kolik to bylo, 20, dejme tomu přes 20 let té profesionální kariéry. Takže bych jim takhle chtěl poděkovat a ten zápas vlastně je de facto pro ně, aby přijeli na ten stadion, aby jsme si ještě jednou zatleskali, možná si pobrečili a tu kariéru tak nějak uzavřeli. No.
0: Tak skvělý. Tak ještě byť je plno, tak řekni, od kolika, kde se to koná, kdyby náhodou. Jel někdo takzvaně kolem a řekl, já se tam nějak narvu.
1: Jo. Tak zápas začíná v 15 hodin, samotný program, myslím, že brány se otvírají stadionu už od 12 hodin, kde bude spoustu jakoby doprovodných akcí a takový ten hlavní program představování sestav, Jarek Nohavica bude potom zpívat před zápasem, tak to začíná, abych se neplet, myslím, že 14:45, něco takového.
0: Skvělý. A ještě musíme říct stadion, kde to je.
1: No bohužel, bazaly to nejsou, poněvadž teprve budeme vystavovat.
0: Nový bazaly. Jako.
1: Ano, takže jsou to vlastně, kde hraje Baník Ostrava, momentálně se domácí zápasy a je to městský stadion ve Vítkovicích.
0: Bezva. Milane, moc si to užij. Pozdravuji chlapce, počasí by mělo být hezký a aj ta rozlučka dopadne na 100 prostě, ne na 100, 110, minimálně.
1: Dobře,
0: 110.
1: Já vám děkuji, budeme se snažit.
0: Ahoj, měj se hezky.
1: Díky, měj se, ahoj.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tak přátelé, již za 20 minut plus minus se otevírá naše registrační místnost, protože je pátek a při pátku tady máme kvíz Sestřelte Miloše. Ano, to jsem já, přátelé, a Míra je tady vždy se mnou, drží se mnou basu, prostě, protože já bych to sám nezvládl, ani ta psychika, ta náročnost.
1: Je to těžký.
0: Celé akce je prostě, já si musím ráno i trošku nadopovat, ne jako nic zakázaného, ale prostě.
1: Ani nic povoleného.
0: Tak něco mezi, ta česká ulička, no? Že to není zakázaný, ale úplně povolený. Ne, budeme se na vás těšit, samozřejmě bohatě stačí, když si rozkliknete www.frekvence1.cz, tam už vidíte moji báječnou fotku, tam jenom se zaregistrujete jako třeba Zlata, když má dneska svátek, nebo jakkoliv jinak a jdete na to. Musíte k tomu mít samozřejmě něco, s čím se můžete připojit, počítač, telefon, jakékoliv chytré zařízení a pokud by to z jakéhokoliv důvodu nešlo, což se může stát, že třeba tady koukám na stavbu a tady pán je v Jeřábu a tam se obávám, že asi na to nemůže, ale může poslouchat rádio.
1: Může koukat na nás.
0: On může koukat na nás, ale chápu, že to je tak zodpovědná věc, když je třeba má prostě na tom laně nějaký panel, nebo včera jsem tady viděl velké schody, jak tahle neuvěřitelný, ta logistika té stavby, tak tam může jenom prostě poslouchat a říkat si, tak to bych věděl, tak tohle, tu třetí bych nevěděl, pátou bych věděl. Takže toto je varianta. Takže přátelé, nezapomeňte, ve 9:45 se zaregistrujete a jenom minule jsme to už neopakovali, že my už to s Mírou známe z paměti, ale přeci jenom jde o správnou odpověď, ale taky o tu rychlost.
1: Jo, to vůbec zapomínáme říkat.
0: Že ta rychlost je strašně důležitá, protože u některých otázek, které jsou takové, jako že se dají odhadnout, tak si řeknete, teď já to trefil nebo trefila, ale tam jde fakt o tu rychlost, abyste byli mezi prvními. Protože to vás třeba může stát 100-200 míst, úplně, já to znám.
1: Já minulý týden
0: jako to zná.
1: Fiasko absolutní pro mě, takže tentokrát už jsem se koukračí na téma, předem se
0: dobře,
1: přiznám.
0: Dobře.
1: Ale neřeknu ti ho.
0: Dobře, ne. Takže ve 9:45 ještě vám to připomeneme, budeme moc rádi, když se zúčastníte.

0: Ten Sharp a Song You, taková už radiová trvalka, která patří mezi už prostě rodinné stříbro. Některých stanic, jako je Frekvence 1, a já tady mám...
1: Takže já, jo.
0: Já jsem...
1: Taková trvalka.
0: Já jsem...
1: Stříbro.
0: To, ale vlastně dá se říct, ano, rodinné stříbro, ano, Lucie je tady. Ano. Lucie, ještě se vraťme k tomu kvízu, mě zajímá jedna věc. Jestli, když klikáš, jestli klikáš okamžitě, anebo, a riskuješ jako i vzhledem k tomu, že chceš být rychlá, anebo jestli někdy váháš a třeba hlasuješ pro tu odpověď až třeba v půlce, když odjíždí, takový ten, jakože...
1: Váhám.
0: Váháš.
1: Jo, spoléhám na tu správnou odpověď, než na rychlost.
0: OK. A to nevím, jestli se pokaždé vyplatí. Já vím, že jsem jednou odpověděl, nebo párkrát jsem odpověděl vyloženě blbě. Ale stálo mi to méně pozic, než když jsem jako odpověděl dobře a váhal jsem strašně dlouho a byl jsem strašně pomalej.
1: No, takže... ale když to uhraješ na to, že budeš znát všechny odpovědi...
0: Tak to asi tam asi jo. Tam asi jo. Já jsem se tě snažil jako rozhodit spíš. No, dobře, malé zprávy.
1: Já jsem tě chtěla poradit a nenechal ses. Takže...
0: No, stříbro je stříbro.
2: Jako jsi zjišťoval, jak to dělá, pak si chtěl poradit jinou
0: variantu. No,
1: jak to nepůjde?
0: Že bych jí řekl, ale vydrž až do konce.
2: To bylo chytrý, člověče. Chytrý to bylo. Tak zprávy za chvilku.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
5: Najděte.
6: Fun Play originál série se vrací.
7: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
8: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
9: U nás se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
1: Dobré dopoledne u krátkých zpráv. Vodárny provádějí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena voda se zvýšeným množstvím olova. Kde nejsou cisterny, mají lidé pít jen balenou vodu. O víkendu si nakupte v pondělí na státní svátek 28. září, tedy den české státnosti, to tentokrát nepůjde. Během tohoto svátku musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních, kam spadá většina řetězců, zavřeno. V Hradci Králové hořela v průmyslovém areálu lakovna. Dva lidé se nadýchali kouře a skončili v péči záchranářů. Hasiči škodu odhadli na 20 milionů korun.
3: Frekvence 1.
10: Doprava.
1: A zkontrolujeme dopolední provoz.
11: Silný provoz způsobil zdržení na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlaticemi a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A z opatrností bez zdržení projedete okolo nehody na 8. kilometru dálnice D11 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Takže, Míro, ty už víš téma.
1: Já už vím téma, chceš ho vědět nebo ne? Nech si to ještě jako překvapit.
0: Já si to nechám, ale spíš mě zajímá, jestli tematicky pro nás muže ve zralém věku je to spíš téma, anebo jestli je to spíš takové...
1: Záleží.
0: Jakou optikou
1: moc, to jak to bude odborný a jak moc to bude ze života.
0: Říkal jsi odporný? V rámci záludných otázek bych to použil.
1: Za chvilku startuje kvíz se Střel Miloše. Důležité místo, kam se teď musíte všichni podívat, je www.frekvence1.cz. To je jasný.
0: Jinak mi tohle nejsou moje kosti ještě zatím, ale to je držák na mikrofon. Asi to musíme trošku promáznout. Tak se těším.
2: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
2: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

0: Přestřel Miloše.
1: Tak kamaráde.
2: Tak povídej. Tak povídej.
1: Dnešní téma zní čísla nelžou.
2: Tak to je hodně všeobecné. No, to tam může být zase.
1: Tam může být úplně cokoliv.
2: Je fakt to cokoliv.
1: Záleží na jaká čísla se nás budou ptát.
2: Jasně. Čísla nelžou, tak co tam vše. Můžou tam být nějaký jako rekordy, můžou tam být jako numerologie, můžou tam být, hlavně ať tam nejsou, ježišmarja, ať tam nejsou data, já už si nepamatuju data.
1: Láska data, teď jsme to hráli.
2: Víš, jako takový to jako Jan Hus, kdy a tak dále. Dřív jsem to věděl.
1: Na 12. století to vědějš.
2: No, jasně. No,
1: takže prosím vás, frekvence 1.cz, rychle do toho můžete naskočit, začínáme za 20 vteřin, blížíme se k tisícovce.
2: Skvělý. Jak je tisíc, tak já jsem spokojený.
1: Oba máme dnes napadený hlasy, teda.
2: Ano.
1: Takže to bude
2: někdo nás napad. Ivan Hlas nás napad. Tak vidíš, tak to je poslední vtipná věc, která mě napadla, že teď už přijde jenom ostuda.
1: Takže začínáme za 5 vteřin, frekvence 1.cz, pojďte se střelit, Miloše, dnešní
2: tisíc
1: téma zní, je to tam, dnešní téma zní, čísla nelžou a první otázka je taková to. Která zpěvačka pojmenovala několik svých alb podle věku, ve kterém na nich začala pracovat? Adele, Taylor Swift, anebo Rihanna?
2: Vím.
1: To ne, vím. A zase začínám blbě.
2: Vím.
1: Proč to je to tak těžký?
2: To vím.
1: Já nevím, že i kabáti, tři sestry. Tam si je Rihanna a Taylor Swift.
2: To vím. Protože to je Adele. To je Adele, ano. Tak to vím. To jsem věděl na 100%, bez diskuze.
1: Teda revival minulýho týdne začíná.
2: Tak, pojďme dál. Počkej,
1: 72. kamaráde. Super, drž se.
2: Nemůžem to zastavit. Pískej konec!
1: Co mají společného čísla 5, 7 a 9? Jsou to mocniny čísla 3, jsou lichá, jsou to prvočísla. Nevím.
2: Já dám prostě to, co z logiky věci, no. Tak jako.
1: Tenký se na zrušení pomalu, víš
2: jako
1: to?
2: No, ne, no. Tak jako z logiky věci prostě, no, tak jako no. Jsou to lichá čísla, no. Je to blbě. Je to dobře.
1: Blbě to mám já.
2: Jo, je to dobře. No jsou lichá, že tak jako, no.
1: Opravdu to
2: a jsem 195.
1: No, tak to
2: já jsem to hned dal a jsem 190. Už to začíná.
1: Jsem 948. Kámo. Která z těchto kapel tradičně nepatří do takzvané velké thrash metalové čtyřky?
2: Aha, thrash metalové čtyřky. Já si myslím, že vím. Thrash jako
1: já
2: vím.
1: Já doufám no. Taky teda, ale... Tohle by mě mrzelo, kdybych to...
2: Ale tady je to teda diskutabilní trošičku, no, protože já teda myslím, dávám Rammsteiny právě, no. A je to dobře.
1: Je to dobře, no. Já čtyřka, nemám... víš, tam jde o tu čtyřku,
2: já, ne, jasně, a... No, a trash jako je ještě jako víc než jako hard a víc než speed a to prostě si myslím. Hodilo mě to 60.
1: Super,
2: druhé
1: se.
2: Místo, díky
1: nám. A která událost dala číslu 1982 v československých dějinách mimořádný význam, tak...
2: To no tak to není, snad asi víme.
1: Úplně ne, tak je to sametová revoluce, rozdělení Československa, Pražské jaro. Tak to snad to mám dobře.
2: Tak to snad, tak pokud to není chyták zase.
1: Ne, tohle nemůže být chyták, snad
2: tak
1: to je to sametová revoluce, samozřejmě, no.
2: Tak, no, ale to asi věděli všichni.
1: Všichni ne.
2: Ale čekal jsem trošku.
1: Miloš, 63. místo, já jsem na 757. A se něco, je něco jinak. Martin na prvním místě. A kdo stvárnil agenta 007 ve filmu Špion, který mě miloval? No tak to nevím teda. No nevím. Mm-hmm. Sean Connery, Timothy Dalton, Roger Moore, nevím.
2: Já teda jsem celkem bondolog, ale pletou se mi ty názvy, jo. Takže já si myslím, že to je prostě, teď už to řeknu, Roger Moore. A je to Roger Moore!
1: Miloši!
2: Da.
1: Ale tady se situace obrátila. Miloš je 13.
2: Ne!
1: Kamarádi!
2: Ne! Kde jsou chlebíčky?
1: Které číslo se ukrývá v názvu slavné knihy? To ani někdo je. No, takže,
2: mám to!
1: Máš to?
2: No mám to jistě.
1: Josefa Hellera, 22, 32, 42.
2: Moje oblíbená kniha. Kterou jsem dvakrát rozečet a neodčet.
1: Ale tomu číslu jsem dostal.
2: 22!
1: Ano, to jsem věděl i já samozřejmě. Zpětně.
2: No, šel tady kolem náš finanční ředitel a říkal něco jako, jak dopadnu.
1: Miloši, jsi šestej!
2: Ne!
1: Miloši!
2: Poslouchá i finanční ředitel této stanice?
1: Pojď,
2: že jsme se
1: doplňte
2: nepotkali?
1: Doplňte začátek písně. Nevím, jestli je to znát, možná bylo by lepší lhát. Jsem silný ročník. No a 70... A buď to. A možná, že jsem rád, tak začni počítat třeba například.
2: Já myslím, že vím. Ale možná je to chytáček. Tak začni počítat. A já a to tam zase mám. A já to zase mám.
1: Třeba i například, jo.
2: Jo, ale tak začni počítat.
1: Miloši čtvrtej!
2: Ne!
1: Miloši!
2: Ne!
1: Jestli to teďka skoníš. K čemu odkazuje název i děj filmu 7 z roku 1995? K 7 smrtelným hříchům, k 7 statečným, k 7 divům světa. Tohle musíš
2: já
1: vědět.
2: Já to vím, protože znám všechny ty filmy a je evidentní, a já už se na to čekám, že k 7 smrtelným hříchům, čili Ačko.
1: Miloši.
2: Yes!
1: Pozor, pozor. Miloši. To je rozmazaný nějaký. Jo, Miloš je třetí, furt Miloši, drž se. Drž se.
2: Karma je zdarma.
1: Kolik má dohromady Miloš Pokorný prstů na nohách?
2: Ježišmane, co to je za kravice? Ježišmane,
1: jo. 9, 10, 11. Tak ty vole.
2: Tak to bych měl vědět, ne?
1: No právě, teď jde o to, jestli to věděl ten, kdo to připravoval, tu otázku. Může to být 9, může to být 11, může to být 10.
2: Je to 10. 10.
1: Promiň, já jsem tě viděl se sekačkou na chalupě, dal jsem 9. Tak Miloši,
2: tak moment.
1: Ty vole, třetí místo, já jsem kamaráde.
2: Třetí. Já jsem třetí, já jsem tak šťastný.
1: To snad
2: já
1: není možný. To snad ani není pravda, tohle.
2: To je DJ tohle, to je Normandie pro mě.
1: Miloši. Tohle je legendární umístění. Wow. A legendární vydání kvízu, protože tohle už se nikdy nebude opakovat, přátelé.
2: To je výborný.
1: Já jsem, kamaráde, o 800 míst horší. Já jsem na pozici 803 a ty jsi na pozici 3.
2: A hele, jenom ti říct, když jsem byl na lovu, takhle to tam funguje. Když jako trefíš otázky, které jsou ti blízké, tak jsi za krále.
1: Jasně.
2: A když trefíš ty, který buď nevíš na 100%,

0: Třetí místo je Fantazie. Fakt, že já jsem u těch nohou taky váhal. Přemýšlel jsem, jestli se počítají i jiný výrůstky velikosti prsty u nohou.
1: Jasně, může být.
0: Ale evidentně ne.
1: Dobře. Přátelé, musím poděkovat prvnímu pogratulovat.
0: Master Fénix na prvním místě.
1: Master Fénix jednička a Inka dvojka. Gratulace. Teď snad můžu říct kolegové, že jsem taky na bedně.
0: Třetí místo Miloš Pokorný.
1: Počkej, já jsem mu říkal,
0: fotit. Čísla nelžou.
1: To už se nebude asi opakovat opravdu.
0: Čísla nelžou.
1: Tak, tak.
0: Je to nádhera.
1: Třetí místo. S tímto, přátelé, dneska odcházím, přeju vám krásný víkend a těším se na vás pondělí opět mezi 9. a 10. hodinou, a pokud budete poslouchat aspoň občas frekvenci jednoho víkendu, budeme nesmírně rádi, až vesmírně. Mějte se hezky. Míro, děkuji ti za spolupráci.
0: Bylo to krásný, gratulace.
1: Můžeme se spolu klidně vyfotit, mě tak to nevadí.
2: Sestřel Miloše.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
10: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte.

0: S VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ano, je to tak, jsou to zprávy, které připravila Lucie Šmídová. Krásné dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Hygienici doporučují kvůli olovu pít v obcích u Prahy pouze balenou vodu. Na koleje dal opět někdo kamení. V koloně se zdržíte na Pražském okruhu. Vodárny provádějí opatření k vyčištění vody z vodojemu. Odolená voda se zvýšeným množstvím olova. Kde nejsou cisterny, mají lidé pít pouze balenou vodu.
4: Vodojem zásobuje například Hoštice, Husinec, Klecany nebo také Zgyby. Provozovatel vodovodu už ve čtvrtek upozornil SMS zprávou obyvatele, aby vodu až do odvolání nepili ani nepoužívali k vaření. Omezení se týká také lokality Zahájí. Kvůli rozsahu zasaženého území není podle středočeských vodáren technicky možné zajistit náhradní zásobování pro všechny obyvatele. Pitnou vodu proto provozovatel přednostně poskytne školám, mateřinkám a zdravotnickým zařízením. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Do kamenů naskládaných na kolejnici najel ve středu na večer vlak na trati v České Lípě. Nehoda se obešla bez zranění, škoda je minimálně 100 000 korun. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení, nejde o první případ na tomto místě. Pardubice budou mít více lidí na přechodech na ochranu školáků. Městská policie zaučuje dobrovolníky.
5: Do výběrového řízení se tady přihlásilo už celkem 9 lidí. Nechybí seniori ani lidé v produktivním věku. Ti všichni mohou mezi 7 a 8 ráno nabídnout svou pomoc u přechodu. V Pardubicích navíc za tuhle službu dostanou 200, které mají být spíše poděkováním než platem. Na rozjezd nastoupí k přechodům ještě se strážníkem a po zaučení pak budou moci hlídat děti samostatně. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Číně utkají se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Dneska bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může slabě pršet a nejvyšší odpolední teploty 13 až 18 stupňů.
6: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Kolona je stále na Pražském okruhu.
7: Silný provoz způsobil zdržení na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Vescem a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A příjezd do Prahy brzdí po D5 od 6. kilometru na 15 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: 4:10 zprávy končí a já se ptám, co se děje s Martou Jandovou. Hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne, děkuji Lucinko, i tobě krásný den, hezky se odpočiň. My máme 25. září, 4:10 hodině. Já s váma dneska zaprvé chci oslavit narozeniny, samozřejmě, taky svátek, protože slaví všechny zlaty, zlatušky. Holky vám už teď přeju krásný sváteční den, ať ho máte zlatavý, samozřejmě. No a to mě vlastně připomíná knížku, kterou zrovna čtu. A to je o nymfě Kyrke, jo, která je vlastně dcera Helia. A Helios byl takový, že ho zlatý, byl to bůh s osobnění vlastně slunce, který každý ráno na svém zlatém voze výjíždí po obloze právě jako to slunce. Jo, a ten vůz je ještě tažený 4 ohnivými koňmi. Nesmíme zapomenout. Každopádně Kyrke je jeho dcera, nymfa, to vlastně mocná čarodějnice. Víte, co já vám to řeknu až za chviličku. Pojďme na to nejlepší z muziky, začínáme. Viděla jsi už Odysseu, Luci?
3: Neviděla ještě. Pořád ne.
2: A mě ta mytologie strašně baví a zajímá. Už od malička vlastně od 5 jsem to četla a teďko právě ta knížka Kyrke doporučuju. My jedeme teda, pojďme na to nejlepší z muziky. Anaka a Noc na zemi. Krásný den.
8: Co se děje?
9: Co se děje?
8: S Martou Jandovou.

0: Markou Jandovou.
1: Tak, dneska máme pátek, což je všech bláznů svátek a já si dovolím říct, že každý z nás je občas v nějaký situaci trošku blázen. A proto mám pro vás otázku. Věříte na horoskopy? Protože mě tady to téma přijde celé jako fascinující. Jo. Lidstvo lítá do vesmíru, máme umělou inteligenci, chytrý hodinky nám změří skoro všechno. Ale stejně nás pořád zajímá, jestli se k sobě hodí lev a střelec. Jo, prostě furt to řešíme. Dokonce dává ještě knížku, kdo se ke komu hodí. Už jsem si teda koupila asi před 30 lety, ale to je jedno. No, přitom astrologie je opravdu prastará. Její kořeny sahají až do starověké Mezopotámie. Dokonce i Babyloniané před 1000 lety pozorovali slunce, měsíc právě a planety. A to, jak spolu nějak jako souviseli, jak byli k sobě postaveni, podle toho ty lidi věřili, že to, co se děje nahoře, nějak souvisí vlastně s tím, co se děje tady dole. Později to převzali Řekové a postupně vlastně vznikl zvěrokruh, kruh, horoskopy, podobně těm, který známe dnes. No a ta víra v té astrologii rozhodně nezmizela, jo, ani v roce 2026. Jenom je strašně rozdílná právě podle toho, kde na světě žijete. Jo, tak třeba v Indii, tam má astrologii dodnes mnohem větší význam než tady u nás. Podle velkého průzkumu věří v astrologii v Indii asi 44% Indů. A přes 80% lidí tam uvedlo, že třeba když plánují nějaký důležitý události, třeba svatby, nebo já nevím, jestli mají udělat nějaký obchod nebo tak, tak vždycky berou v úvahu příznivý datum nebo právě nějaký čas, jak na to oni věří. A asi se to i nějak namluví, že to prostě potom dobře funguje. V Číně tam zase úplně jiný zvěrokruh. Krysa, že jo, bůvol, já jsem třeba tygr, králík, drak a tak dál. A i tam může znamení hrát roli právě třeba při hledání partnera. Tak otázka na vás, věříte i vy třeba v horoskopy, v astrologii? Pište mi na 736 300 444. No a my jedeme dál, tady to nejlepší z muziky a za chvilku zase něco o té astrologii, o těch horoskopech. Přeju vám, ať se k sobě hodíte.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec a Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok

0: pesničkou Kouzlo a my na frekvenci jedeme dál.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Jo, otázka na vás dneska. Věříte na horoskopy? A protože v Indii se podle horoskopů řídí a plánují třeba svatby a tak dále. U nás je to většinou mnohem lečtí. My si přečteme horoskop v časopise nebo na internetu. Zasněje se tomu. A pak si stejně zapamatujeme hlavně tu větu, která na nás dokonale seděla. Že? Zapomeneme, že dejte si pozor na něco, ale budete se smát a vy se smějete samozřejmě. No a to je možná na horoskopech to nejzajímavější, protože ta astrologie se za tisíce let neztratila. Jenom jsme se od toho babylonského kněze, který koukal na hvězdy, dostali prostě k aplikaci v telefonu, která nám ráno oznámí pozor. Merkur je zase retrográdní. Já teda vůbec něco to znamená, ale nevadí. Tak co vy? Čtete si horoskopy jenom pro zábavu nebo podle hvězd? Občas opravdu něco třeba i rozhodujete. Mám tady od vás zprávičky, tak tady píše Jenda. Ahoj posluchači, jsem narozený v bíku, takže hudba mi vlastně jde přirozeně. A jako každý bík si musím občas hlídat cholesterol, protože jsem požitkář a jídlo bereme jako rituál, kde se občas i předspeme něčím nezdravým. Děkuju, Jendo. Hanka z Opočna píše, ahoj Martičko, na horoskopy už nevěřím. Před 24 lety mě měla zastihnout podle horoskopu tragédie. Ale místo toho jsem potkala mého muže. Manželé jsme 23 let. Tak třeba to bylo ironicky, jakože tragédie, jakože se ten člověk, ten život změní tak, že prostě budete šťastná. No, nevím. Ještě píše Iveta, ahoj Marto, život si dle horoskopu neřídím, ale čtu si je. Když jsem byla v Tatrách, tak se mi tam ztratily digitálky a po horoskopu jsem měla ztrátu věcí. Proč ne? Máme tady básničku od Jindřicha ze Strakonic. S horoskopem nebo bez, do přírody bez peněz, uháníme k rybníčku, zpíváme si písničku, celou frekvenci, partičku, zdraví Jindřich ze Strakonic v pátečku. No a ještě Majka z Vysočiny. Dobrý den, Marto, vaše názory a chování jsou mi blízké a tak jsem si našla vaše znamení, jsme obě beranky. Stalo se mi to víckrát, tak horoskopům trochu věřím. Mějte bezva víkend, Majka z Vysočiny. Moc děkuju za vaše zprávy. Potěšili jste mě a potěšilo mě, že to máte s těma horoskopama vlastně stejně jako já. Nečtu si je, ale občas, když třeba přistane někde nějaký časopis, tak se na toho berana podívám a vezmu si z toho přesně jen to pozitivní. A nebo to rychle zavřu, když vidím, že tam je něco negativního, protože se tím potom jakoby nechci nechat ovládnout. No tak jo, za chvilku vám slavit narozeniny, tak mám pro vás dopravu, ale k těm narozeninám klidně mi napište, komu dnes za vás můžu popřát skrz naše nejlepší rádio. Frekvence 1.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Požár vozidla se řeší na D1 na Ostravu na 309. kilometru. Počítejte s 10-minutovým zdržením. Vozidlo blokuje pravý jízdní pruh. Nesouvislou kolonu převážně kamionu evidujeme na příjezdu do Brna od Prahy od stého 68. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 6. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Republic. A budeme slavit narozeniny. Nejenom, že mám pro vás dneska dvě suprový hudební ukázky, ale taky mám telefonní číslo a ráda bych zavolala mamince. Mamince bez jména. Ajajajajaj. Tak snad to nějak vyřešíme, jestli to maminka vezme. Uvidíme. Protože jsou aspoň podepsaní gratulanti. Honzík, Honza a Kristýnka mi napsali, ale maminka to asi nevezme. Maminka je totiž ještě hrozně mladá, to znamená, že je ještě hrozně jako v produktivním věku a pracuje. Haló? Ne, není tam bohužel. Tak milé mamince, k dnešním 57. narozeninám, krásné narozeniny pro tu nejlepší maminku na světě. Mami, děkuji ti za všechnu tvou lásku a nekonečnou trpělivost. Do dalších let ti přeji hlavně pevné zdraví, neutuchající optimismus a hromadu důvodů k úsměvu. Máme tě moc rádi, Honzík, Honza a Kristýna. Tak to bylo od vás, bohužel jsem si nedovolala, ale doufám, že to přání k mamince nějak dojde. Pojďme na ty hudební ukázky, dneska totiž slaví narozeniny Will Smith. Yeah. Tak zatím ho ještě neslyšíte, zatím to ještě není on.

0: your section. Believe me, it's for your own protection.
1: Yeah, Will Smith, toho máme rádi. Tak s narozeniny také slaví italský zpěvák Cukero. Co vždycky zpívali, jsem sama doma, když jsme byli malí. Tak Michael Douglas taky dneska slaví, jeho žena Catherine Zeta-Jones. Je to hezký, že mají narozeniny ve stejný den. Ale třeba i herci Heather Locklear, Christopher Reeve, anebo Mark Hamill, což je Anakin, že jo, Hvězdné války, víme. Taky všem ostatním přeju krásné narozeniny.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ty pravdivé barvy mi vždycky ukazuje každý den. Robin Sobek.
1: Ano, je zde pan barevný.
0: Ano, a musím říct, že asi i vyspalý, že?
1: Ty jo, konečně, Marti.
0: Vypadáš fit?
1: Já ti říkám, že to CBD dělá svoje.
0: A je to nádherný. Poslední otázka, Robine, než odejdu.
1: Ano.
0: A věříš na horoskopy?
1: No, takhle. Napadlo mě zadat třeba někam do vyhledávače moje znamení a tvoje znamení, jak se k sobě hodí.
0: No a?
1: Neudělal jsem to, udělej to rychle. Napiš tam, ty jsi bík?
0: Berán.
1: A já vím, ne, tě zkouším. Dej tam berán a dej tam pana a napiš tam...
0: Je. Jak se k sobě hodí berán a pana, tak počkej, už to vyhledává.
1: Třeba tam dej, jako přátelský
0: vztah. Je to zajímavá kombinace. No. Nejsou to znamení, o kterých by astrologové automaticky říkali dokonalý pár, ale právě jejich rozdílnost může fungovat. Berán je ohnivé znamení, jakože pojď, jdeme. A pana je zemské znamení. Přemýšlí, plánuje, všímá si detailů a nerada dělá něco bez rozmyslu.
1: No, ano.
0: Takže já bych řekla, pojď, jdeme. A pana, kam, kdy, kde budeme spát? Četl jsi recenze?
1: Recenze na co?
0: Jako, kde budeme spát, jako. Prostě pana bývá kritická to... a Beran kritiku nemiluje, ale to je jako astro...
1: Ty, Marti, počkej, anebo to nech to bejt, protože my tady vlastně zjistíme teď, že se k sobě vůbec nehodím.
0: Úplná blbost.
1: A přitom mezi náma to úplně přátelský jiskří.
0: Ano, je to tak.
1: Je to tak? Marti.
0: Je to tak, škrtnu o tebe a hořím jak sirka.
1: No, ty to říkám, že tě pak musím hasit jako bývalý hasič. No ne, funguje to skvěle naprosto. Takže já ti musím říct na základě toho, co jsi teď četla, ne, nevěřím na horoskopy.
0: Nevěříš, ale třeba tady píše Tereza, že bylo někde napsaný, že jí čeká větší finanční obnos a vyhrála ve sportce 35 tisíc. Chápeš to?
1: Aha.
0: No a tady taky někdo, ještě tady píše někdo, moc jsem tomu nevěřila, dokud jsem nepotkala svůj dvojplamen. No, někteří věří, někteří nevěří, já bych řekla všeho s mírou, prosím vás, a hlavně svůj život si organizujete vy sami a ne nějaký horoskop.
1: No.
0: Ale jsem váš horoskop dneska já.
1: Ale.
0: A váš horoskop říká, budete šťastný.
1: Ano.
0: Budete mít nádherný víkend a všecko, na co šáhnete, se vám podaří. A pokud se vám to nepodaří, je to jenom zkouška, protože se vám to podaří později.
1: Ano, tak a přejeme vám jenom co? Jenom zlato, protože dneska slaví kdo? Zlata.
0: Ano, je to tak.
1: No, to byla tečka, to nevymyslíš.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
4: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
5: Tak pojďme na to, kamarádi, máme 2 minuty po 11. Nejvyšší čas dát si zprávy s Petrem Převrátilem.
6: Krásné dopoledne. Opozice chce vyslovit nedůvěru vládě. Podpisů pro svolání schůze má dost. Policie po zásahu ve Všeobecné zdravotní pojišťovně zadržela 3 osoby a bouralo se na D1 u Mirošovic směrem na Brno. Všechny opoziční strany se sbíraly podpisy svých poslanců ke svolání mimořádné schůze sněmovny pro vyslovení nedůvěry vládě, tedy celkem 92 podpisů. Důvodem je rozpočet na příští rok, který kritizuje také šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
7: Je to vlastně šance, kterou dáváme vládním poslancům a zejména tady mířím na motoristy, na to rozpočtové svědomí této rozpočtově nezodpovědné vlády, aby prostě skutečně poslechli třeba hlas svého svědomí, mají-li nějaké a měli šanci vyslovit vládě nedůvěru, protože to, čemu se říká rozpočtový Armagedon, to, čemu se říká náraz do zdi, to se všechno blíží.
6: Aby sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, musí pro ní hlasovat minimálně 101 poslanců z 200. Koalice má ovšem dohromady 108 mandátů. Ke schůzi se sejdou v úterý, tedy krátce před říjnovými komunálními a senátními volbami. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a několika farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho ale zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Zásah údajně souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ostravští celníci během 2 kontrol odhalili v autech celkem 635 kg kebabu přepravovaného bez potřebného chlazení. Ani jedno z vozidel nebylo vybaveno chladícím zařízením a přepravy navíc nebyly předem ohlášeny. V případě 2. kontroly navíc venkovní teploty atakovaly přes 30 stupňů, řekl mluvčí celní správy David Kubenc.
8: Obdobnou přepravu celníci odhalili již na konci prázdnin nedaleko Olomouce. Řidič osobního automobilu převážel v prostoru pro cestující 315 kg kebabu, opět bez chladícího zařízení a bez předchozího ohlášení. Venkovní teplota přitom v době kontroly dosahovala 34 stupňů Celsia.
6: Podle státní veterinární správy dochází u potravin přepravovaných bez chlazení k rychlému množení nebezpečných bakterií, které pak mohou způsobit závažné zdravotní potíže. Je na Spojených státech, aby se rozhodli, zda chtějí válku proti Iránu ukončit či nikoli. V rozhovoru s televizní stanicí Fox News v New Yorku to včera večer řekl iránský prezident Masoud Pezeškian. Současně připomněl, že to nebyl Irán, kdo konflikt vyvolal a zopakoval, že jeho země je odhodlána se bránit. Vstupenky na rozlučku Lionela Messiho s argentinskou fotbalovou reprezentací, která se uskuteční 6. října v Buenos Aires na stadionu Monumental pro 80 tisíc diváků, se vyprodaly za necelé 2 hodiny. 39-letý Messi ohlásil konec v reprezentaci v srpnu. S národním týmem 8-násobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. Celkem odehrál za Argentinu 207 utkání a vstřelil 125 gólů.
4: Frekvence 1.
9: Počasí.
6: Dnes bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně pak na horách, může slabě pršet. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
9: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: A jak to právě teď vypadá na hlavních tazích, nám řekne Petra.
10: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 ve směru na Brno na 20,5 kilometru u Mirošovic. V místě dopravní nehody očekávejte zdržení okolo 10 minut. A silný provoz přibrzdí řidiče především nákladních vozidel při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde kolona už je od 168 kilometru 9 křížů až po exit 194. Řidiči nákladních vozidel musí očekávat zdržení okolo 40 minut, řidiči osobních vozidel okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Paní Petře, děkujeme za aktuální dopravu. Bez toho se určitě neobejde žádný řidič a já předpokládám, že je vás poměrně dost, kteří nás posloucháte za volanty svých vozů právě v tuto chvíli, tak hlavně dobře a opatrně dojeďte do cíle a nezapomeňte, že vezete i nás, vezete frekvenci 1. Tak ne, že to s náma někam naboříte. Máme 7 minut po 11. Nejvyšší čas si dát i to nejlepší z muziky nejenom na cesty, ale taky do vašich domovů, do práce a vůbec všude, kde nás sladíte, MHD, obchoďáku, benzínek a tak dále. Aneta Langerová, Gigi D'Agostino. V půl budeme nabízet i peníze 17 500 korun. Tohle je aktuální bank posledního slova. Taky díky nám budete co chodit zdravě. Díky konkrétně dárkům od Peter Legwood, ale více vám vysvětlí kolega Tomáš Fíla ve 11:45. Pojďme hrát ten nejvyšší čas. Hezký pátek.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Když se člověk směje tak, že nemůže popadnout dech, proč se vlastně směje ještě víc? Neměl by mozek v takové situaci říct, hele kámo, přestaň, potřebujeme kyslík, Simona 31, rakovník.
2: Hele kámo, přestaň, potřebujeme kyslík.
1: No, ona to myslí Simona tak, což docela chápu, že když se nám hrozně něco líbí a smějeme se tomu, jaký humor, že proč na to vlastně můžeme na konci až umřít, když fakt se nemůžeš nadechovat, prostě nedá se to vůbec jako zastavit. Ten
2: proto smích. Se říká umřu smíchy?
1: Umří smíchy, jo. Já umřu smíchy, jo.
2: Tak to bych chtěl vidět, zažil jsi to někde?
1: Ne, ale dá se zarůstit tím stejkem hodně lehce, jo? Že vlastně hodně se směju, jsem na bifteku, někdo mi řekne nějaký vtip, třeba nějakou anekdotu židovskou.
2: Jo, tak to bych se udusil taky.
1: No, a hodíš si v tu chvíli vlastně nekošer stejk prostě do krku, tak se, tak tomu se říká umřít smíchy, no.
2: Aha.
1: Musíš kousat hodně, no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tak jen tak mezi náma, na, je před náma, na, poslední slovo. Budeme hrát, přátelé, o 17 500 korun, tohle aktuální bank, volejte právě teď na 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Tak a já jsem zvědav, kdo se k nám dovolal při pátku jako první. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, u telefonu Simona.
0: Simono. Odkud?
3: Jsem překvapená.
0: Ano, já také. Simono, odkud voláte?
3: Z Opavska.
0: Ano, tak tímto směrem možná pošleme rychlovláček z Prahy s balíkem peněz. 17 500 je v banku, tak co, jdeme na to?
3: Jasně.
0: No, to je slovo do pranice, pouštím větu Čechomorů.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Co?
3: Chlebíčky.
0: Ježišmarja, Simono, kdybyste jen věděla, jak já třeba miluji chlebíčky.
3: Já taky.
0: A vy taky. Tak, pojďme zkusit, co udělají chlebíčky.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Jako vůbec to nechápu, Simono. Jako kdyby bylo na mě, tak já bych tam ještě přihodil 500 ze svého a klidně bych vám to dneska poslal, protože chlebíčky, to je snad to nejlepší slovo. A vůbec nechápu, jak to, že Čechomorům prostě
3: nechybí. Jak to, že jim to nechybí, že?
0: Jak to, že jim nechybí prostě.
3: Jo.
0: Nevím, nerozumím tomu. Pojďme přihodit teda.
3: Jasně.
0: Zaokrouhlit na 18 000 korun a bude se pokračovat v půl páté odpoledne. Zkuste vymyslet ještě trošku trefnější slovo a třeba zavolat v 16.30 zase, no.
3: Dobře, jo.
0: Tak jo.
3: Děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Taky, naschle.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 ve směru na Brno na 20,5 kilometru u Mirošovic. V místě dopravní nehody očekávejte zdržení okolo 10 minut. A silný provoz přibrzdí řidiče především nákladních vozidel při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde kolona už je od 168. kilometru 9 křížů až po exit 194. Řidiči nákladních vozidel musí očekávat zdržení okolo 40 minut, řidiči osobních vozidel okolo 15 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A chcete-li chodit zdravě, tak poslouchejte už za pár minut naše vysílání, protože my se o to postaráme. Konkrétně Tomáš Fíla a taky Peter Legwood. Vysvětlení za pár minut, do té doby Prince Italjoke nebo Imagine Dragons.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, hrajeme Happy People pro všechny Happy People, pro naše posluchače, pro vás, kteří nás hladíte, ať jste kdekoliv, doufám, že máte krásný, pokud možno i trošku prosluněný pátek, máme 11:45, spojíme se s kolegou Tomášem Fílou, ten už netrpělivě čeká na telefonu, tentokrát v Brně, pokud se nepletu, ano. Poslední dnešní výjezd je totiž za námi a Tomáš už má v Brně 3 šťastné posluchače. První z nich získal poukaz v hodnotě 5 000 korun na nákup italské regenerační obuvy Peter Legwood a další 2 potom dárkové balíčky produktů Chodím zdravě a Peter Legwood v hodnotě 2 000 korun. No a pojďme se teda podívat přímo do Brna. Tome, povídej, jak to tam vypadá, koho tam máš a tak dále. Hezké poledne.
1: Hezké poledne a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Dnes zdravím z Brna, kam jsem přijel do prodejny Chodím zdravě na Lidické ulici a i tady na nás čekali naši posluchači. Já už je tady mám u sebe a než jim si dám výhry, musíme také zjistit komu. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, já jsem Míša.
3: Dobrý den, jsem Kateřina.
4: Dobrý den, Andrea.
1: Opět 3 dámy. Celý tento týden byl ve znamení dam a chodím zdravě. V každém případě, vy jste přišli do prodejny jako 2. a 3. Tím pádem získáváte dárkové tašky v hodnotě 2 000 korun. Už jste tento týden něco vyhrála?
2: Zatím ještě ne.
1: Už jste něco vyhrála tento měsíc?
3: Já jsem ještě nikdy nic nevyhrála.
1: Tak to máme radost, že můžeme být první u toho. V každém případě, dárková taška za 2 000 korun je vaše, tady je.
2: Ježiš, to je krásný, děkuju.
1: To máme radost. Jednu dárkovou tašku ve stejné hodnotě máme i pro vás, tady je.
3: Moc krát děkuji, opravdu jsem to dnes nečekala.
1: To máme radost, že jsme mohli být u toho. Takové velké překvapení. Ovšem, máme tady vítězku. Pokud správně zodpoví soutěžní otázku, která zní, kde se vyrábí boty Peter Legwood?
4: Severní Itálie.
1: Ha, je to správně a tím pádem 5 000 korunová nákupní poukázka do obchodu Chodím zdravě je vaše, tady je.
4: Ježiš, děkuju.
1: Tak to máme radost. Už jste si tady vyhlídla třeba nějaké botičky?
4: No, samozřejmě, takže hnedka to tady utratím celý. Moc díky.
1: No, vlastně neutratíte vůbec nic. Vyplatí se poslouchat Frekvenci 1. My jsme rádi, že jste za námi přišli. Spousty radosti jsme dnes přivezli do Brna. Všichni vám přejeme krásný víkend. Mějte se hezky a ahoj!
0: Ahoj, z Prahy do Brna, opět 3 výherci, 3 nejrychlejší, nejbystřejší, budou chodit zdravě a my jim tím pádem gratulujeme. No a pokud jste tentokrát nevyhráli, v prodejnách Chodím zdravě, můžete samozřejmě kdykoliv vyzkoušet Peter Legwood a využít také odborné poradenství, anebo

0: To nejlepší z muziky Bailando, taky Luna na frekvenci 1 v celou další zprávě a po nich to mandra, že budou vidět růžově. A přijde také kapela Divoký Bill.
1: To je to tvoje malování vzdušnej sám.
0: Zprávy si dáme už za minutu.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, na chlup přesně 12 a právě poledne zprávy a Petr Převrátil.
10: Krásné poledne. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Salmonelóza byla potvrzena už u 22 dětí ze školy v Újezdu nad Lesy. A zdrží vás nehody na D10 a D55. Středočeské vodárny provádějí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena Voda, ve které ve čtvrtek zjistili nadlimitní koncentrace olova. Voda není pitná v Hošticích, Husinci či Máslovicích. Lidé nemají vodu používat k pití ani vaření. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Jakub Hanzl, ředitel středočeských vodáren, k tomu dnes na tiskové konferenci řekl.
11: První, co jsme udělali, tak jsme se zjišťovali, jestli náhodou tam někdo se nám nevloupal a něco nenarušil, nebo se k něčemu takovému nedošlo. Nedošlo. Nicméně nemůžete vyloučit, že v tom území, které je poměrně rozsáhlé, k něčemu mohlo dojít, k nějakému kontaminaci nebo znečištění. To je první věc. Druhá věc je kousek nedaleko od našich jímacích

0: zdrojů se nachází skládka. Skládka, která dneska je relativně, bych řekl, ve stavu, kdy asi nikdo úplně neví, co na ní je.
1: Nadlimitní množství zjistili vodárny v 16 z 630 vrtů. 14 jich už odstavili. Salmonelóza byla do dopoledne potvrzena u 22 dětí. Zhruba 40 lidí je v nemocnici, někteří na jipce, uvedla mluvčí hygieny. To jsou aktuální čísla k onemocnění dětí na základní škole v Újezdu nad Lesy. Jídelna tam použila vejce po minimálním datu trvanlivosti, uvedla už dříve hygienická stanice hlavního města Prahy. Ředitel školy Libor Skala řekl, že plánuje důkladné sanitační práce v kuchyních. Personální změny jsou podle něj velmi pravděpodobné. Předběžný plán počítá s obnovením provozu školy v úterý 29. září, pokud to umožní aktuální epidemiologická situace a doporučení hygieniků. Pardubice budou mít více lidí na přechodech na ochranu školáků. Městská policie zaučuje dobrovolníky.
2: Do výběrového řízení se tady přihlásilo už celkem 9 lidí. Nechybí seniori ani lidé v produktivním věku. Ti všichni mohou mezi 7 a 8 ráno nabídnout svou pomoc u přechodu. V Pardubicích navíc za tuhle službu dostanou 200, které mají být spíše poděkováním než platem. Na rozjezd nastoupí k přechodům ještě se strážníkem a po zaučení pak budou moci hlídat děti samostatně. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: U řeckého ostrova Mykonos vypukl požár na nákladní lodi přepravující auta. 29 lidí bylo evakuováno a nikdo nebyl zraněn. Mezi evakuovanými bylo 28 členů posádky a jeden cestující. Podle řeckých médií loď přepravovala 166 nákladních vozidel a 29 osobních automobilů. Oheň se rozhořel v jedné z garáží lodi. Vyšetřovatelé ověřují také možnost, že požár vznikl v jednom z nákladních vozů. České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean King. V semifinále se v Číně utkají se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové zasáhne do dvouhry i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Ta právě teď hraje s Jessicou Buzasovou. V prvním setu je to zatím 4-4.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, hlavně v jeho západní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může také slabě zapršet. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
4: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: A pojďme se podívat na hlavní tahy. Informace má pro nás Petra.
5: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje provoz na dálnici D10 ve směru na Turnov na 12. kilometru. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení okolo 10 minut. A bouralo se také na dálnici D55 na 58. kilometru na trase Bzenec-Babice, kde se srazily dvě osobní vozidla. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Tak pojďme na to, 4:40, přejeme krásné poledne. Já bych začal českou fotbalovou reprezentací, protože tu čeká zítra první zápas v letošní Lize národů a v pražském Arenu vezve Chorvatsko. My si více podrobností dodáme se sportákem Alešem Svobodou ve 12:45 odpoledne. V půl vás pobaví Petr Jablonský. No a za chvilku si dáme filmového odborníka, dáme si k obědu dvě ukázky z krásných českých nebo československých snímků, do té doby Brian Adams, Mandraže nebo taky Ava Max. Hezkou zábavu.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobe.

0: úžasná Lady Gaga na Frekvenci 1, pár minut po čtvrt na jednu odpoledne, nejvyšší čas dát si filmového odborníka, toho pátečního, no tak uvidíme, jak to dopadne. Včera jsme ten titul rozdali, byly tady emoce, byla tady velká sláva. Dneska podotýkám, budu nabízet starší filmové kousky. Takže pokud máte rádi starší filmy, volejte právě teď na 257-400-999.
1: Frekvence 1.
2: Vyník se odstěval do Úpolce.
1: Filmový odborník.
0: Tak, teď mi tady zvoní jedno číslo přes druhé, je jich tady asi milion. Tak kdo se dovolal? Hezké odpoledne.
3: Dobrý den, tady se dovolal Víťa.
0: Víťo, nazdár.
3: No, Petřvaldu.
0: Odkud?
3: Z Petřvaldu, no teď jsem na závodech v Orlové na Becírku.
0: Jasně.
3: Na rybářských závodech.
0: Jo, takhle, dobře, no tak jo, tak si dej chvilku pauzu toho lovení ryb.
3: No.
0: A já ti pustím.
3: To už dal od včerejška, teda nic nám nebere.
0: Jako nedaří se?
3: No, nedaří se, no, ale jsme pořád druzí, bo vytáhl jenom jeden tým.
0: Jo, takhle, no vidíš to, to je normální rybařská soutěž. No nic, Víťo, pojďme ji opustit na chviličku a pojďme za filmem od toho rybaření, já ti pustím parádní ukázku. To je film, který opravdu stojí za to. Nebudu říkat, s kým v hlavní roli, protože to poznáš hned podle hlasů. Jsi připraven?
3: No, jsem.
0: Tak poslouchej.
4: Dva svícny 17. století. Nakolik myslíte, že si je můžeme cenit?
5: No, já myslím, že by bylo nejlepší, kdybychom postupovali takto. Kdybyste nejdřív vycenila milostivá paní, pak byste se vycenil vy a nakonec bych se vycenil já.
4: A ten souhrn nám dá cifru,
5: která nám bude
4: směrnicí
5: stanovení
4: ceny.
0: No, tak a teď se vyceň ty.
3: Ducháček to zařídí.
0: No, to ses pěkně ale vycenil. Já ti musím zatleskat, je to přesně tak.
3: Děkuji.
0: Jako
3: já
0: Víťo.
3: Já každý den i v práci, teď jsem na rybách a nikdy jsem se nedovolal.
0: Ty jo, nikdy. Takže je to vlastně poprvé v éteru máš premiéru.
3: Ano, to je premiéra.
0: A všechno nasvědčuje tomu, že dostaneš titul filmového odborníka, protože zatím si poloviční.
3: Ne, protože jestli to bude novější, tak to moc nebudu vědět. No?
0: Mm-hmm, já tě uklidním. Tohleto, Víťo, bylo z roku 38 a teď nás čeká film z roku 52. Připraven?
3: No, připraven.
0: Poslouchej.
6: Tady ten ranec patří na střechu.
7: To není ranec, to je
6: co?
7: Čelo.
6: Nástroj.
7: Má duši.
6: S tím se musí opatrně.
7: Nastupujte, nastupujte, prosím.
6: No, Marian. Tak
7: to mám radost. Jeden si veze filharmonia, druhý botanickou zahradu, co?
8: Třetí se zbytečně rozčiluje.
0: Tak, hlavně se nerozčiluj, Víťo, pěkně, v klidu mi řekni.
3: No, já se nerozčiluju, já jsem to zaprvé blbě trošku slyšel.
0: Dobře.
3: Ale ti herci mi strašně moc říkají, teď no. Nevím, jestli to bude, no, nevím, ne, opravdu nevím, nebudu typovat, nevím.
0: Ale dej tam nějaký typ, je to jedno. Dej tam typ, co tě napadá, jako první?
3: No, ta taková blonďatá herečka mi něco říká, jakoby ta starší paní, co tam mluvila, co hrála vždycky takové ty role, že byla taková rázná, ale nemůžu ji spojit s tím filmem vůbec.
0: Nevím, jestli myslíš Růženu Šlemrovou, ale soustřed se na Jaroslava Marvana, ten hrál hlavní roli v tomhle filmu.
3: Tak jedině, že by to bylo, jak tam ty svoje děti, tak jak tam museli přibíjet ty obrazy a jedno s druhým, to asi nebude ono.
0: A... Takhle upřímně, já vlastně nevím, co myslíš.
3: No, on tam měl svoju roli, ten Marvan.
0: No,
3: dělal
0: ne, tak hele, to nevím, to je jedno, to není důležité. Tohle je československá komedie Bořivoje Zemana, která se jmenuje Dovolená s andělem, Víťo.
3: Ježiši, no, tak to jsem viděl víckrát, no, že samozřejmě.
0: Já jsem si to myslel. Já jsem si teda upřímně myslel, že to budeš vědět, ten název, ale nevadí. Stáváš se polovičním filmovým odborníkem. Hele, i tohle je dobré. I tohle je na potlesk.
3: A na první zavolání je.
0: A na první přesně zavolání, parádní výkon, já ti budu hrát to nejlepší z muziky, rovnou depešáky ti pošlu tam někam k vodě. Chceš to někomu věnovat?
3: Chtěl bych to všem rybářům, co tady sedí a nemají záběry tak, jak my, no.
0: Jo, tak aby se jim zadařilo. Tak měj se krásně a hezký pátek, hezký víkend.
3: Děkuju moc krát.
0: Jo, ahoj.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
11: Je, schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Frekvence 1.
14: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
14: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tohle jsou Eurythmics, tohle je to nejlepší z muziky, 3 minuty po půl jedné odpoledne, za chviličku voláme sporťáka Aleše Svobodu, budeme řešit fotbal. A do té doby třeba divokej byl Kaigo, taky doprava, nebo Petr Jablonský, ten je připraven hned teď.
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1, kdo je tam?
2: Dobré odpoledne, přeji z Vysočiny, tady Pavel, z Chotěboře.
1: Zdravím do Chotěboře, s kým byste si rád promluvil?
2: Já, když jsme na ty Vysočiny, tak já bych si rád promluvil s panem bývalým prezidentem Milošem Zemanem.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den. Pane prezidente, mě by zajímalo jedna věc, já už jsem se na vás na to chtěl dlouho zeptat. No. Před x lety si vzpomínám, že jste měl zlomenou ruku a to jste ještě seděl na hradě.
3: Ano.
2: A bylo to nějako, si myslím, v pozdních hodinách, tak se chci zeptat, nebyl jste omámen trošku slivovicí?
3: No tak podívejte se, zaprvé musím jasně deklarovat, že to bylo úplně naopak. Bylo to zkrátka tak, že jsem byl zcela vysušen a zcela dehydrovaný, jsem si to razil do kuchyně, jo, a z ničehož nic jsem upadl, no a zlomil jsem si ruku, no víte kde?
2: No říkal jste v kuchyni.
3: No přesně tak, v kuchyni a ještě ke všemu na zápěstí, takže já jsem měl zlomenou ruku, ale nebylo to tím, že bych snad byl, jak se vy snažíte tady trapně podsouvat, nějak podroušený, naopak jsem byl vysušený a šel jsem si pro něco dobrého. Takže když to potřebujete vědět, bylo to takhle. Ale možná byste...
2: Takže jste byl vlastně vysušený, dehydrovaný, takže vlastně to jste celý den nepil, to jste jedl ty jabka, jak jste říkal, těch 60 jablek?
3: Jo, předtím jsem spal.
2: Aha, no,
3: to prezidentování
2: to
3: bylo náročný, jo, to bylo náročný. No ale vy byste se měl ptát, co je dneska, ne, co bylo kdysi. A já náhodou vím, kdyby vás to náhodou jako občana České republiky zajímalo, že ministryně financí Alena Schillerová měla taky úraz s rukou. Víte, jak se jí to stalo?
2: Nevím, povídejte.
3: Šahala do státní pokladny a narazila na dno. Jo.
2: Tak jo, tak se mějte, pane prezidente, a jak to říkáte vy, na zdraví a dobrou noc.
3: Na zdraví a dobrou.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
6: Najděte.
7: Fun Play originál série se vrací.
8: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
7: Nová mise.
9: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
7: Nová výzva.
10: Ono se vždycky něco stane.
7: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Funplay.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Frekvence 1. Doprava.
13: S opatrností projíždějte na dálnici D5, kde na 52. kilometru ve směru na Plzeň u Mýta se došetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel a nákladního. 3 osobní vozidla jsou mimo komunikaci a nákladní vozidlo blokuje pravý jízdní pruh a po ruce se před ním brzdí, takže opatrně. A dopravní nehoda se stále také došetřuje na dálnici D55 na 58. kilometru na trase Bzenec-Babice, kde se srazily 2 osobní vozidla. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
12: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nás
1: tří. Divoký byla malování. To nejlepší z muziky máme 15:45 odpoledne. Na telefonu také sporťáka Aleše Svobodu. Ještě než ho pozdravím, tak řeknu, že českou fotbalovou reprezentaci čeká už zítra první zápas v letošní lize národů v pražském Edenu, vyzve Chorvatsko. A už dneska se v Azerbajdžánu v rámci kvalifikace o mistrovství Evropy představí reprezentace do 21 let. Ale všechno, jak říkám, probereme s Alešem právě teď. Hezké odpoledne, vítej.
2: Nazdar, Robine, hezké odpoledne všem.
1: Pojďme na to, reprezentační 21 má před sebou dokonce kvalifikace ještě 3 zápasy, tak co v nich musí uhrát, aby mohla myslet na postup na mistrovství Evropy?
2: Tak v ideálu 3x vyhrát a doufat, že ve skupině vedoucí Portugalsko svých 5 bodíků na skoku ještě ztratí. Potom by Češi postoupili na Euro 21 z prvního místa přímo. Ale upřímně to není reálný scénář, tím je udržet současné druhé místo, které by znamenalo postup do baráže. Češi mají aktuálně na druhém fleku 3 body k dobru, na Skotsko a Bulharsko, takže by to chtělo vyhrát dnes v Azerbajdžánu i potom ve středu doma s Bulharskem, to bude klíčový duel.
1: A pojďme přepnout teď taky na reprezentační Ačko. Už se tuší, v jaké sestavě Češi zítra na Chorvatsko vyběhnou?
2: No je to neznámá, reprezentace má v nominaci řadu nových jmen a obtížně se odhaduje, na koho nový španělský trenér na roďáku Santi Denia ukáže. Největší otazníky jsou mezi tyčemi a na krajích obrany. Stria Goumanů, Kinský, Horníček a Kovář mohou chytat všichni nebo kdokoliv z nich. Osobně bych si tipnul Horníčka. A při absencích některých krajních beků v nominaci je jistotou asi jenom Coufal vpravo. Vlevo by se mohl objevit donominovaný Zmrzlý nebo přes nohu hrající Sáček.
1: No a k soupeři, jak silný výběr Chorvati do Prahy přivezli?
2: Nejsilnější možný. Nový trenér chorvatského nároďáku Slaven Bilic, o kterého měla mimochodem před časem zájmy česká fotbalová reprezentace, nominoval všechny opory. Brankáře Livakoviče, obránce Guardiola, záložníka Kovačiče nebo už zanedlouho 41-letého Modriče a v útoku nechybí třeba Kramarič nebo Perišič. Součástí jsou jména nastupující generace, záložník Baturina nebo útočník Matanovič a také jisté, že Čechy hned na úvod čeká nesmírně silný protivník a to je pak ještě ve skupině čekají Španělsko a Anglie.
1: No, tak tady je řečeno úplně všechno. Čili vsázečič určitě na Chorvačič bych to věděl asi, no, tady po podle těch informací. No nic, na závěr doplním, že dnešní začátek duelu reprezentační 21 v Azerbajdžánu je stanoven na 15:45. Duel reprezentačního Ačka proti Chorvačiči nebo Chorvatsku začne zítra v pražském Edenu ve 20:45. Aleš, hezký pátek, hezký víkend, v pondělí naslyšenou.
2: Hezký víkend tobě, posluchačům.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Team Lidl, to se vyplatí.
4: Playbaron došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
5: Najděte.
6: Pan Play originál série se vrací.
7: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
8: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
9: Ono se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na OnePlay.

0: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
11: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
12: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: Tak my jsme připraveni. Nevíme jak vy, ale doufáme, že také. 13. jak bylo řečeno, Petr Převrátil má slovo.
14: Krásné odpoledne. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. České tenistky vedou v boji o finále Billie Jean King Cupu se Španělskem a dvě dodávky se srazily na D5 na příjezdu do Prahy u Rudné. Středočeské vodárny provádějí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolená voda, ve které ve čtvrtek zjistili nadlimitní koncentraci olova. Voda není pitná v Hošticích, Husinci či Máslovicích. Lidé nemají vodu používat k pití ani vaření. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Jakub Hanzel, ředitel středočeských vodáren, k tomu dnes na tiskové konferenci řekl.
15: První, co jsme udělali, jsme se zjišťovali, jestli náhodou tam někdo se nám nevloupal a něco nenarušil, nebo se k něčemu takovému nedošlo. Nedošlo, nicméně nemůžete vyloučit, že v tom území, které je poměrně rozsáhlé, k něčemu mohlo dojít, k nějakému kontaminaci nebo znečištění. To je první věc. Druhá věc je, kousek nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. Skládka, která dneska je relativně, bych řekl, ve stavu, kdy asi nikdo úplně neví, co na ní je.
14: Nadlimitní množství zjistili vodárny v 16 z 630 vrtů. 14 jich už odstavili. Sněmovna se sejde v úterý ve 14 hodin k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. O svolání schůze dnes novináře informoval předseda sněmovny Tomio Okamura. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Premiér Andrej Babiš na záměr opozice pro Českou televizi řekl, že se na schůzi těší.
16: Já se na tu schůzi strašně moc těším a po delším čase vystoupím ve sněmovně a aspoň lidi se dozvědí tu pravdu, ne ty lži opozice. Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu.

0: poslanci a naše koalice funguje dobře.
1: Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze vyšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu. Koaliční poslanci to považují za předvolební gesto. 73-letý český turista nouzově přenocoval v horské oblasti Západních Tater na Slovensku. Žádost o pátrání po Čechovi dostala horská služba ve čtvrtek večer. Nevrátil se totiž do chaty, ve které byl ubytován, a to znepokojilo tamní personál. Horská služba vyslala do pátrání po Čechovi 13 záchranářů, včetně psovoda. Další dva záchranáři se do akce zapojili s technikou, včetně dronu na vyhledávání lidí. Pátrání po něm pokračovalo od dnešního časného rána až do chvíle, kdy se sám ozval, když se dostal do oblasti s mobilním signálem. Horská služba následně vybídla turisty, aby kromě jiného zohlednili aktuální podmínky na horách, kde se nachází souvislá vrstva sněhu, místy s výškou až půl metru. Za snížené viditelnosti je podle ní orientace v horském terénu výrazně stížena. České tenistky bojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny, a zatím se jim to daří náramně. V úvodní dvouhře si Karolína Muchová poradila s Jessicou Buzasovou 2-0 na sety. Ve druhém utkání se potká Linda Nosková s Christinou Busaovou.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může také slabě zapršet. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
4: Dopravní nehoda dvou dodávek komplikuje provoz při příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde nehoda se stala na 6,5 kilometru u Rudné. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A stále se nám došetřuje dopravní nehoda na D5 na 52. kilometru u Mýta ve směru na Plzeň, kde se srazilo několik osobních vozidel s nákladním. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. A dopravní nehoda je stále také na dálnici D55 na 58,5 kilometru na trase Bzenec-Babice, kde se srazily dvě osobní vozidla. V místě dopravní nehody se nám kolona netvoří, ale projíždějte opatrně. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Vítejte všichni tam na druhé straně reprobeden. Vítejte. Pardon, v pátek odpoledne u poslechu Frekvence 1 máme 5 minut po 13. Je konečně pátek a to znamená, že večer úderem 21. bude také pravidelný večerní pokec. To téma je víc než žhavé. A tím tématem jsou finanční šmejdi, ale více si povíme už za chviličku, do té doby Eros Ramazzotti, Krištof nebo taky Céline Dion.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Eros Ramazzotti, můžete zatleskat, dámy a pánové. Ve vysílání Frekvence 1. Samozřejmě, aby nám zpestřil to páteční odpoledne a doufám, že se mu to povedlo. Pokud budete poslouchat také dneska večer úderem 21., tak si určitě přijdete na své, protože já už jsem tady vlastně po zprávách nastínil to, že to téma bude víc než žhavé. A tím tématem jsou finanční šmejdi. To opravdu není den, aby se nepsalo o tom, koho obrali, kdo jim skočil na lep a jaké mají nové vychytávky, jak člověka vlastně po telefonu obalamutit a donutit ho vybrat veškeré peníze. A bohužel jsou stále vynalézavější. No tak, jak jim nenaletět a jak se na ně připravit? O tom bude právě dnešní večerní pokec. Tady na Frekvenci 1 můj kolega Ondřej Kubala si pozval do pokecu tentokrát Petra Hrůzu, který se v jedné české bance specializuje na metody finanční šmejdu a taky jejich odhalování. Takže bych doporučoval opravdu v případě, že chcete znát v podstatě jejich nejnovější triky, tak naladit večerní pokec v 21.00.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: je se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali...
2: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
2: 2017. Gratulujeme!

0: To nejlepší z muziky Taylor Dane, která vám hraje třeba i do vašich aut, pokud nás ladíte za volanty vašich vozů, my se aktuálně podíváme na dopravu, zahrajeme Madonu, bude i Sašák Syndol X a řekneme si taky něco k projektu České asociace pojišťoven.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Dopravní nehoda dvou dodávek komplikuje provoz při příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde nehoda se stala na 6,5 kilometru u Rudné. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A stále se nám došetřuje dopravní nehoda na D5 na 52. kilometru u Mýta ve směru na Plzeň, kde se srazilo několik osobních vozidel s nákladním. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. A dopravní nehoda je stále také na dálnici D55 na 58,5 kilometru na trase Bzenec-Babice, kde se srazily dvě osobní vozidla. V místě dopravní nehody se nám kolona netvoří, ale projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět. A já nepatřím do starého železa.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, hrajeme Madonu ve 3:15 odpoledne. Něco málo k projektu České asociace pojišťoven, jak jsem sliboval. V podstatě to znáte, jedete autem, přijde zpráva, člověk si řekne, jen se podívám, je to jenom vteřina. Bereme to vlastně jako něco normálního, když ale vidíme řidiče vedle nás, jak místo silnice sleduje telefon, tak nám to přijde nebezpečné. Co si budeme povídat, u ostatních vidíme přestupek a u sebe vlastně důvod. No a právě na tenhle dvojí metr upozorňuje Česká asociace pojišťoven v kampani Normální řízení zabíjí. V roce 2025 si podobné běžné tolerované chování za volantem vyžádalo... A teď se podržte, 346 lidských životů. Jedna rychlá SMS-ka za to opravdu nestojí, telefon proto za jízdy nechte stranou, protože normální neznamená bezpečné. Projekt České asociace pojišťoven Normální řízení zabíjí podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. A tím bych vlastně uzavřel to dnešní odpoledne, alespoň co se týká mé maličkosti, protože samozřejmě odpoledne na Frekvenci 1 pokračuje dál, taky po zprávách v celou s Vojtou a Janou. Každopádně ode mne je to pro dnešek úplně všechno, co jsem měl, to jsem nabít, co jsem chtěl říct, co jsem řekl, co jsem schoval, tak to jsem zase vytáhl a rozdal a rozdávat budu hned po víkendu. I když vlastně bude svátek, tak svátek, nesvátek, rád, nebo lépe řečeno rádi budeme pro vás vysílat tady na Frekvenci 1 zase už pěkně od rána, tak si nás nalaďte, mějte se, smějte se a po víkendu, co se týká mě, tak v 10 dopoledne se budu těšit.
1: Platit méně, to je pocit vítězství, super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Počítejte s námi.
2: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře. Zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.

0: A je romantika při pátku před 14. hodinou. Tohle je Frekvence 1, za malou chvíli s Janí Knížkovou se na vás těšíme a zahrajeme vám třeba Lubegu. Taky pro vás máme Syra Eltona Johna. A nebo Milk & Sugar. Začneme ale zprávami už za malou chvíli.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A se zprávami Petr Převrátil. Hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Vodu z vodojemu odolená voda nelze používat v lepším případě několik dnů. České tenistky vedou v boji o finále Billie Jean King Cupu se Španělskem. A kolony vás drží na D1 a také D5. Omezení používání vody z vodojemu odolená voda kvůli nadlidním mytnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Týká se to asi 15 tisíc lidí. Vodárny tam mají 21 cisteren, jak řekl na dnešní tiskové konferenci technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
7: V současné době je zasaženo touto událostí zhruba 15 tisíc obyvatel středočeského kraje. Úplně přesné číslo neznáme, nicméně víme přesně, že se jedná o 5133 odběrných míst, to znamená 5133 vodovodních přípojek, z nichž 4726 jsme hned informovali prostřednictvím SMS. U těch ostatních nemáme ve smlouvě telefonický kontakt.
6: Vodu stále nelze používat k pití ani vaření. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní množství zjistili v 16 z 36 vrtů, 14 jich už odstavili. K opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů se poslanci sejdou v úterý ve 14 hodin, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. Šéf sněmovny a SPD Tomio Okamura předpokládá, že se schůze protáhne do dalšího dne.
8: Předpokládám, že bude probíhat i ve středu. Co týče nás jako vládní koalice, tak my máme tady v poslanské sněmovně vládní většinu, takže samozřejmě je zcela zřejmé, že k vyjádření nedůvěry nedojde. Opozice potřebuje pro vyjádření nedůvěry nikoli většinu, ale potřebuje zákona 101 hlasů poslanců.
6: Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Na Čechově mostě v Praze 1 vyjela dnes dopoledne řidička na chodník, kde srazila dva cizince, muže a ženu. Muž utrpěl závažná vícečetná poranění a záchranáři ho převezli do nemocnice v umělém spánku. Žena a řidička, rovněž cizinka, mají lehká až středně těžká poranění. Uvedl mluvčí záchranné služby Karel Kirs a policejní mluvčí Eva Kropáčová. V místě nehody je stále omezen provoz. Poslanci německého spolkového sněmu dnes schválili dočasné snížení energetické daně na naftu a benzín. Opatření bude platit od 1. října do konce roku a cenu by mělo snížit o 17 centů na litr. Vláda kancléře Friedricha Merce, která návrh předložila, zasáhla tímto způsobem letos už podruhé. Poprvé zavedla takzvanou čerpací slevu na 2 měsíce v květnu. České tenistky bojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. A zatím se jim to daří náramně. V úvodní dvouhře si Karolína Muchová

0: poradila s Jessicou Buzasovou 2-0 na sety. Ve druhém utkání se teď právě střetává Linda Nosková s Kristinou Buksalovou. Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března. 27-letý zadák Wolverhamptonu se podrobných zdravotních problémech z minulých dní už cítí lépe a měl by být týmu k dispozici na sobotní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů doma proti Chorvatsku.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Teď odpoledne nás čeká oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě území, především pak na horách, může i slabě pršet. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
2: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Co se děje na hlavních tazích, nám řekne Petra.
3: Se zdržením okolo půl hodiny počítejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Od 13. po 25. kilometr pojedete v koloně z důvodu dopravního omezení na mostě Šmejkalka. Pokud pojedete až do Brna, čeká vás kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu od 174. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 30 minut. A zdržíte se také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Pojíždět budete od 9. kilometru až do Prahy. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Krátce po 14. hodině páteční vysílání v plném proudu začíná naše odpolední vysílání mezi 14. a 17. Spousta zajímavých témat, soutěží a...
5: Dost možná, i když se povede, nějakého toho lacinějšího humoru.
4: Jo, my se zasmějem.
5: No teď jo.
4: Vy byste ze slušnosti měli taky.
5: Když se nám to nepovede, tak nám to hlavně nepište, jo?
4: Jo, občas se objeví nějaká taková poznámečka. No, ale no. To k tomu samozřejmě patří.
5: Jistě.
4: V době sociálních sítí musíme být připravený i na ty hejty, že jo? No, a musím ale říct, že jako třeba já s tím až zas tak velkou zkušenost nemám.
5: Ne, ale pozor, zaklepejme to na zuby, jo? Protože vlastně já jsem čekal, že těch hejtů jako kor třeba tady na frekvenci jedna bude víc.
4: No, myslím jako obecně třeba na sociálních sítích, že když něco třeba vyplivnu, tak se tam jako opravdu sporadicky objeví někde něco jakoby hnusného.
5: Jo.
4: Na to konto, buď na obsah, nebo na mě. Jako moc se to nestává, když třeba sledují tady jiný kolegy, co jsou trošku aktivnější a mají třeba víc těch sledovatelů a mají větší dosah, jako co ty lidi jsou schopní napsat, to je někdy fakt drsný.
5: No, zas na druhou stranu, já si vždycky říkám, když se něco takového objeví na sociálních sítích, že ten člověk, co to psal, pokud to nepsal nějaký bot, samozřejmě, že jo.
4: No, nešťastný.
5: Tak je, že prostě má třeba jako opravdu blbej den a potřebuje si tu frustraci nějak jako vybít.
4: No, ale blije to do všech jiných jako lidí, to je blbost. Ale Kuba Ryba, to jsem slyšela v nějakém rozhovoru, dělá to, že když mu někdo takhle opravdu jako dlouze hejtuje jeho příspěvky, tak on těm lidem volá. Normálně jim zavolá.
5: No.
4: Prostě prostřednictvím třeba toho Messengeru přes Facebook a ptá se jich, jako myslíte to vážně, to, co jste teď napsal? A oni jsou jak míly úsové, že jo?
5: No jasně.
4: To, víš, jako, za nicknamem se schováš.
5: No, ale z očí do očí.
4: No, tak nám napište, že jsme dobrý.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek 25. září a dneska se slaví Mezinárodní den lidí, ke kterým já chovám jako opravdu jako neskrývaný obdiv. A to jsou lékárnice a lékárníci.
1: Tyjo, to je práce.
0: To je vlastně úplně jako neuvěřitelný, co všechno ti lidé musí umět.
1: Musí vědět. A vlastně, no, jako když to tak nějak vnímám, jdu si do té lékárny pro něco a teď tam slyším ty dialogy, tak to nejsou to... Jako
0: oni mluví latinsky,
1: oni
0: že?
1: Oni jsou psychologové, psychiatři, lékaři, poradenství, prostě jako...
0: Prodavači vědní, ještě
1: přesně, no, prodavači. Teď ještě jako, že lékárníci to mají ruku na srdce, trošku jako teď komplikovaný v tom, že musí trošku tlačit jako nějaký značky, že jo?
0: No jistě.
1: Určitě to tak je.
0: No, he, to, no, to je v každém odvětví,
1: jako na,
0: no,
1: poště ti prostě jako tlačí ten...
0: Lástušku pojištění.
1: Tak v lékárně ti tlačí železo, Dčko.
0: Dčko, kalcium. Vypadá to na řídký kosti, paní.
1: A prezervativy.
0: Ne, ale pozor, já jsem si říkal, že lékárníkům opravdu jako velkou úctu a nechceš naštvat lékárníka.
1: No to nechceš, no.
0: No protože to byste viděli, jaký by vám dali kapky, jo.
1: Tak jo. Tak pojďme lékárníkům a lékárnicím, magistrům a magistrám zahrát nějakou pěknou.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. My jsme se bavili o lékárnicích a zůstaneme teď u takového nešvaru, zdravotního nešvaru. Budeme se věnovat ženám, protože zaujal mě článek.
1: Žena je zdravotní nešvar.
0: Ne, myslím jako zdravotní nešvar. Ty to trošku vyzněl. Mám na mysli zdravotní nešvar, který se týká žen. Tady na mě vyskočil článek o potravinách, které prý způsobují ženám zapomínání. Jsou prostě, je normálně nějaký seznam potravin, který by ženský neměli jíst, protože podle nějaký studie se zjistilo, že když jíš tyhle ty potraviny, tak potom ve středním a pozdějším věku ztrácíš kognitivní funkce, respektive máš kognitivní potíže.
1: No jasně, no a co to je?
0: Hele, tak prosím vás, ženy, měli bychom vyřadit slazené nápoje. Se tady píše, balené sladkosti. A to já říkám pořád. Furt je lepší si prostě upít z bábovku a natlačit si prostě bábovku, než si dát nějaký polomáčený sušenky. Uzeniny, instantní jídla, různá hotová jídla, co prodávají, a slané pochutiny.
1: Jinými slovy, v podstatě jako pastese.
0: Jako no. No jasně, no. Jako vlastně, jo, ženy s nejvyšší spotřebou.
1: A platí to opravdu jenom na ženy nebo i na chlapy?
0: No je to právě jenom otázka žen, protože ono to hodně souvisí samozřejmě s hormonama, že jo?
1: Jasně.
0: Takže všechno tohle, co jsem vyjmenovala, tak způsobuje to, že prostě až budeme trošku starší, tak budeme rádi, když si vzpomeneme, jak se jmenuje náš starý.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Příběh.
1: Příběh buď pravdivý, nebo naprosto smyšlený, to se ale ukáže až na konci, tak si ho nenechte ujít.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hezké odpoledne, bylo 14:30, tady jsou rychlé zprávy Frekvence 1. Omezení používání vody z vodojemu Odolena, voda kvůli nadlimitnímu olovu, by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Týká se to asi 15 000 lidí. Vodu stále nelze používat k pití ani vaření. Vodárny kvůli tomu přistavily 21 cisteren. České tenistky jsou blízko postupu do finále Billie Jean King Cupu. Češky vedou 1-0 na zápasy nad Španělskem po vítězství Karolíny Muchové nad Jessicou Bouzasovou 7-5 a 6-4. Jistotu postupu může stvrdit ve druhé dvouhře Linda Nosková, která v souboji týmových jedniček s Kristinou Buxalovou získala první set v tiebreaku 7-5. A hostem presklubu Frekvence 1 dnes bude historik z podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík. Ondřej Kopa si s ním bude povídat, proč v pondělí budeme slavit Den české státnosti a jak byl v historii přepisován odkaz svatého Václava.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
4: A jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
6: Se zdržením přes půl hodiny počítejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Od 12. po 25. kilometr pojedete v kolně z důvodu dopravního omezení na mostě Šmejkalka. Pokud pojedete až do Brna, čeká vás kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu od 178. kilometru a pomalu se jede až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 30 minut. A dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové za Dobšicema. Mezi 53. a 63. kilometrem se jezdí pouze dvěmi jízdními pruhy, zdržení přes půl hodiny. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Na frekvenci 1 pro vás máme už za malou chvilku pravdu nebo blábol. Je to většinou příběh, který si vymyslíme, anebo ho někde najdeme, teda respektive vyzdrojujeme, ale o tom, jak to teda vlastně je s tím příběhem, se dozvíte až na úplném závěru.
7: Tak si na to počkejte, pravda nebo blábol, už za malou chvíli.

0: Posloucháte Frekvenci 1. I při pátku nás čeká nějaký zábavný příběh, který je buď pravdivý nebo smyšlený.
1: No,
0: není to zábavný.
1: Moc, jako není to moc zábava, jo. No. Tohle nechceš, aby se ti stalo.
0: Dobře.
1: Byl jistý 18-letý chlapec. No. Chlapec, no
0: to,
1: prostě.
0: To bych byl rád, kdyby se mi ještě jednou stalo.
1: No, to už se ti takhle, to už se ti nikdy nestalo. No,
0: právě.
1: No a stala se taková nemilá věc, havarovalo auto, ve kterém on jel jako spolujezdec. Mm-hmm. Stalo se to v Rakousku. Rakouští policisté ho po nehodě odvezli do zadržovací cely v suterénu místní správní budovy. Jenže potom se to stalo. Prostě naprostej bizár. Byli tam tři policajti. Mm-hmm. To je prostě asi jako když hlídáš dítě, jsou tam tři dospělí a ten jeden si myslí, že ten druhý hlídá. Ten no, druhý jasně. Si myslí, že ten třetí hlídá. No. Tak tady každý z těch tří policajtů se domníval, že toho mladíka už dávno propustil někdo z jeho kolegů.
0: Aha.
1: Jenomže tenhle člověk zůstal zamčený tam v té celé. Nikdo mu nepřinesl ani jídlo, nikdo mu nedal ani vodu. Matka po něm pátrala, ale k žádnému odhalení to prostě nevedlo. V té cele zapomenutý nakonec strávil neuvěřitelných 18 dnů.
0: Prostě jako bez jídla, bez pití,
1: zavřený s tím.
0: A to jako netlouk třeba na dveře?
1: Asi nebylo slyšet, to víš, že tloukl. No. To jako podle mě řval, ale nebylo to slyšet. Během těch 18 dnů, jako je to zase docela dobrá odtučňovací kůra, protože opravdu no, drasticky zhubl. No. A podle dostupných zpráv se snažil získávat alespoň trochu vlhkosti z kondenzace na stěnách.
0: Yeah.
1: Když ho 18. dubna, tady je i ten termín, konečně našli, byl téměř bezvládný a okamžitě skončil v nemocnici, přežil to. A představte si, že tenhle případ je zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, kde je uvedeno, že je to člověk, který 18 dní, tedy jako nejdelší zaznamenanou dobu a přežití bez jídla a vody. 18 dní.
0: To je strašný.
1: Je to strašný příběh, ale přežil to. Jako
0: to je tak strašný.
1: Nakonec si vzpomněl.
0: To je tak strašný, že bych tomu snad i věřil.
1: Tak to tam pošli. Jana a Vojta na Frekvenci 1. A to není tak dávno.
0: A kdy
1: to je rok 1979. To je v roce, kdy jsi se narodil. Nebo?
0: To bylo rok předtím, než jsem se narodil. Já jsem 80.
1: Tak 1979... Duben a ten člověk se jmenuje Andreas Mihávec.
0: Jo. A dali mu aspoň nějaké odškodnění.
1: Ale to nevím, to jsem nepátrala.
0: Třeba nějaký merch, víš, jako klíčenku, tušku.
1: Já myslím, že já doživotní ty stravenky.

0: girlfriend everywhere.
1: Přátelé, máme za sebou poslední letošní výjezd s Peter Legwood a chodím zdravě.
2: Tak, Tomáš Fíla tentokrát vyrazil do Brna.
1: Brňanka.
2: Do Brna, no. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď.
1: Ano.
2: V dobrých botách samozřejmě. A v Brně první nejrychlejší posluchač vyhrál poukaz v hodnotě 5 000 korun na nákup italské regenerační obuvi Peter Legwood.
1: Taky k tomu dostal dva, nebo respektive další dva dostali nejrychlejší, ty nejrychlejší boty. Další dva nejrychlejší dostali dárkové balíčky produktů Chodím zdravě a Peter Legwood v hodnotě 2000 korun.
2: Tak Tomáši, jaký byl poslední den našeho výjezdu?
3: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravím z Brna, z Lidické ulice, kam jsem opět dorazil do dalšího z obchodů Chodím zdravě a i tady na nás naši posluchači čekali. Už je tady mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
4: Dobrý den, já jsem Míša.
5: Já jsem Kateřina.
6: Andrea.
3: Já vás, dámy, zdravím, ale než vás začneme odměňovat, tak je důležité říci, že vy jste tady byla jako první. To znamená, vy získáváte hlavní cenu a my tedy začneme dvěmi druhými místy. Dámy, my pro vás máme 2000 korunovou tašku, tedy tašku v hodnotě 2000 korun, která je naplněná celou řadou věcí právě od Chodím zdravě. Už jste někdy něco vyhráli?
5: Ještě nikdy.
4: Takhle určitě ne.
3: No vidíte to tak, při pátku, takhle před víkendem se to hodit bude. Jedna taška je vaše, prosím.
4: Děkuji moc.
3: Radost tady je, jedna taška patří i vám.
5: Děkuji mnohokrát, opravdu jsem to nečekala.
3: Ani my ne, že zrovna přijdete. V každém případě, ale máme tady vítězku. Abyste mohla získat 5000 korunovou poukázku, je potřeba správně zodpovědět otázku, kde se vyrábějí boty Peter Legwood?
6: Severní Itálie.
3: Ho, výborně. Tak i tady je to na jedničku podtrženou s hvězdičkou. Poukázka je vaše, tady je.
6: Paráda, úžasný, díky moc.
3: No a už jste se tady třeba prozhledla po nějakých botách, líbí se vám tady nějaké?
6: No samozřejmě, proto jsem přišla do tohle obchodu, takže hnedka to tady všechno utratím.
3: A nebude vás to stát ani korunu, to jenom dodám. Takhle při pátku před víkendem vám všem přejeme, ať si ho náramně užijete, slyšeli jste to sami. Spousty radosti jsme dnes přivezli do Brna, z kterého se také s vámi loučíme, takže hezké odpoledne. Ahoj!
5: Naschledanou!
6: Krásný den, naschled!
1: Tohle byla naše soutěž s Peter Legwood a Chodím zdravě tady na Frekvenci 1.
2: A my připomínáme, že v prodejnách Chodím zdravě najdete nejen zdravotní obuv, ale také diagnostiku chodidel, ortopedické vložky na míru, rehabilitační pomůcky a další produkty pro zdraví chodidel a správný postoj.
1: Mrkněte na peterlegwood.cz anebo chodímzdravě.cz. Tady najdete všechny důležité informace.
7: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
8: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
7: největší hity posledních let.
8: Ale i hity legend.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Páteční večer nabídne televize Seznam ve 20 hodin a 10 minut legendární francouzskou komedii Zelňačka s Louisem de Finé. Dva staří kamarádi tráví většinu času popíjením domácí kořalky a vařením zelňačky, dokud jejich poklidný život nenaruší návštěva poněkud neobvyklého hosta. Do hry totiž vstoupí mimozemšťan z planety Oxo, kterému zachutná právě jejich zelňačka. A když si mimozemšťan něco oblíbí, rozhodně nezůstane jen u jedné porce. 10 minut po 22. hodině nabídne televize Seznam akční drama Švéd. Hlavní postavou je bojovník Nick Gunner, který vede skupinu žoldáků na ostrov v Jihočínském moři. Mají donutit domorodce, aby prodali těžební práva na obrovské nerostné bohatství. Gunner se ale na ostrově setká s přátelským přijetím, je ohromen jeho nádherou, kterou by těžba úplně zničila, a navíc se zamiluje. Parta žoldáků se nakonec postaví na stranu domorodců, aby hájila jejich zájmy. V hlavní roli Dolph Lundgren. V sobotu ve 20 hodin a 10 minut pokračují na televizi Seznam Profesionálové. Tentokrát opět dvojitými díly. Body, Doyle, Cowley a jejich kolegové z britské CI5 budou dál dokazovat, že práce policisty není zrovna zaměstnání pro milovníky klidu a poklidných pracovních porad. A v neděli v 21 hodin 50 minut přijde na řadu oscarové životopisné drama 12 let v řetězech. Salomon Northup se narodí jako svobodný člověk a žije spokojeným životem s rodinou. Dokud ho dva muže nezradí, neunesou a neprodají do otroctví. Čeká ho 12 let bezpráví a boj o přežití. Režii příběhu, který vznikl podle skutečné události, se ujal Steve McQueen. Louis de Finé a jeho zelňačka, akční Švéd, dvojitá dávka profesionálů a v neděli velmi silný filmový příběh o 12 letech v řetězech. To je váš víkend na televizi se

0: Na Frekvenci 1 po 15. hodině zahrajeme spoustu skvělé muziky a teď prozradíme, nebo alespoň jenom naťukneme, cože by to mohlo být.
1: Tak naťukneme Dermota Kennedyho. So kiss me the way that you would. Nebo One Republic. A naťukla bude i Sia. Právě pro nás Petr bude mít už za chvíli.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity.

0: potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
6: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Petr Převrátil, připraven, hezké odpoledne.
8: Krásné odpoledne. Sněmovnu čeká hlasování o nedůvěře vládě. České tenistky jsou po 8 letech ve finále Billie Jean King Cupu a s 3/4hodinovým zpožděním počítejte na výjezdu z Prahy po D1. Sněmovna se sejde v úterý ve 14 hodin k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. O svolání schůze dnes novináře informoval předseda sněmovny Tomio Okamura. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Premiér Andrej Babiš na záměr opozice pro Českou televizi řekl, že se na schůzi těší.
9: Já se na tu schůzi strašně moc těším a po delším čase vystoupím ve sněmovně a aspoň lidi se dozvědí tu pravdu, ne ty lži opozice. Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře.
8: Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů. Koaliční poslanci to považují za předvolební gesto. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho ale zatím neobvinila.
10: Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Agentuře ČTK to řekla náměstkyně Ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Policie zasahovala ve čtvrtek v budově VZP a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Jak informoval zdravotnický deník, zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu, podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Herec Miroslav Donutil se vrátí do velkého sálu pražské Lucerny s mimořádným pořadem Lucerna Mirka Donutila po 20 letech. V roli vypravěče a baviče v novém programu opět nabídne příběhy ze života a ze setkání s herci Národního divadla, se kterými se seznámil během svého angažma na první české scéně.
11: Je to výraz největší úcty, protože ona opravdu, ta Lucerna je výjimečná. Tam vystupovali všechny hvězdy, že jo? A já, když jsem viděl ten film Vladimíra Sýse o Louisi Armstrongovi, který navštívil Lucernu a tam byl ten gauč s tím trčícím perem, na kterém seděl, a tam taky seděla paní Ella Fitzgerald a Gilbert Beko a Karel Gott a další, tak je to něco neskutečného, že v té Lucerně kluk Střebíče může vystupovat.
8: Donutil, který letos 7. února oslavil 75. narozeniny, vystoupí v Lucerně 12., 13. a 14. října. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové, dříve Fed Cupu, po 8 letech. Triumf 2-0 nad Španělskem stvrdila Linda Nosková, která porazila Kristýnu Buxaovou 7-6 a 6-2. První bod zajistila Karolína Muchová vítězstvím nad Jessicou Bouzasovou 7-6 a 6-4. Ve finále Češky narazí na Itálii nebo Ukrajinu.
6: Frekvence 1.
4: Počasí.
8: Odpoledne nás čeká oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě území, především pak na horách, může i slabě pršet. Nejvyšší teploty 13 až 18.
12: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: A co se děje na hlavních tazích? Ví Petra.
13: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Od 10. po 25. kilometr pojedete v kolně z důvodu dopravního omezení na mostě Šmejkalka. Pozor si dejte na D1 na 116. kilometru. Dvě osoby.

0: Auta po dopravní nehodě zablokovala levý jízdní pruh. Tady se zdržíte 20 minut. Pokud pojedete až do Brna, čeká vás kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu od 175. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 40 minut. A dopravní omezení brzdí provoze na D11 z Prahy na Hradec Králové za Drobšicema mezi 53. a 63. kilometrem se zdržíte přes půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Posloucháte Frekvenci 1 i v pátek odpoledne, krátce po 15.
2: Budeme proplácet účtenky, to děláme rádi, rádi vracíme peníze, je to vždycky takový milej kon. Jako vemte si, že v době, kdy vám neustále někdo telefonuje, mně se třeba teď stalo, několikrát, že mi prostě zavolalo číslo a podle mě jsou to nějaký pubescenti a zkoušej to, takže jsem to vzala a najednou a položil to. A zase.
1: Nebo se
2: jiný číslo, zase jiný číslo a zase.
1: To jsme dělali jako pubertáci taky, ale tehdy byly pevný linky, že jo?
2: My jsme to teda taky dělali.
1: Zabodli prst do zlatých stránek a vždycky jsme někoho vytočili. Dobrý den, tady je Zlá televize 1, není u vás Mavis.
2: Jste říkali, jo? No, říkali, dobrý den, je Pepa doma? Tady ale nebydlí Pepa. Jo, tak řekněte Pepovi, až přijde domů, ale tady žádný Pepa nebydlí. Tak Pepovi zkažte. Takovýhle ptákovi jsme dělali.
1: Ne? Já si nedělám iluze, že to děcka nedělají dneska. Možná i některý dospělí.
2: No, to je pravda, krátí dlouhou chvíli. Takže přátelé, za chvilku voláme a nebude to legrace, budeme skutečně volat a vážně se budeme chtít dovolat a vrátit peníze.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Na Frekvenci 1 proplácíme účtenky a právě teď bereme do ruky telefon, i když jenom pomyslně, my tady ten telefon máme vlastně jako...
1: Vyťukáváme do displeje,
0: počítači. Ano. No a co bude následovat?
1: Snad se dovoláme a snad někomu proplatíme účtenku, kterou jsme vylosovali.
0: Tak se na to těšíme, pojďme na to.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: No a právě teď se pokusíme dovolat Gabriele, která nám napsala k účtence, kterou poslala, že nás poslouchají v práci, tak snad nebude z kolektivu moc vytržena tím, že ji teďko zavoláme. A doufujeme, že nám zvedne telefon, protože to, co si nechala proplatit...
4: Ano, prosím.
1: Dobrý den, Gabrielo, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jistě, to je ta správná odpověď.
4: Ano.
1: Tak Gabrielo, posloucháte ano. nás v práci i dneska?
4: No teď už jsem doma, ale poslouchala
1: jo,
4: jsem.
1: Jo, vy už jste doma, no tak páteček, že jo,
4: domů,
1: no, víkend před tak, váma. No. Tak nám pojďte povědět.
4: Dlouhej víkend.
1: Dlouhej, no vlastně v pondělí je svátek, že jo?
4: No jistě.
1: To se někdo má. Tak, protože my tady budeme v pondělí. Každopádně, rádi bychom vám proplatili účtenku, kterou jste nám poslala, za co pak to bylo?
4: No já jsem posílala dvě, takže teď teda netuším.
1: Je to jedna z těch dvou za dva, když vám to takhle řeknu.
4: Jedna z těch dvou za dva.
1: No.
4: Takže by to byla ta dentální hygiena.
1: Je to dentální hygiena za 2000 korun.
4: Oh.
1: No, chodíte pravidelně na dentální hygienu?
4: No, musím chodit pravidelně, no, takže jo.
1: To je v pořádku, ale prodraží se to a my vám to rádi proplatíme, takže ať vás zoubky nebolí a máte je krásně čistionky a až tam budete příště, zase pošlete účtenku, no. Třeba to klapne.
4: Zkusím to určitě.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: Na frekvenci 1 se pojďme věnovat domácím mazlíčkům pro lidi, kteří mají bohužel alergii.
1: No, tak jsou takový plemena. No.
0: Jako plemena, jako nealergičtí psy, teď přece bišonci jsou nealergičtí.
1: Hele, a
0: ne?
1: Takový ty golden doodlové, yorkšíři, no. To jsou vlastně všechno plemena, nebo ty naháči, že jo, který buď nelínají, anebo nemá co línat.
0: A nebo jsou třeba lidé, kteří by hrozně chtěli nějakého domácího mazlíčka, ale mají třeba tak časově náročnou práci nebo nevyspytatelnou práci, že musí třeba ze dne na den odjet na 4 dny na služební cestu, že si nemůžou dovolit jako toho živýho parťáka.
1: A tak toho Jolšíra do kapsy dáš.
0: Nebo čivavu, ta umí být na povel agresivní, takže když vás někdo
1: rozumí. Čivava je pro mě hrozně nějaký nesympatický zvíře, já vím, že to má tvoje maminka, no, no, už no, několikátou
0: no,
1: čivavu.
0: No ty si tě teďko slyší.
1: Tak mě nemá ráda.
0: Tak už běží z těch Praskovic. Takhle, na trh se dostává, a mě to teda fascinovalo, robotický pes jménem Lesí.
1: Ježiš, ta ale, se vrací.
0: No ale pozor, je to jako pejsek robotický, který je potažený takovou hypoalergenní srstí, takže on je měkoučkej, plišovej. A vlastně je na elektriku, můžeš ho zapnout, vypnout. A prý je to velmi užitečná pomůcka právě pro lidi, co mají alergie, nebo třeba nemůžou mít živýho parťáka doma z jakýhokoliv důvodu. Tak pro lidi, kteří nechtějí sedět doma u televize nebo u počítače.
1: A můžou jít menšit.
0: Ne, ale ten přístroj ty lidi nutí normálně jako zvednout se z gauče a
1: dobrý.
0: Chodit s nima ven.
1: Jako za mě to je super. No. No, protože když tě vlastně vadí, tak ho necháš vybít baterky a klid, že
0: no, jasně, no. A teď si vem, jakože s nějakým takovýmhle zvířátkem robotickým jdeš ven, že jo. Všichni na tebe koukají, najednou si střed pozornosti, že jo.
1: Hele, ale to mi připomíná jeden takový moment, vyprávěla mi kamarádka, jak se potkala na dětském hřišti s jinou maminkou.
0: No.
1: S tím, že maminka měla v kočárku miminko, ale to nebylo živý miminko. To byla taková ta panenka.
0: No.
1: A ona měla prostě v kočárku tady tu panenku.
0: A hrála si na maminku.
1: A ona si prostě nějak jako vlastně tak jako alergik prostě nemůže si dovolit to zvířátko, tady maminka evidentně nemohla mít maminku, jak si pořídila jako náhražku tady to a bylo to hrozně reálný, jako no, opravdu.
0: Ale mě z toho úplně
1: trošku
0: jako
1: to spadlo, víš? Ty jsi z toho chtěl udělat legraci, ale jako
0: mě to připomíná takový ty psychohorory, víš? Ty
1: ne, to krásný mrkací miminko, jako jo, no. Aha.
0: Zase je fakt, že to v noci nebudí, no.
1: No a když to prostě nemůžeš hlídat, tak necháš vybít baterky, jo.
2: Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
5: Najděte.
6: Fun Play originál série se vrací.
7: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
8: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
9: Ono se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Úlové zprávy na frekvenci 1, informace o počasí, to nesmí chybět od Dáši.
1: Ano, Dagmar Honcová nachystána, jak bude o víkendu, dozvíme se už za malou chvíli.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním a 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: Hezké odpoledne, je 15:30, tady jsou zprávy Frekvence 1. V případě hromadné nákazy na základní škole v Újezdu nad Lesy evidují hygienici už 363 nakažených. 50 z nich je navíc hospitalizováno. Nákaza pravděpodobně souvisí s prošlými vejci. Řada dětí se totiž nakazila po konzumaci uhlířských špaget ze školní jídelny. V souvislosti s případem kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Rozhodující bod zaznamenala wimbledonská šampionka Linda Nosková, která zvítězila nad Kristinou Buxaovou 7-6 a 6-2 a navázala tak na předchozí triumf Karolíny Muchové nad Jessicou Bouzasovou v poměru 7-5 a 6-4. V boji o titul narazí výběr kapitánky Barbory Strýcové v neděli buď na Ukrajinu, nebo obhájkyně titulu z Itálie. A hostem presklubu bude historik z podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík. Ondřej Kopa si s ním bude povídat mimo jiné o tom, proč v pondělí budeme slavit Den české státnosti a jak byl v historii přepisován odkaz svatého Václava.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A jak to teď vypadá na hlavních tazích, nám řekne Petra.
0: Se zdržením okolo 35 minut počítejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Od 10. po 25. kilometr pojedete v koloně z důvodu dopravního omezení na mostě Šmejkalka. Pokud pojedete až do Brna, čeká vás kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu. Pomalu se jede od 179. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta 40 minut. Pozor si dejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Na 22. kilometru došlo k nehodě osobáku s dodávkou. Zdržení před nehodou 20 minut. A dopravní omezení brzdí provoz na D11 z Prahy na Hradci Králové za Dobšicema. Jezdí se pouze dvěmi jízdními pruhy a zdržení 40 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Žít podle počasí na frekvenci 1.
6: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na prodloužený víkend. Jednotlivé dny budou nádherně slunečné a také suché, a to díky mohutné oblasti vysokého tlaku vzduchu, která počasí u nás bude ovlivňovat. Takže v praxi jasno až polojasno potřebovat budeme opalovací krémy a také sluneční brýle. Pouze v ranních a dopoledních hodinách se ojediněle budou držet mlhy nebo také nízká oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty v porovnání s pracovním týdnem půjdou hodně rychle nahoru a v odpoledních maximech tak nejčastěji naměříme 18 až 23 stupňů. A mimochodem jsou to teploty ve 2 metrech nad zemí v zastíněné meteorologické stanici. Takže na přímém slunečním záření to budou teploty o poznání vyšší.
1: Posloucháte Frekvenci 1. Kdy jsi naposledy někoho poslala na kafe? Pozvala na kafe?
0: Poslala. Jakože bych řekla, pojď, zvu tě na kafe?
1: No.
0: Nebo jak to myslíš?
1: Nebo prostě kdy jsi někomu řekla, pojď se mnou na kafe, popovídáme si.
0: Jo, to děláme docela často.
1: Jo.
0: Třeba můj kluk mi občas zavolá, říká, hele, mám tady chvilku, prostě pojď, jdeme si dát kafe. Tak si jdem dát
1: hezký,
0: kafe.
1: To je hezký, že si vlastně jako dáváte.
0: A já mu říkám, neutrácej, máme doma dobrý kávu. Mm. Ne, jako občas.
1: Tak se stav doma, uvař kafe a potom si ho někde dáme na lavičce.
0: Ne, ale počkej, to si děláš srandu, to vůbec není jako špatný nápad, že jo? Protože přeci jen, když jdeš do té kavárny, no, tak tam za to necháš, jako ne, nechci řešit tady ty peníze, musí z něčeho žít, no, že jo? Ale je to opravdu nepoměr, to jo?
1: No,
0: že dneska chtějí za to kafe třeba stovku.
1: Když já vím, ale zase na druhou stranu, jako sednout si v té kavárně.
0: Má to svoje kouzlo.
1: Jako k tomu stolečku a jako mít kolem sebe takovej ten kavárenský cvrkot, víš,
0: jo.
1: Má něco do sebe. Já o tom ale mluvím z úplně jiného důvodu, protože ono dneska pozvat někoho na kafe není tak jednoduché, jak by se to mohlo jako zdát.
0: Tak to probereme za chvilku.

0: 11.01 vyrazíme, přátelé, na kafe. Jak už Vojta před chviličkou naznačoval, je to vlastně něco, co dřív bylo naprosto běžný, ale teď už to zas tak běžný není a evidentně to není ani moc normální.
1: Takhle, naše generace to ještě zvládá. Naši rodičové to taky ještě zvládají.
0: Tak máš pocit, že mladí lidi neumí?
1: No ale pozor, mladí lidi to přiznávají, že to neumí.
0: Jo, neumí přijít a říct hele čau, pojď si sem dát kafe.
1: No, oni se vlastně neumějí takhle ani seznamovat a je to docela velký problém, protože když se teďko dělali nějaký studie, víceméně po celé Evropě, tak se přišlo na to, že lidi z té nejmladší generace, která vlastně už má věk na to, aby se začali ty lidé, já nechci použít to slovo pářit, jo, ale párovat, jo.
0: No pářit by se taky měli.
1: No, jako. No, ale jako tam je důležitý.
0: Dětí ubejvá.
1: Tam je důležitý, aby si ty lidi biologicky sedli, aby zjistili, jestli jeden druhýmu voní, že jo, že prostě
0: to je
1: jako
0: jasný, to. No. To na sociální sítě nezjistíš.
1: No, jenom že oni to jinak než přes ty sociální sítě neumějí a nedovedou si představit, že by někoho jen tak kvůli seznámení pozvali na kafe.
0: Hele, já si to všímám. Jo, dokonce třeba kolem nás jsou mladí lidi a když už jsou v páru, tak nám vyprávějí, že se seznámili přes sociální síť. My jsme se oslovili na Instagramu. My jsme se oslovili na TikToku. Říkáme, jak oslovili? No, jemu se líbil můj profil, tak mi napsal čau, jak se máš? Já jsem mu odpověděla, mám se dobře, toto.
1: Ale pozor,
0: a chvilku si psali a pak
1: jako to, že se jako oslovějí a potom se normálně sejdou, to je
0: no,
1: v pořádku.
0: Jako, ty máš pocit, že to jde tak daleko, že už ani nescházejí.
1: Už ani nescházejí, oni se bojejí se scházet, protože mají pocit, že když se s někým potkají jako na život, takže nebudou vědět, co mají dělat.
0: Tak to je, ale to jsme v průseru.
1: No já si myslím, že v té škole by je to měli.
0: Nemají nový předmět.
1: Nějaký kurz intimity, třeba bychom tomu mohli říkat vzletně. Takhle se to dělá, milé děti.
0: Tak to už je přírodověda, ne? Přírodopis 9. třídy.
1: No abych to dal místo tělocviku. 4 hodiny týdně.
0: Dost neblázní, kdo to bude učit.

0: Posloucháte Frekvenci 1 a teď, přátelé, si budeme hrát, respektive budeme soutěžit, a pozor, o dvě vstupenky na Lord of the Dance, a vyhraje ten, kdo se do studia dovolá jako třetí.
1: Jestli chcete mít husí kůži několik minut, hodin v kuse, tak byste rozhodně měli tuhle výhru vyhrát, protože tohle je něco fenomenálního. Tohle, kdo nezažil, to je, jak kdyby nikdy nebyl na Karlově mostě třeba.
0: Ano.
1: Pojďte, je zaražen.
0: Mě to přirovnání jako velmi, velmi, velmi. V tom případě jsem v životě nebyl na Karlově mostě. Ale chtěl bych teda zažít Lord of the Dance. Já jsem viděl nějaký videa, to je prostě fenomenální. Tak volejte 257-400-999, no a než se dovoláte, tak pár praktických informací.
1: Lord of the Dance slaví už 30 let na světových pódiích a v listopadu se tahle fenomenální irská taneční show vrací do České republiky.
0: A my vás pošleme rovnou ve dvou, protože si k tomu všemu, že vyhrajete dvě vstupenky, budete moct vybrat, kam a kdy vyrazíte.
1: Tak my se teď spojíme s jedním z vás, kdo se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Valentína Zumpolce.
1: Valentínko Zumpolce, je to vaše!
2: Tak, jsme to vyhráli.
1: Stačilo málo, jenom se dovolat. A tady je těch míst opravdu hodně. Praha, Karlovy Vary, Pardubice, Jihlava, Ostrava, Brno. Kam to budete mít? Vzhledem k tomu, že jste asi Zumpolce, tak to budete mít nejblíž.
2: To bude mít asi
1: do Karlovy Vary.
0: Jihlava nebo do Pardubic nahoru se dá taky dojet.
1: Jihlava je asi nejblíž.
0: No, je určitě. 18. listopadu v Jihlavě.
1: 18. Dobře. Listopadu snad nebude sněžit a po D1 tam dojedete.
0: Takhle. Mezi Humpolcem a Jihlavou 18. listopadu prostě nebude sněžit.
1: Nebude.
0: A koho vemete... Když tak to vezmete přes Jeníkov zadem.
1: Přesně,
0: no.
1: Tak. Koho vemete sebou?
2: Moji sestru.
1: Sestru. Tak jo, tak si to užijte, gratulujeme, mějte se krásně, tak a zdravíme do Humpolce.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Taky, děkuju moc. Nashledanou.
3: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
4: Hudební novinky.
3: Trby ze světa slavných.
4: Song za odměnu.
3: A dorazí i zajímavý host.
4: Kdo to bude tentokrát?
3: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
4: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
3: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: A come on, yeah.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek. Co nás čeká zítra? Sobota.
1: Ano, my vás vždycky v pátek zveme na sobotu a my vás ale zveme na konkrétní hodinu.
0: Ano, sobota 19.00. Já myslím, že pokud nás posloucháte pravidelně, tak při každém našem pátečním vysílání už máte tik, protože víte, že vám řekneme, že zítra v 19.00 budete poslouchat českou hitparádu Frekvence 1.
1: Přesně, teď kouká třeba ten manžel na tu manželku. Jo, a teď my budeme zrovna ve vlaku. Jak
0: no nebudete, budete.
1: Takový direktivní. Ne, chceme vás pozvat na českou hitparádu, která je pro vás právě každou sobotu. Tak, jak to vyjde, nebo respektive jak to celé bude probíhat, to máte ve svých rukou, protože vy o tom hlasujete. Vy dáváte hlasy těm všem interpretům, kapelám, zpěvákům, zpěvačkám.
0: Ano, a můžete hlasovat až do úterního poledne a je to vlastně takový spravedlivý princip. Jsou tam nějaké novinky, jsou tam nějaké stálice, mají omezenou platnost 10 týdnů.
1: No.
0: Takže hlasujete pro ty svoje favority a když vám ten favorit vypadne, tak si vyberete zase někoho jiného. Hlasujete.
1: Ale mně přijde, že těch 10 interpretů v té hitparádě je vlastně takových dostačující. Já jsem teď slyšela nějakou hitparádu na zahraničním rádiu a to bylo dvouhodinový. To bylo nekonečný.
0: Člověk ztratí přehled.
1: Já vůbec, přesně. Já jsem už pak neměla ani jako představu a to ještě, jak to bylo v cizím jazyce, jak jsem byla úplně zrcená. Možná to nebyla hitparáda. Prostě 10.
0: Možná to byl nějaký populárně naučný pořad o kvantové fyzice. Ty jsi myslela, že to je hitparáda.
1: Asi je čas trošku přitvrdit v Duolingu.
0: Jestli to bylo holandsky, tak se nedivím.
1: Ne, nechrochtali. Byla to angličtina. Ale takže zítra po 19. hodině česká hitparáda na Frekvenci 1.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: Muzika připravená taky mezi 16. a 17. A my vám teď můžeme alespoň naťuknout, trošku prozradit, cože vám zahrajeme.
1: Třeba Deep Blue Something. Taky Jennifer Lopez. A nebo Train. A Petr bude mít zprávy za chvíli.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.

0: na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
4: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A Petr Převrátil, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Volkswagen svolá asi 4 miliony aut, včetně více než milionu škodovek. Vodu z vodojemu Odolena voda nelze používat v lepším případě několik dnů. A s 3/4hodinovým zpožděním stále počítejte na výjezdu z Prahy po D1. Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů, včetně více než milionu automobilů značky Škoda. Informoval o tom dnes německý list Handelsblatt, který se odvolává na své zdroje. S informací Spolkového úřadu pro motorová vozidla podle listu vyplývá, že opatření se týká více než 2 milionů aut značky Volkswagen, více než milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc vozů na značku Audi a kolem 200 tisíc vozů na značku Seat. Uvedli zdroje Handelsblatu. Omezení používání vody z vodojemu Odolena voda kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Týká se to asi 15 tisíc lidí. Vodárny tam mají 21 cisteren, jak řekl na dnešní tiskové konferenci technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
7: V současné době je zasaženo touto událostí zhruba 15 tisíc obyvatel středočeského kraje. Úplně přesné číslo neznáme, nicméně víme přesně, že se jedná o 5133 odběrných míst, to znamená 5133 vodovodních přípojek, z nichž 4726 jsme hned informovali prostřednictvím SMS. U těch ostatních nemáme ve smlouvě telefonický kontakt.
6: Vodu stále nelze používat k pití ani vaření. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali už trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní množství zjistili v 16 z 630 vrtů, 14 jich odstavili. Stovky zaměstnanců schání dopravní společnost RegioJet, aby dokázala zajistit dopravní výkony, které převezme od letošního prosince. Začne jezdit na rychlíkové lince z Prahy přes Havlíčkův Brod do Jihlavy a Brna a také převezme řadu krajských linek v Ústeckém kraji. Potenciální pracovníky tak hledá převážně v Praze, Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Jedná se jak o strojvedoucí, průvodčí a stevardy, tak o pracovníky, kteří se budou starat o údržbu vlaků. Lze předpokládat, že část zaměstnanců získá od Českých drah, které přišly o dané výkony a tolik zaměstnanců potřebovat nebudou. Kvalifikaci na sobotní velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Jeho týmový kolega a lídr průběžného pořadí mistrovství světa Kimi Antonelli havaroval a na startu bude 16. Russell na okruhu v ulicích Baku doslova deklasoval konkurenci. Pro pátou pole position v sezóně si dojel s náskokem 0,8 sekundy před Charlesem Leclerkem z Ferrari a třetím Oscarem Piastrym z McLarenu.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Zítra nás čekají zpočátku ojediněle mlhy, přes den pak bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22, na severu a severovýchodě bude o něco chladněji 16 až 19 stupňů.
8: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
2: Frekvence 1.
4: Doprava.

0: Jak to teď vypadá na hlavních tazích, ví Petra?
1: Se zdržením okolo 45 minut počítejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Od 10. po 25. kilometr pojedete v kolně z důvodu dopravního omezení na mostě Šmejkalka. Pokud pojedete až do Brna, čeká vás kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu. Pomalu se jede od 181. až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta 35 minut. 50 minut se zdržíte na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na D1. Popojíždit budete mezi 26. a 19. kilometrem. A dopravní omezení brzdí provoz na D11 z Prahy na Hradec Králové za Dobšicema. Mezi 53. a 63. kilometrem se zdržíte 40 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: 16. hodina je za námi, vy posloucháte Radio Frekvence 1. Dneska je pátek.
3: Ale a
2: já vím, že to je...
3: Je to vlastně takový refrén. Já mám pocit, že naši posluchači a naše posluchačky chtějí z rády a slyšet, že je pátek. Promiň,
2: že ti do toho skáču, no. Ale mě teďka přišla zpráva.
3: No.
2: A je to vlastně hrozně vtipný, protože maminka mýho kluka nám venčí psa.
3: No.
2: A poslala mi fotku, jak je se psem venku a k tomu napsala, má řídkou stolici.
3: No prostě pátek jak korálek, no.
2: Ježíš, to je tak hezký. Yeah. Víš, jakože prostě máš úplně ideální a úplně podrobný informace o tom, jak se má tvůj pes. Z čeho to může mít?
3: No, tak já nevím, co je.
2: Asi ten raní kočičák, no.
4: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Pojďte se zeptat a naši kolegové vám odpoví.
1: Ano, rubrika Cože to je to, co teď budete nasávat, jsem chtěla říct.
0: Sosat.
1: Nebo konzumovat.
0: Vstřebávat.
1: Ano, přesně tak. Máme tady totiž odpověď na otázku, která přišla vlastně ze stran veřejnosti, dalo by se říct.
0: Ano, cože zavináč frekvence 1.cz, tam můžete svoje dotazy pro Petra Kolečka a Michala Suchánka posílat i.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Když se člověk směje tak, že nemůže popadnout dech, proč se vlastně směje ještě víc? Neměl by mozek v takové situaci říct, hele kámo, přestaň, potřebujeme kyslík, Simona 31, rakovník.
4: Hele kámo, přestaň, potřebujeme kyslík.
3: No, ona to myslí Simona tak, což docela chápu, že když se nám hrozně něco líbí a smějeme se tomu, jaký humor, že proč na to vlastně můžeme na konci až umřít, když fakt se nemůžeš nadechovat, prostě nedá se to vůbec jako zastavit. Ten
4: proto
3: smích.
4: Se říká umřu smíchy?
3: Umří smíchy, jo. Já umřu smíchy, jo.
4: Tak to bych chtěl vidět. Zažil jsi to někde?
3: Ne, ale dá se zarůstit tím stejkem hodně lehce, jo? Že vlastně hodně se směju, jsem na bifteku, někdo mi řekne nějaký vtip, třeba nějakou anekdotu židovskou.
4: Jo, tak to bych se udusil taky.
3: No, a hodíš si v tu chvíli vlastně nekošer stejk prostě do krku, tak se, tak tomu se říká umřít smíchy, no.
4: Aha.
3: Musíš kousat hodně, no.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Pátek odpoledne posloucháte Radio Frekvence 1 a protože je pátek, tak se pojďme trošku pobavit o...
1: O čem?
0: O... No vlastně já jsem chtěla doporučit jeden cvik, ale teď mi došlo, že bychom se měli bavit o něčem úplně jiném.
1: O čem?
0: Nás totiž čeká prodloužený víkend.
1: No jo,
0: nebo vlastně. Nás vlastně ne. Protože v pondělí je svátek.
1: Zas v pondělí si nenakoupíte.
0: Ano, a to je stěžení informace.
1: Ano.
0: V pondělí si nenakoupíte.
1: To zase bude v neděli v supermarketech narváno, co?
0: No, v pondělí jsou zavřený v obchody.
1: No jo, no, to se hodně dá nic dělat. Každopádně 28. září.
0: Státní svátek.
1: Státní svátek. No tak co budeme dělat? No, my půjdeme do práce.
0: My půjdeme do práce, ale tady... vy, co budete v práci, nás můžete ladit. Vy, co do práce nepůjdete, nás taky můžete ladit.
1: Ano.
0: A protože bude Václava, tak by to chtělo nějaký speciální oběd. Nějakou dobrotu.
1: Třeba něco z Václavek. ale Václavky, houby.
0: Nezbírám.
1: Nezbíráš? Mm. Babička je vždycky nakládala.
0: Já totiž asi ani nepoznám. Tyho.
1: Na sladko kyselo nakládala Václavky. To byla taková lahůdka.
0: To bylo strašně slizký.
1: No ale dobrý.
0: Jako nakládaný houby je vlastně, no. Když jíš slimáky.
1: No a nebo ty hříbky malý, taky v takovém tom šlemovitým nálevu.
0: To je taky, jak když jíš slimáky.
1: Já jsem to úplně zbožňoval vždycky. To víš, no. Z houbařský rodiny.
0: No nic, takže stěžejní informace tohoto vstupu je, že v pondělí nenakoupíte, udělejte si zásoby nejlépe už dneska.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: Hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme.

0: Před námi zprávy kolem půl páté a po půl páté poslední slovo.
1: Ano, poslední slovo, tedy peníze, které na vás čekají. Nenechte si to ujít, za chvilku budeme soutěžit.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Hezké odpoledne, je půl páté, tady jsou další zprávy Frekvence 1. Volkswagen svolá asi 4 miliony aut, včetně více než milionu škodovek. U některých modelů totiž může selhat řízení kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Problém lze odstranit výměnou šroubu za jiný odolný proti korozi. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Postarali se o to ve dvou hrách Linda Nosková a Karolína Muchová. V boji o titul narazí výběr kapitánky Barbory Strýcové v neděli buď na Ukrajinu, nebo obhájkyně titulu z Itálie. A hostem presklubu bude historik z podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík. Ondřej Kopa si s ním bude povídat mimo jiné o tom, proč v pondělí budeme slavit Den české státnosti a jak byl v historii přepisován odkaz svatého Václava.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má pro nás Petra.
1: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Od 10. po 25. kilometr pojedete v koloně z důvodu dopravního omezení na mostě Šmejkalka. Pokud pojedete až do Brna, čeká vás kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu. Pomalu se jede od 180. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta 40 minut. Přes půl hodiny se zdržíte na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na D1 mezi 26. a 18. kilometrem. A dopravní omezení brzdí provoz na D11 z Prahy na Hradec Králové za Dobšicema. Mezi 53. a 63. kilometrem se jezdí pouze jedním jízdním pruhem a zdržení 40 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: Můžete volat, graficidum 409-99, to je číslo sem k nám do studia Rádia Frekvence 1.
0: A když se dovoláte a uhodnete poslední slovo, máme pro vás peníze.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak dopak to dneska zkusí říct za celebritu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, s kým pak dneska mluvíme?
2: S Terezou z Křivoklátu.
0: Tak, Terezko z Křivoklátu, my tady pro vás máme, pokud se správně dívám, ať vám nekecáme, 18 tisíc, to je hezká sumička, že?
2: Ano, ano, krásná.
0: Tak, ale je potřeba uhodnout poslední slovo ve větě kluků z Čechomoru, Františka a Karla. Jdeme na to?
2: Ano.
0: Věta zní takto.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Co myslíte?
2: Energie.
0: Zkusíme energii.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: No, to není to slovo, bohužel. Bohužel.
2: Bohužel,
0: ale to nevadí. Mějte aspoň hezký víkend. Díky za telefonát. Taky, naslyšenou. Pondělí je svátek, takže v pondělí poslední slovo hrát nebudeme, ale hned v úterý ráno pro vás Lubka s Mírou po 7. hodině budou mít 18,5 tisíce.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: odpoledne. Pojďme si, přátelé, zacvičit. Takhle před víkendem.
1: Proč?
0: Jedno doporučení.
1: No.
0: Jo. Úplná blbost.
1: No.
0: Řekl by sis prostě, to je přece pohyb, který je jako ne neškodný, ale ten ti přece nemůže nějak nic efektivního přinést.
1: No.
0: Já jsem tady narazila na takový článek odborníků. Proč by lidi měli pravidelně, opravdu každý den, kroužit pažemi?
1: Jako...
0: Jenom naprosto, já... přesně, jednoduchý kroužení paží.
1: Dopředu, dozadu, to je
0: dopředu,
1: úplně
0: dozadu,
1: jedno.
0: Přesně
1: nebo
0: tak.
1: Na střídačku, na
0: a
1: koordinace.
0: A měl bys to dělat každý den a v každém věku.
1: No já se tím protahuju jako svaly kolem krční páteře a kolem lopatek.
0: Jo?
1: To mám doporučeno od fyzioterapeutky, že to je dobrý na protažení svalů v zádech.
0: Je teda pravda, že já sleduju na Instagramu jednu holčinu, která doporučuje takový lymfatický cvičení. Je to pro ženský naprosto ideální po ránu a tam vlastně kroužení těch paží je taky strašně moc. No, no vlastně téměř v každém cviku.
1: No a k čemu to je teda vlastně jako dobrý? Nebo...
0: Kroužení pažemi zapojuje ramenní kloub, který je nejpohyblivějším kloubem v lidském těle. Posiluje svaly ramenního pletence, pomáhá zlepšit pohyblivost paží a ramen a zapojuje se, jak říkáš, záda, krk a hrudník.
1: Aha.
0: Když budeš cvičit každý den, podpoříš krevní oběh, koordinaci a soustředění a je to naprosto jednoduchý. Stačí 15 kroužků pažemi dopředu, 15 kroužků pažemi dozadu, každý den.
1: A když doma zapomenu, tak v tramvaji. Sice omlátím půlku tramvaje, ale budu zdravej.
0: Jako tak vystoupí prostě.
1: Nebo nějak si vystoupí.
0: Ne, ale je to prostě úplná blbost. Víš, když si to fakt jako úplná blbost. Já si, když si teď jako uvědomuji to cvičení, který mi doporučuje ta holka, to lymfatický, tak to je taky vlastně naprosto jednoduchý. Ty jenom vlastně si stoupáš na špičky nahoru dolů, nahoru dolů. Máváš rukama,
1: je,
0: pak se takhle kýmácíš.
1: Ale to je hrozná makačka,
0: no,
1: jako
0: ale...
1: stoupat na špičky
0: a zpátky. Uděláš to 8krát a fakt jako cítíš lejtka, cítíš, jak se ti to prokrvuje. A tohle je za mě taky naprostá jako primitivní věc, kterou přece zvládne každý.
1: No, jasně.
0: Jako...
1: Takže přátel, nebojte se, rozmáhněte se.
0: No fakt, stačí, prostě vyzkoušejte to, dejte nám vědět, dáme si, já nevím, deadline třeba za 14 dnů a dáme si vědět, jestli nám je líp. Prostě kroužení pažemi. 15 dozadu, 15 dopředu.
1: Takže za 14 dní v pátek se k tomu vrátíme, já si to rovnou zapíšu.
0: Napiš si to.
1: A rovnou si udělám tabulku. Zlepšil se stav, zhoršil se stav, vyhozený rameno.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Velké hlavy jsou připraveny a i velké hlavy vám zahrajou spoustu skvělé muziky. Která že to bude?
1: Bude to třeba ta od Leony. Nebo od Phila Collinse. A nebo od Enigmy. Zprávy pro vás máme už za chvíli.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?

0: Přijímačky.blesk.cz. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
1: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A s nimi Ládě Jakub, hezký podvečer.
3: Hezký podvečer, Středočeši mají ve vodě olovo, vodárny už podávají trestní oznámení na neznámého pachatele. Sněmovna se chce v úterý sejít kvůli vyslovení nedůvěry současné vládě a stovky Severočechů najdou práci na železnici na severu Čech. Středočeši stále nesmí pít svou vodu. Jde o uživatele vodovodu v okolí města Odulená voda v okrese Praha Východ. Je v ní hodně olova. Omezení používání vody z vodojemu by v lepším případě mohlo trvat několik dní. Týká se to 15 000 lidí severně od Prahy. Vodárny tam mají 21 náhradních cisteren, jak řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
4: V současné době je zasaženo touto událostí zhruba 15 000 obyvatel středočeského kraje. Úplně přesné číslo neznáme, nicméně víme přesně, že se jedná o 5133 odběrných míst, to znamená 5133 vodovodních přípojek, z nichž 4726 jsme hned informovali prostřednictvím SMS. U těch ostatních nemáme ve smlouvě telefonický kontakt.
3: Vodu stále nejde použít k pití ani na vaření. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě už podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní množství zjistili v 16 z 36 vrtů, 14 jich odstavili. Sněmovna se sejde v úterý ve 14 hodin k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. O svolání schůze informoval předseda sněmovny Tomio Okamura. Čeká se, že jednání bude pokračovat ve středu. Premiér Andrej Babiš na záměr opozice pro Českou televizi řekl, že se na schůzi těší.
5: Já se na tu schůzi strašně moc těším a po delším čase vystoupím ve sněmovně a aspoň lidi se dozvědí tu pravdu, ne ty lži opozice. Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře.
3: Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů. Koaliční poslanci to považují za předvolební gesto. Stovky Severočechů možná najdou práci na železnici. Schání je firma RegioJet v Ústeckém kraji, kde bude tato společnost nahrazovat na hlavních tratích České dráhy. Nábor nových pracovních příležitostí v Ústeckém regionu směřuje hlavně do Ústí nad Labem a taky do Mostu, kde budou mít základnu nový strojvedoucí i palubní personál. Potřebu a budou od prosince i údržbáři. Ústecký kraj totiž vysoutěžil s RegioJetem historicky největší železniční zakázku s objemem přes 3,25 milionu vlakových kilometrů ročně. Žlutý dopravce nabídnutou cenou porazil České dráhy a taky Arrivu. A regionálnímu rozpočtu tím během 15-letého kontraktu ušetří přibližně 3 miliardy korun. RegioJet začne taky nově jezdit na rychlíkové lince z Prahy přes Havlíčkův Brod do Jihlavy a taky do Brna. I tam budou potřeba další ruce. Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března. 27-letý zadák Wolverhampton se po drobných zdravotních problémech z minulých dní už cítí líp a měl by tým být k týmu dispozici na sobotní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů doma proti Chorvatsku.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Sobota bude ukázková, čeká nás babí léto, ráno ještě místy mlhy, ale přes den počasí na výlet. No a teploty od 16 do 22 stupňů, nejvíc bude na jihu Čech a na jihu Moravy. Na horách pak čekáme od 12 do 16 stupňů Celsia.
6: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
1: Frekvence 1. Doprava.
3: 45 minut po D1, tam se nám tvoří kolony na 4.

0: 45 minut, jak jsme říkali, už okolo Šmejkalky od kilometru 10, no a 3/4 hodiny v koloně se zdržíte na D1 u Brna ve směru od Prahy. Od kilometru 175 se to štosuje až ke křížení s bratislavskou D2. No a 30 minut čekejte na pražském okruhu z Ruzyně k D1 mezi 16. a 25. kilometrem. Šťastnou cestu z frekvence 1 přeje máte už velké hlavy.
1: Takže to máte Janu, Romana, Radka, Tomáše, velké hlavy.
2: Dobrý den.
3: A já začnem jako chytrák velký. Věděli jste, že předtím, než futbaloví rozhodcovia začali v roku 1878 používat píšťalky, spoliehali se na mávání bělým kapesníkom, teda vreckoukou?
2: To jsme nevěděli.
3: Fakt,
1: ne. To jsi to neslyšel, jak mává.
2: No, přesně. Tak přátelé, co dnes budeme řešit zajímavá témata?
4: Dáme si vlašský salát.
1: A prodaná nevěsta má premiéru. Velké hlavy,
2: frekvence 1. A úplný začátek bude patřit filmu.
3: České komedii, která má 47 rokov. Ale která to je? Použijem hlášky z filmu. Rodina se dusí.
2: Kolový blesk.
4: To je jasný.
3: Vymenuj mi aspoň 6 měn, které byly v tom filme. Myslím jakože Severin, postavy. Drahota.
4: Nedám.
2: To taky nedám. Ale jedna zajímavost je, že přece když diktuje svěrák to telefonní číslo, tak je datum narození.
4: Ale vím toho cikána, ten se jmenal Fazekaš.
3: Fazekaš.
4: Nedostane ke baráku.
1: To jsem se chtěl zeptat, máte sklep?
2: Jo.

0: Máte rádi vlašský salát?
1: Ne, ne, vlašák
2: mě nejde. Vlastně docela,
1: ale
2: jo.
1: Pochoutkovej, ten
0: bych
1: si dal.
0: Já kemping.
3: Velké hlavy, frekvence jedna.
4: A já chcem vědět, kde má původ vlašský salát.
2: Na Moravě. No,
1: hele, víte, kdo byli Vlaši? To byli Italové.
0: A já si myslím...
1: Takže je to z Itálie.
0: No. Já si myslím, že ve Vlašimi.
4: Já vám dám možnosti. Buď v Prahe, alebo v rumunskom Valašsku, alebo na Slovensku v dedinke Vlachová Valašská.
2: Tak na Slovensku.
1: Ne.
2: Za mě Slovensko. Slovensko.
0: Já si myslím, podle toho, jak se potom člověk vždycky podělá, to bude Rumunsko.
2: Ne, Slovensko.
4: Takže písal se rok 1911. Lahutkářství v Hybernské ulici v Praze. A Alois Linka, člověk, který jako prvý naměšal vlašský šalát pre VIP hostí.
2: Všimáte si, že to vlastně chutná furt stejně? Když jsem se narodila, chutnalo to stejně. Je. Teď, když jsem starší.
0: Jani.
4: Takže Jana,
2: já vždycky ten penicilin.
1: Dáne z mrazáku kouce.
4: Žádný sunár, vlašák Jana.
2: Proto jsem taková zdravá. Ej.

0: Velké hlavy vás nyní vezmou do non-stop lékárny.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Tam vás totiž lekají non-stop.
3: No právě. Boli jste někdy o 2 ráno v lékárně a proč jste tam išli?
2: Já jednou, jo.
3: Fakt? Mm. Dvovod pověš, nepověš?
2: No bylo mi zlé.
3: Bylo ti zlé.
4: Jako ti to nevydržíš do rána.
2: No bylo mi hrozně zlé.
4: Tak jako je tam přijdeš, oblíkneš se, sejdeš, najdeš lékárnu, zazvoníš, vzbudíš ty lidi a řekne, mě je zlé. Oni řeknou, no tak přijďte ráno. Ne, co jsi skoupila?
2: Já už si to nepamatuju.
4: Aspirin.
0: No, aha, já už vím, pro co bylo. Protože to by do rána nepočkalo.
3: Jako tak to.
2: Ne, popojedem.
3: Otázku mám z jiného rangu. Koliko non-stop lékární je v Česku a koliko na Slovensku? To je taková zaujímavá otázka.
4: Počkejte, oni jsou fakt non-stop lékární.
2: Jo, existují, v Praze jo, tady no. Na Míráku.
4: Tak dokonce. U nás je jich 25 a na Slovensku žádná.
2: Moc jich není.
3: Žádná na Slovensku, by si povedal.
0: Já si
3: blízko,
0: myslím, že...
3: blízko.
0: Já si myslím, že u nás v Česku jich je 10 a na Slovensku minus 2.
2: U nás jich je třeba 25 a na Slovensku jich je třeba 7.
3: Tak včera jich je 16.
4: No tak vidíš,
2: každém věl. Městě,
3: v Prahe 8. Na Slovensku, pozor, jsou dvě. Jedna byla dlouhou dobu v Prešove
0: a až druhá je v Budapešti.
3: Před mesiacom otvorili druhou v Bratislave. Chápete to?
2: Vy jste tam zdraví, vy to tam všechno zapijete.
4: Ale kdyby byli vedle sebe v Bratislavě.
5: Za rohem. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
1: Z každé

0: Prodanou nevěstu všichni známe, všichni jsme ji viděli.
1: No, nějakou repliku.
2: Ta má Ducati, má Ducati.
0: Mně se ta dívka, co má tu motorku, vždycky hrozně líbila.
2: Jo.
1: Tak si pro...
2: Ducati.
0: No. Takže to mělo premiéru právě dnes, my se na to mrkneme.
1: Za chvilku.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Se zdržením okolo 45 minut počítejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Od 10. po 25. kilometr pojedete v koloně z důvodu dopravního omezení na mostě Šmejkalka. Pokud pojedete až do Brna, čeká vás kolona převážně kamionov v pravém jízdním pruhu. Pomalu se jede od 175. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta 40 minut. Přes půl hodiny se zdržíte na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na D1 mezi 25. a 16. kilometrem. A dopravní omezení brzdí provoz na D11 z Prahy na Hradec Králové za Dobšicema. Mezi 53. a 63. kilometrem se jezdí pouze jedním jízdním pruhem, zdržení 35 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Prodaná nevěsta právě dnes měla premiéru.
7: Protože autorské práva na nevestu jsou už dávno volné, tak občas vidíme dost bizarné zpracovanie tejto opery. Kde sa odohrával děj, ktorý urobili v Stuttgarte?
1: No podle mě někde v nějakým vykřičeném domě.
2: No v Německu domě, někde jako...
7: Právě že ne, oni prekvapili trošku...
2: Alpách.
7: Ne.
1: Jako ty se ptáš na území nebo...
7: Ne, ne. Akože ten děj, vždycky máš pódium a tam to nějak, hej, jsou tie kulisy a to něco připomíná. Tak čo?
0: V zoologické zahradě.
7: Zoologické to nebolo.
2: New York. Ale
1: poslanecký sněmovní.
0: To je podobný zvěřinec. No.
7: Tak v Stuttgartě se děj odohrával na dědinskom hnojisku,
2: Hásky.
7: Kde Janík jazdil s traktorom.
2: Neziky a jel na pódium s traktorem.
7: No právě.
2: A to by, a ty Němci ale jsou v tomhle dobrý. Já jsem viděl taky ty lehtivý filmy. Oni mají takový ty drndly.
1: A jezdila ona nebo on?
2: To už oba jezdili.

0: Přátelé velkých hlav, my s oblibou, kromě Mikeše, typujeme nějaký starý song podle nápověd. Tenhle song má 18 let.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: No, tak to. Začněme otázkou. Jani, kolikrát v životě jsi se stěhovala?
3: Mnohokrát ne.
2: Takže dajme tomu 6krát.
3: 1, 2, 3, třeba, no 6krát třeba.
2: Takže Jana názov té pesničky zažila už 6krát. Nemáte šajnu, co?
0: Jo, ty na nás jdeš dobře.
2: Ta pesnička, vlastně ono, začíná tím nová životná kapitola.
4: Končím.
2: Ne.
3: Začíná.
2: A vlastně Jana to zažila 6krát názov té skladby doslova, teda tím pádom.
0: Jo, počkej, to je to Jana Kirchner a
2: co
0: Petr Hapka.
2: Co se ti asi zdálo?
0: No jo.
3: První noc v novém bytě.
2: To je ono. No, přišli jste na to. Mikeši.
3: To je krásná písnička.
0: A pozor, moc krásný videoklip. Podívejte se na něj.
1: První noc v novém bytě. První noc v novém bytě. Jak lince ošoupaná.
0: Akorát já jsem řekl...
3: Hapka a on to je nohavica.
0: No, on to Hapka napsal,
3: tak
0: ne?
3: Tak ty jsi to blbě řek. Jo? Nevím.
0: Možná. Nejsem si jistý.
3: Radši si to ověřte.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
7: Go!
6: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.

0: Pepa
1: Bican. Čutalista, ale on byl fotbalista, on se neválel, on nesimuloval, ten ještě hrál fotbal.
0: On čutal.
1: Fotbal. Pepa Bican by měl narozený.
2: Mohli se potkat.
3: To som zvedavý, či na to prídete. Mohol sa pán Bican zúčastniť AZ kvízu?
0: AZ kvíz má 30 let.
3: No práve, dobre.
4: Fakt už to dělají 30 let.
0: Normálne v lednu niekdy bylo poprvý vysílané.
4: Ja myslím, že třeba jo, možná.
0: Mohol.
3: Ono to bude mať výročie v roku 97.
5: Ale pamatujete?
3: Teda 2027,
0: no.
5: Pamatujete Autopešotek?
3: Skúste
5: si to vygooglovať.
0: Ja věřím, že jo.
4: Ja taky bych řekl, že to
0: možná. Myslím, že mohol.
5: Ja bych řekl, že na první dobrou ne.
3: No mohol, pretože zomrela až v roku 2001. Den.
5: Ale ne, ty není tak dávno.
0: To je stejně zajímavý pořad, viď?
3: A to asi nikdy neskoro.
0: Já jsem nikdy právě Zbořil. A já jsem teď četla rozhovor, že oni mají snad x let, třeba 6 let dopředu mají normálně zájemce o účast v AZ kvízu.
3: Víte, na čím jsem uvažoval, že mám hromadu otázok, že jim to pošlem.
0: Ne.
3: Nepredám.
5: Ne, moment, takže já jsem se dostal do věku, kdy už asi nemá význam se do AZ kvízu přihlašovat.
0: To už to nemůžeš.
4: Ne, ty už se na něj jenom koukej.

0: Mám na teba chuť.
1: Raz, dva, tři.
2: Tak teď jdeme do finále. Para, para, pá, ja, pá.
3: No zo života, zo života.
4: Když jsi dospělý a zlomí se ti zub, hned ti to dojde. Že ti teď zoubková víla sebere 20 tisíc.
1: A to je jako smutná realita,
4: je
1: no.
4: To tak,
1: a tak no. Můžeš chodit bez zubů.
5: Já byl dneska u zubaře zrovna.
1: A co?
5: Jo?
1: Dobrý.
5: 16.
1: Ty se o to staráš, ale.
5: Ne, o to ne, ale o zuby, jo.
1: Ahoj.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
11: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: A taky Ládě Jakub, pojďme na to.
13: Dobrý večer, tady jsou sportovní zprávy. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy.

0: Sluníčko a na jihu Čech a na jihu Moravy naměříme až 22 stupňů Celsia.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Dálnice D11 z Prahy na Hradec Králové hlásí zdržení na 35 minut. Kolony se nám štosují od 53. až po 63. kilometr za obcí Dobšice. Tak pevné nervy přejeme a bezpečně dojďte. Z Frekvence 1, teď už Press Club.
2: Frekvence 1, Press Club. Ondřej Kopa a host.
3: Hezký večer, čeká nás prodloužený víkend a v pondělí oslavíme Den české státnosti. Ale ruku na srdce, víme, proč tenhle svátek slavíme a jak často byl svatý Václav přepisován. Nejen o tom si budu povídat s historikem, ředitelem památníku národního písemnictví, no a půlkou podcastu Přepište dějiny. Michal Stehlík je hostem pátečního Press Clubu. Vítej.
4: Díky za pozvání.
3: Tak čím je třeba pro tebe vším ten Den české státnosti svatý Václav?
4: No, skoro asi jako pro všechny a většinu obyvatel České republiky více volným dnem než svátkem. Ony svátky mají v sobě úplně jednoduché pravidlo, že pokud to není nějaká žitá zkušenost nebo něco, k čemu se vracíme s nějakou emocí, tak je to jako symbol a volno. A my máme nejsilnější možná 28. říjen na 17. listopad, něco, k čemu se vztahujeme moderně a potom něco, co způsobilo to, že žijeme ten systém, který žijeme. Ale 28. září s Václavem je to příliš vzdálené, ale pořád nějak ten Václav zůstává stejně v té naší historické tradici jako něco silného někde pod Prahově. Je to možná takové to vědomí, že ten jakýsi český národ tady je od nepaměti. Můj kolega z podcastu tomu říká, že Češi mají neoprávněnou představu, že jsou tady pořád, protože ta republika je vidět z vesmíru.
3: Tak budem si o tom povídat. Mimochodem, proč Václavové slaví svůj svátek zrovna na den úmrtí svatého Václava?
4: Je to velmi spjato s tím křesťanským kalendářem, je to spjato se symbolem jeho smrti svatého Václava jako Přemyslovce, takže právě Václav, stejně jako množství dalších jmen, je spjato se svědci. Ten kalendář nám samozřejmě trošku jako zesekularizoval, stal se jako normálnějším ve smyslu, že už nejenom svědci, ale i další jména, ale zrovna ten Václav na konci září s takovým tím až symbolickým ohlédnutím za starou Boleslaví někde kolem roku 935 nám zůstal na tom konci září.
3: 935, ty nejsi středověkář, ale máme tady ještě jeden rozpor. Před 100 lety za první republiky jsme slavili to tisícileté výročí v roce 1929. Tak 929 nebo 935?
4: Jelikož jsem středověkář a historik 19. 20. století, tak mohu říci, že dle toho, co jsem viděl v aktuálních materiálech, zprávách, názorech středověkářů, panoval dlouhodobý rozpor, který to je vlastně rok, a zatím se výrazná část kloní už k tomu roku 935, takže i na tom je vidět, jak jsme fixováni na data. My prostě za první republiky slavíme milénium, tisíciletí, které vlastně asi úplně nesedí, nemusí být tisíciletím, ale pro nás je důležitý ten symbol. A zároveň můžeme hledět do budoucna za 9 let, jestli pro tuhle republiku bude zajímavé, že by mohlo být svatováclavské jako milénium plus 100 let, když bude rok 2035. Takže i v těch hlavně raně středověkých legendách nemáme přesná data, my jsme umanutí na tu chronologii, ale my často prostě nevíme. Máme legendy, máme pár kronik, navíc když to začneme analyzovat, spousta věcí tam nesedí, jsou to přepisované věci přes několik staletí, takže představa, že se přiblížíme do toho raného středověku 10. století, je trošku naivní.
3: Tak mimochodem, už kdybychom to slavili v roce 1935, tak možná ty oslavy milénia budou vypadat úplně jinak, protože na vzestupu už je sudetoněmecká strana. Pojďme do dneška. My slavíme ten svátek od roku 2000. V roce 2000, když se to schvalovalo ve sněmovně, tak tehdejší premiér Miloš Zeman ve sněmovně řekl, kdo v této sněmovně má zájem slavit symbol servility a kolaborace. Tím Miloš Zeman samozřejmě myslel právě svatého Václava, pojmenoval ten základní rozpor světec versus kolaborant, který posílal stříbro a voli do Němec.
4: No, pojmenoval to, že si z každé historické postavy můžeme vzít, co chceme. Když prostě bude Miloš Zeman v roce 2000 mluvit o někom umírajícím z roku 935, tak tam je trošku jako velký časový rozdíl, ale Miloš Zeman narážel na to, že i ten raně středověk

0: století český stát nebo protostát vlastně řešil svůj vztah k té východofranské říši, německému prostoru, bychom dnes řekli. A každý panovník se s tím musel vyrovnat po svém. Václav byl jakýmsi symbolem dohody, byť dohody placené, posílání takzvaných jako volů a stříbra. Ono to asi nebylo přesně takhle, ale máme doloženo z konce 10. století, že se v skutku posílalo zlato, stříbro a dobytek do té německé říše, když to hodně takhle zjednoduším, právě proto, aby tady byl nějaký, řekněme, klid nebo jistá neutralita. Ono je zajímavé, že se říká nebo se traduje o bratru Václava svatého Boleslavu, jak byl tvrdý a chtěl s těmi Němci válčit a jak prostě byl to ten odbojník oproti Václavovi. No ale pak ta legenda uvádí, že poté zjistil, jaká je realita a udělal to samé.
1: Posílali taky.
0: Ale tady se spíš aktualizuje ta věc toho možná česko-německého vztahu, jako do jaké míry jsme závislí, do jaké míry jsme léno té říšské říše, do jaké míry jsme jako suverénní, ale už na to klademe pojmy 19. a 20. století.
1: Což vlastně probublává i do dneška, když si vezmeme, co vyvolal sudetoněmecký svaz a jeho sjezd v Brně.
0: Probublalo to, ale na tom bylo pěkně vidět, jak některé věci jako dodýchávají generačně. Ve chvíli, kdy se poprvé krajanské sdružení ocitá na území České republiky, tak žijeme tak 2-3 týdny absolutní furore ve veřejném prostoru, včetně usnesení parlamentu a části demonstrací v Brně. A pak ten sjezd proběhne víkend a v pondělí začneme řešit něco úplně jiného. Vůbec to nenese stopu, že by to v té společnosti zůstávalo. Je to nějaké vyhřeznutí jako sentimentu, resentimentu. A v daný moment to spíš ukázalo, že ta nenávistná linka může docela dobře vyčpít, že tam vlastně nemusí být tak silná.
1: Svatý Václav jako patron země, ke kterému se upínáme, když je nám nejhůře, máme svatováclavské chorály. Nakonec jsme mu jako symbolu postavili jezdeckou sochu na Václavském náměstí. Tohle vzniklo kdy?
0: To je vývoj. Kdybychom to položili na začátek, tak když Vratislav I. získává v nějakém 11. století jako první královskou korunu jako Přemyslovec, tak už se vztáhne k tomu svatému Václavu jako k věčnému panovníkovi. To znamená, oni si ho ty Přemyslovci hýčkali vlastně od začátku, pak si ho úplně stejně hýčkal Karel IV., který tam vnímal tu svoji přemyslovskou linii a máte ten velký gobelín v prostorách Karolina, kde prostě je Karel, svatý Václav a tak dále. Ale základ přinese až ta nacionalizace 19. století. My máme dokonce...
1: Ta socha je prostě jednoznačná,
0: prostě je to Myslbekův jako plán z 19. dokončený sice před první světovou válkou, ale je to dědictví 19. století. Ostatně my jsme na Můstku měli na Václavském náměstí závorka v Koňském trhu jiného svatého Václava. Tam byl barokní svatý Václav, ale to byla socha prostě světce na malém koni a nebyl tak triumfalistický, zatímco třeba původní plán této sochy, kterou známe a kolem které se odehrávají dějiny, byl, že bude přímo na rampě Národního muzea, bude výjíždět z toho muzea, což si dneska nedovedeme představit, ale je to spojení toho patrona české země, světce, ale hlavně ta česká země. Tam ten moderní nacionalismus si ho vezme a zároveň ukazuje, což bylo v 19. století zásadní, my jsme tady takzvaně od jak živa. My jsme tady jako od toho 10. a možná ještě dřívějšího století.
1: Historik Michal Stehlík je hostem pátečního Pressklubu.
2: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
1: Já jsem teď nedávno poslouchal jeden z dílů Přepište dějiny o svatém Václavu a vy jste tam vtipně glosovali, že se nám ten první život svatého Václava vytrácí, že vlastně ho nahrazuje ten druhý život. Je on v českých dějinách výjimka, nebo je svatý Václav jako dokonalý příklad tohoto?
0: Při tak silné osobnosti nebo silném odkazu je to spíše doklad, že se vytrácí ten skutečný člověk a bereme si z něj logicky, co chceme. Nebo žije těmi dějinami už to, co máme v hlavách my, ne to, co prožil on, jak vyjednával s panovníky východofranské říše, respektive německého prostoru. To je to samé, kdybychom se podívali na Jana Husa, tak my ho máme jako bojovníka za pravdu, jako bojovníka proti zlořádům církve a tak dále, ale zároveň on je ten, který pléduje třeba pro silnější roli panovníka a někteří politici z něj udělají zastánce přímé demokracie. Vezmete si, co chcete. Když se budeme bavit o Karlu IV., tak on je náš otec vlasti a je to ten, který vystavěl Prahu a udělal všechno úžasné. No ale dobově jde o velmi tvrdého panovníka, kterému se třeba vyčítá pogrom na Židy v Norimberku. A teď najednou, když si začnete odlupovat z té historické osobnosti tu realitu versus ty plástové toho, co tam dáváme v druhým životem, tak ten druhý život převáží, stejně jako u Tomáše Garrigua Masaryka, prostě obraz je silnější než realita.
1: Kdy byl svatý Václav nejvíce přepisován? Je to protektorát?
0: Je to bohužel protektorát a tam se to spojilo s tím, co potom mohl říkat i Miloš Zeman, kdy ten česko-německý vztah rovnou ukázal na tom zneužití protektorátu, kdy svatý Václav se měl stát symbolem té podřízenosti německé říši a to bylo prostě, vezmete ze středověku někoho, kdo přece posílal ten tribut do Německa takzvaně. Emanuel Moravec dokonce v jednom ze svých textů, je to úvod k nějaké právě knize svatováclavské, píše, že byl zavražděn opozičníky, kteří nechtěli spolupráci s Němci. Hmm. To už úplně jako naběhlo do...
1: Ale s tím Václavem přišel už Reinhard Heydrich, ne?
0: Václav už se objevuje od začátku.
1: Václavové a Boleslavové.
0: Ano, přesně tak.
1: Rozdělování Čechů.
0: Rozdělování Čechů na Václavy a Boleslavy a my chceme podpořit ty Václavy, abychom je poté teda zlikvidovali všechny, jo, to je Heydrichova teze. No a pak se to pokusí ještě využít na konci protektorátu samozřejmě propagandisticky K.H. Frank a začne udělování svatováclavské orlice. Takže místo svatého Václava jako reálného světce z 10. století tady máte zneužívaný obraz, který je nakonec na vyznamenáních protektorátní okupační správy a zdá se, že kdo má svatováclavskou orlici, byl prostě tím nejhnusnějším kolaborantem a tam je takový ten jakoby negativní nádech. Podívejte se, svatý Václav, to je vlastně špatně. To je asi největší přepisovací období, řekněme až 42 a 45 určitě.
1: Mimochodem, my nemáme žádný velký film o svatém Václavovi, což, jako když je to patron země, tak je to dost divné, ne?
0: No je to divné, ale zároveň logické. Právě v rámci milénia se točil film, němý film, který, jako, když jsem ho viděl, tak je to opravdu film své doby v rámci 20. let. Pak se plánoval velký film o svatém Václavovi během protektorátu, kdy měl být hlavním hrdinou Karel Heger, ale spíše to byl takový krycí manévr, jak zaměstnat co nejvíce lidí, aby nemuseli do totálního nasazení, tak se tvářili, že točí velkofilm jako několik let a nic z toho nebylo. No ale jak natočit dnes? Pak vznikla nějaká televizní inscenace v mezičase za komunistického období, tam ještě tuším Lukáš Václavík, tahle generace. Ale jak natočit jako film, který osloví dnešek? U té historické osobnosti prostě ten problém bude vždycky, když to nebude mluvit k dnešku, tak to bude prázdné a ploché. I když točí režisér Sedláček s Pavlem Kosatíkem České století jako seriál, tak se tam mírně kritizovalo, že třeba ten první díl s Masarykem je strašně ukecaný. Protože co uděláte z Masaryka odbojový akce, povídáte si o tom, jak to dopadne, když bude mít vlastní stát. Takže problém s filmovým zpracováním je, že by se musela vzít nějaká věc, která dnešku buď sedí, no anebo se udělala úplná absurdita, jako zase pokusil režisér jako udělat z Žižky, že udělal nějaký jako pseudostředověký akční film, který vůbec nezafungoval v té misi, takže jsem skeptický k tomu, že by Václav měl ten potenciál, aby z toho vznikl film nějakých vyšších kvalit.
1: Dodává Michal Stehlík z podcastu Přepište dějiny.
2: Frekvence 1, Press Club. Každý den aktuální host.
1: Může se historik dobrat pravdy?
0: Musí se snažit dobírat pravdy. Klasici historické vědy říkají, že pracujeme se zmrzačenými prameny. Taková hezká teze. My neříkáme, co byla Římská říše, nebo co bylo francouzské hnutí odporu. My říkáme, co o tom můžeme dokázat. V podstatě víme, že zase slovy klasika Evense, to je muž, co napsal knihu Obrana historie. My vlastně sledujeme dějiny přes takové jako zamlžené zrcadlo, za kterými se pohybují stíny a interpretujeme, co se asi odehrávalo. Samozřejmě, čím se blížíme víc dnešku, tak máme těch pramenů víc, což zase naopak může být zahlcující. Středověkáři.
1: No nezávidíš středověkářům, že mají vlastně několik kronik a několik psaných pramenů dochovaných.
0: Nejvíc vlastně závidím raným novověkářům 16. až 17. století. Tam už těch pramenů je jako dostatek a zároveň už se to dá hezky interpretovat. Středověkáři jsou opravdu mnohdy odkázáni třeba v raném období i na archeologii a další. My naopak, a teď to řeknu hodně ošklivě, a středověkář a raný novověkář má ještě jednu výhodu proti historikovi 20. století. Už jsou všichni mrtví. Zatímco nám tam vstupuje ještě paměť. Ještě vlastně to, co se třeba v generacích přenáší. Ale my naopak máme jako přehlcenost, kdy mnohdy třeba i ty svazky státní bezpečnosti, které se často používaly, jako a teď to všechno pochopíme. No ale musí se pracovat hodně citlivě s tím, jak to interpretovat, kdo to psal, proč to psal. Takže historik je vlastně vědec, jehož jedinou vědou je umění kritiky, kritiky pramene. My nejsme chirurgové, my nejsme vlastně exaktní věci ve smyslu, jako je to, není to chemický vzorec, my musíme interpretovat, skládat a říkat, tohle je hranice, kdy můžeme, neříkáme pravdu o dějinách, říkáme, co o nich můžeme doložit.
1: No, ty pracuješ s prameny, ale jak budou pracovat historici poté, když dnes vlastně už si nepíšeme dopisy a píšeme si SMSky, píšeme si přes WhatsApp, hodně obstará prostě telefon, z čeho budete vycházet za 10, za 20 let?
0: Já mám takovou provokativní přednášku pro studenty, jmenuje se Historik v roce 2126 a ukazuje jim, jak historik bádal, co měl za prameny, jak se to celé rozšířilo, byrokracie, osobní prameny, pak jsme došli k dnešku a když se ohlédneme, co bude dělat člověk za 100 let, tak přesně to, co říkáš, já nebudu mít k dispozici třeba WhatsAppovou komunikaci premiéra s ministrem zdravotnictví během covidu. A nebudu mít tím pádem jako v ruce, co probíhalo za důležitá rozhodnutí. Ale to není úplně nové. Tohle už běželo třeba od první půlky 20. století, když Stalin zvedl telefon. Taky to nemusí mít všechno dokladované. Ale jiný problém, na který tam narážíme, je, jak jsi zmínil, třeba tu korespondenci. Já když se studentů a studentek zeptám, kolik napsali dopisů za poslední rok, tak samozřejmě je to limitně blízko nule. Občas někdo.
1: Ale... Nejenom studenti, ale my nepíšeme.
0: Je to realita. A já třeba v archivu památníku národního písemnictví mám výraznou část fondu korespondenci spisovatelů. Teď už si píšou maily. Že? Ale třeba Vídeňská národní knihovna má projekt na zálohování korespondence spisovatelů v rámci elektronického fungování. Takže jde si na to nějak sáhnout. Větší problém vidím v jiné věci. Velmi často interpretujeme, zejména ta poslední dvě staletí, skrze opravdu písmo, materiál, doklad, dokument. Ale to, co dneska žijeme my, a zejména mám mladší generace, mám spoustu dětí a vidím, jak se to generačně proměňuje, je, že ti lidé a obecně společnost začíná žít obrazem. Prostě YouTubeový klip, zprávy televizní, prostě vlastně nezískáváme informace přes písmo, relevantní a získáváme přes obraz. No a historik, co bude dělat za 100 let, já to říkám, možná bude sedět někde, bude mít obrovské brýle, bude sledovat YouTubeový šoty a klipy ze zpráv a z toho skládat obraz jako deška. Ohromně se to proměňuje a vlastně i na historicích je říct, co vlastně budeme sbírat do těch archivů, abychom doložili, co jsme žili.
1: Michal Stehlík byl hostem Presklubu. Díky moc.
0: Díky za pozvání.
1: No a Ondřej Kopa přeje hezký prodloužený víkend a užijte si toho svatého Václava.
2: Presklub. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey!

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2012. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, tak jo, máme show konečně pátek a pevně věřím, že jste už hodili všechny pracovní starosti za hlavu a že před vámi už je jenom pohodový večer, možná nějaká ta grilovačka, cesta na víkend. Tak svatý Václav se nám blíží, v presklubu měli pravdu, ale říkal jsem si, všimli jste si, že houby Václavky už vůbec na Václava nerostou? Že prostě tenhle ten svátek, podle kterého se jmenujou, nedrží, protože v posledních letech, teda aspoň takhle je to u nás v lese, rostou třeba i o měsíc později, takže ta Václav už vůbec není Václavka. No, je v tom bordel, se mi chce říct, ale ono to spíš bude souviset s tím, že je pořádné sucho, taky víc a víc tepla. Tak jak bude o víkendu a jestli bude počasí na houby, tak to vám řekneme s Dášou Honcovou, volám jí tak za 20 minut.
0: Frekvence 1.
1: Konečně pátek.
0: Ondra Kubala.
3: Život plyne dál.

0: hrajeme takhle pátek podvečer na frekvenci 1. Se mnou je ve studiu Láďa Jakub, já ti někdy řeknu Jakub podle svého kamaráda Ondry Jakuba.
1: No tak, stává se taky, taky má dvě jména, veď, no, ale má tam O, já mám U, ano. To se mi nestává často, stává se mi, že se mě pletou jméno s příjmením.
0: Tak teď už je to jasné, prostě občas ti nemůžu přijít na jméno a teď tě všichni vědí. Ale Láďo, za chviličku dáme lidem dopravu, jo, když jedou na víkend. Víš, co mě zaujalo, zítra je hodně zvláštní výročí. Zítra to bude přesně 20 let, přátelé, co proběhla v Číně úplně první úspěšná medicínská náhrada lidského penisu. Prostě transplantace. Já jsem netušil, že tohle jde transplantovat teda.
1: To jsem taky netušil.
0: V té Číně to ale nedopadlo dobře. To byl muž, který měl nějaké vážné zranění. Pozor, medicínsky to dopadlo dobře, ale on se z toho psychicky zhroutil, protože ten cizí orgán nechtěl, takže mu to zase museli vzít.
1: A to se jako neuměl rozmyslet.
0: Já nevím,
1: předtím,
0: no, asi si to mohl rozmyslet.
1: A kde to bylo?
0: A to bylo no před 20 lety přesně, v Číně. A
1: jo, v Číně.
0: V Číně to bylo.
1: Tak v Číně se dějou různé věci.
0: Pozor, potom je tady happy end, rok 2014. No. To je vůbec první dlouhodobě úspěšná transplantace penisu mužského. A stalo se to v jedné nemocnici v Jihoafrické republice. Mm-hmm. A teď bacha, jo. Ten orgán nejenom, že je plně funkční, ale ten kluk se s tím cizím, s tou cizí chloubou stal po 2 letech tátovi.
1: A teď mě zajímal, komu tu chloubu předtím vzali. Ale
0: no, někomu, kdo byl asi úplně, no jako dárcema orgánů, no. Asi,
1: no, ty brdí, ono to nechceš darovat, ne?
0: To je už jistě asi pak jedno, ne? Ale hlavně teda má to happy end, jo.
1: To je dobře, to tak to dobře, dobře,
0: že se staneš tátou, no, tak medicína asi nezná mezí.
1: No, ale tak záleží na zemi asi, viď? Možná, kde to bylo,
0: je pravda, jeho Africká republika dobrý a Čína špatný.
1: Země.
0: Já, že to není v Česku třeba, viď?
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak a teď už ale pojďme od medicíny radši k dopravě. V tom jsme větší odborníci, vy.
1: No, bohužel i ti špatní odborníci. D1 na Brno hlásí samozřejmě kolony za nájezdem z Pražského okruhu, kilometr 13. Další fronta je na 40 minut u mostu Šmejkalka na Benešovsku a taky u Zruče nad Sázavou. V opačném směru D1 od Brna na hlavní město hlásí kolony na půl hodiny za exitem 182 Brno Popůvky. Je tam tady hustý provoz, hlavně kolem výstaviště. Tam je to taky na půl hodiny až 40 minut. No a D5 z Plzně na Prahu před metropolí hlásí kolonu od Rudné od 5. kilometru. Je to taky na 3/4 hodiny. Tak přejeme šťastnou cestu o pevné nervy s frekvencí 1.
0: No jasně, dojďte na ten víkend v pohodě, nehoňte se doslova, ať máte třeba ještě pohodovou grilovačku. Tak tady jsou Činansky a jejich selhání. Láďo, díky.
1: Hezký den.

0: Brit, Paul Young a Senza Unadona na frekvenci 1. Písnička, o které jsme mluvili včera večer tady v rádiu, protože Cukero slaví 71 let. Dáša Honcová na drátě. Ahoj, Dášo.
1: Dobrý podvečer.
0: Já jsem včera našel v lese nádherného kováře. Nádherného, kousek od baráku, tak 100 metrů od našeho domu. Tak jsem ho přinesl domů, teď on jak má rudé ty rourky ze spoda, nečervavý, parádní houba. Rostou?
1: Rostou, já se ti ani nedivím, že jsi našel, protože naši posluchači můžou najít v průběhu víkendu a vlastně kdykoliv ještě na většině našeho území.
0: Jak bude o víkendu? Bude teda to počasí, jakože ještě zaprší, bude teplo a porostou?
1: Bude sucho a bude teplo, ale to, co nám spadlo v posledních 14 dnech, tak to zapříčiní, že budou velmi dobré podmínky růstové pro houby ještě v nejbližších 14 dnech. A my hlavně po ránu čekáme četnou rosu, čekáme také už mlhy, což bude taková ta příjemná vláha pro to podhoubí, aby i v těch následujících dnech právě rostly.
0: Vyrazíš?
1: Vyrazím, velmi se na to těším, tentokrát do prd.
0: Co je tvoje nejoblíbenější houba, když už takhle mluvíme o počasí?
1: No, pravák, je to jasný. Jo. Je to pravý typ, ale nepohrdnu ani klouskem, nepohrdnu ani babkou, nepohrdnu vlastně ničím.
0: Já se přiznám, že mám rád hrozně právě kováře. Jako, oni na to není červavý nikdy, sice to hned zmodrá, když to rozkrojíš, musíš se udělat hned, ale jsou No nic, no tak držíme vám palce, pokud vyrazíte o víkendu na Love Hub, bude k tomu nějaké jako teplé počasí a slunce k tomu?
1: Přesně tak, očekáváme denní délku slunečního svitu až na 10 hodinách, hned poté, co se rozpustí mlhy, to bude v praxi jasno, maximálně polojasno a už sobotní teploty zamíří k 21, nedělní ke 23 stupňům Celsia a na Svatého Václava dokonce budeme skloňovat letní teploty 25 stupňů.
0: No takže nádherný prodloužený víkend se vším všudy.
1: Přesně tak, se svatováclavským babím létem.
0: Jaký je rozdíl mezi svatováclavským a babím létem, prosím tě?
1: No, svatováclavské babí léto přesně přichází kolem svátku svatého Václava, to znamená až
0: to
1: na přelomu září až říha, protože my velmi často hovoříme o babím létu hned poté, co začne vlastně září.
0: Jasně.
1: A to je takzvané mariánské babí léto a pak ještě v průběhu října může přijít takzvané teresiánské babí léto.
0: Tak hlavně, že bude hezky, ne?
1: Tak.
0: Tak jo, Dášo, díky moc za předpověď a užij víkend s houbama. Ahoj.
1: Naslyšenou, hezký víkend.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zašívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
4: A Ládě, kluk, pojď mi zprávy.
5: Dobrý večer. Policie v souvislosti se zásahem ve VZP a ve firmách na výrobu léků zadržela 3 lidi. Hasiči v Hradci Králové konečně uhasili požár veteránů a celníci z Ostravy během 2 kontrol odhalili v autech celkem 635 kilo kebabu přepravovaného bez potřebného chlazení. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a taky v firmách na výrobu léků zadržela celkem 3 lidi, zatím nikoho neobvinila.
6: Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Agentuře ČTK to řekl.

0: Ohně veteránů aut i veteránů motorek zjišťují hasiči i policie. Celníci z Ostravy během dvou kontrol odhalili v autech celkem 635 kilo kebabu přepravovaného bez potřebného chlazení. Ani jedno z vozidel nebylo vybavené chladícím zařízením a přepravy navíc nebyly předem ohlášené. V případě druhé kontroly navíc venkovní teploty atakovaly přes 30 stupňů Celsia, jak řekl mluvčí celní správy David Kubenc.
1: Obdobnou přepravu celníci odhalili již na konci prázdnin nedaleko Olomouce. Řidič osobního automobilu převážel v prostoru pro cestující 315 kg kebabu, opět bez chladícího zařízení a bez předchozího ohlášení. Venkovní teplota přitom v době kontroly dosahovala 34 stupňů Celsia.
0: Podle státní veterinární správy dochází u potravin přepravovaných bez chlazení k rychlému množení nebezpečných bakterií, které můžou způsobit závažné zdravotní potíže. Staronový trenér chorvatské fotbalové reprezentace Slaven Bilić počká, jak se bude cítit legendární Luka Modrić. Jinak chce v sobotním úvodním utkání elitní divize Ligy národů proti České republice nasadit nejsilnější možnou sestavu, uvedl 58-letý kouč na tiskové konferenci před tréninkem v pražském Edenu. Během náročné série 4 zápasů v 11 dnech plánuje využít všechny nominované hráče. A kanoista Lukáš Kratochvíl proměnil debut na mistrovství Evropy ve stříbrnou medaili. 21-letý vodní slalomář, který už v červenci získal bronz na mistrovství světa, přišel o titul v závěru.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu bude na sluneční brýle, ale někomu může být i zima, tak si vezměte třeba i mikinu. Teploty do 22 stupňů na českém a moravském jihu.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: D1 hlásí potíže na Brno za nájezdem z pražského okruhu. Na 13. kilometru se nám to štosuje. Fronty jsou na 40 minut u Šmejkalky na Benešovsku, tedy u toho slavného mostu. No a taky u Zruče nad Sázavou. D1 od Brna na Prahu hlásí kolonii na půl hodiny za exitem 182 Brno Popůvky. Tam je hustý provoz hlavně kolem výstaviště. No a D5 z Plzně na Prahu před metropolí udává kolonu. Hustý provoz od kilometru 5, je to na 3/4 hodiny. Přejeme šťastnou cestu a bezpečně dojďte s Frekvencí 1. A taky Ondrou Kubalou.
4: Láďo, díky za zprávy. My si za chvilku dáme song za odměnu za takových 20 minut, tak už můžete přemýšlet, komu ho pošlete a kdo si ho takhle v pátek podvečer zaslouží. Ale ještě předtím tady bude Xindl X. Znáš jeho písničku Chemie? Je ti jedno, jak ti je to jen chemie a tak dále.
0: Tak.
4: Člověče, víš, kde on ji napsal?
0: A složil?
4: Ne, když psal seriál Comeback, když se trápil se scénáři seriálu Comeback. Aha. Tak já nevím, jestli si kluci něco švihli, aby to bylo vtipnější pak v té televizi. No, uslyšíme za chvilku.
0: Možná bylo potřeba. Ne, určitě nebylo potřeba.
4: Víš co, za chvilku nám řekne Xindl X tady na Frekvenci 1. Frekvenci.

Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.

0: Pořád ještě horká novinka od zpěvačky Taylor Swift, písnička, kterou nazvala Osud Ofélie. A je to song inspirovaný Shakespearem. Nicméně teď vás vezmu za naším ksindlem X. Je to skvělý hudebník, skladatel a taky scénárista. Možná víte, možná ne, podílel se svého času na velmi úspěšném nováckém komediálním seriálu Comeback. Byl spoluautorem scénářů. No a slaví 20 let na scéně. Exkluzivně se tady u nás v rádiu na Frekvenci 1 ohlíží za svými písničkami, které za těch 20 let napsal, natočil. No a probíráme s ním týden co týden, jak vlastně ty songy vznikaly. Tak já vás tentokrát vezmu do roku 2010, nějakých 16 let zpátky, kdy vydal svoje druhé album, nazval ho Praxe relativity a z něj pocházel duet Láska v housce. O tom jsme mluvili minulý týden a taky písnička Chemie. No a právě Chemie hodně souvisí s tím nováckým comebackem. Pojďte si to poslechnout.
1: 20 let, 20 hitů. Ksindl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
2: Exkluzivně na Frekvenci 1.
3: Ahoj, zdraví vás Ksindl X a dneska zavzpomínáme, jak vznikla písnička Chemie. Psal se rok 2008 a my jsme s partou kamarádů psali seriál Comeback. On si každý říká, že vymýšlet legraci musí být náramná legrace. Jasně, občas byla, ale vymýšlet legraci na povel, stíhat termíny, zpracovávat připomínky zhora, i když s nima třeba nesouhlasíte, zvládat být vtipnej často od 8 ráno do 10 večer a nechytit ponorku, že jste takřka non-stop s těma stejnýma 5 lidma, co se jako vy snaží být strašně vtipný, to už je legrace o něco menší. Abych v tomhle režimu dokázal fungovat, startoval jsem ráno na probuzení energeťákem nebo lehkou kolou, do který jsem si sypal instantní kafe, aby to mělo ty správný grády. Večer se dopoval panákama, abych si pořád připadal vtipnej a v noci si dával jointa, abych vůbec usnul. A do toho pár brufenů, protože mě bůh ví proč furt bolela hlava. Navíc filmaři, to jsou křehký duše. A já jsem počase zjistil, že jsem v našem týmu jedinej, kdo nejede na antidepresivech. Teda ještě kromě kameramana, ale ten se aspoň jmenoval Smutný. Takže téma antidepresiv a jiných látek, co ovlivňují naší psychiku, se mi zažrávalo pod kůži víc a víc. Pomalu jsem si k tomu tématu začínal psát rýmy, co mě napadaly. Když jsem jednoho dne ty rýmy poskládal za sebe, text k písni Chemie byl na světě. Říkám ti, spánek je pro nuly, chce to po nocích Morgany, po ránu Red Bulli, nebudem bulit, že nám život ulít a když máme splín, můžeme se zhulit. Tahle část je hodně autobiografická. Jiný kousky odpozorovaný nebo zobecněný. Každopádně i po letech ve mně některé části textu pořád hodně rezonujou. Je to jedna z těch nejosobnějších písní, který v repertoáru mám. A asi je písnička, kterou hraju nejradši. Tak si ji pojďme pustit na Frekvenci 1.

vždycky přemoc ten pocit, že nemám život ve svý moci. A hlavně se netat na důvod svý bolesti, žít si dál svoje soukromí necesti, připoutat se k pelesti a přemoc osud pomocí lsti.

że myję tak jak myję. Nejsem to ty, to je jen chemie. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je. Nejsi to...

solution isn't ending the pollution, then I don't

Cat Mena vám posíláme na vlnách Frekvence 1, ale teď je čas, abych ten výběr muziky pro další minuty předal do vašich rukou, přátelé. Je tady páteční song za odměnu, který má jednoduché pravidlo. Song je na vás, přání na vás, ale nesmíte ho nechat zahrát sobě, ale někomu, kdo si ho dneska večer zaslouží. A já jsem moc vědavý na to, s jakým příběhem se dneska vytasíte. Tak volejte 257 400 a 39, song za odměnu je tady právě teď.

0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: Majdo, ahoj. Vítej na Frekvenci 1.
2: Ahoj.
1: Řekni, kdo si zaslouží tvoji písničku takhle v pátek v podvečer?
2: Myslím si, že by si ji nejvíce zasloužila moje maminka.
1: Mm-hmm. Proč, prosím tě, mamka?
2: Protože mi přijde, že pro nás dělá první, poslední a nikdy jsem jí takový dárek nedala.
1: Jasný. Počkej, a mamka má třeba jako, to je jen tak pro radost, anebo má narozeniny a chceš jí udělat radost?
2: Jen tak pro radost.
1: Jen tak. Hele, tak dobře, tak počkej. A mamka tě poslouchá teďko, co říkáš?
2: Ano.
1: Jo, tak jí trošku zdrbnem. Co ty na to? V čem je tvoje mamka nejlepší?
2: Ve vaření.
1: Co umí nejlíp? Pojď, udělej mi chutě.
2: Asi nudle s nivou.
1: Nudle s nivou? Tyjo, to je dobrý. Dáváte si na to něco ještě, nebo jenom tu nivu?
2: Jenom tu nivu.
1: Jenom tu nivu. Tyjo, to zkusím. To je dobrý, abych si na to dal ještě ořechy, možná. Dobře. A v čem, když se mamka hodně zlobí? Co musíš provést, aby mamka se vytočila, aby to nevydržela už?
2: Asi neuklidit po sobě nádobí.
1: Ve všech rodinách stejný, buď v klidu, tohle maminky obecně těžko snášej, jo? To třeba moje žena, když já neuklidím nádobí, tak se na mě taky zlobí. Nejsi v tom sama, jsem ti chtěl říct. Tak co zahrajeme týhletý skvělý mamce?
2: Radioactive od Imagine Dragons.
1: Wow, a to je muzika, na které mamka jede a ujíždí.
2: Jo.
1: Tak to máš ale akční mamku teda.
2: Ano.
1: Já už tě nebudu trápit. Dobře, tak holky, mějte se hezky, pozdravujem tebe, Majdo, i tvoji mamču a dejte mi pár vteřin a Imagine Dragons letí jako tvůj song za odměnu. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
3: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

0: Sledujete reality show v televizi, ať už jde o Love Island, Survivora, Bachelora, Růži pro nevěstu nebo cokoliv dalšího. Já jsem tady měl minulý pátek ve večerním pokecu senzačního hosta. Je to psycholožka Šárka Červinková, která kromě toho, že je terapeutka, teď máma na mateřské, tak je taky psycholožkou, která se pohybuje v zákulisí televizních reality show. A tak jsme si povídali o tom, proč tam vlastně psycholog je a jaká je jeho práce, ale taky o tom, proč se na to vlastně díváme.
1: Reality show je založená na mezilidském dramatu a to je mimochodem i něco, co je důležité, aby ten účastník, když vstupuje do té reality show, tak aby si tyhle ty věci uvědomoval a aby si uvědomoval i rizika, co se v jeho životě může případně změnit, když dojde k odvysílání.
0: Takže čím budu expresivnější, emotivnější, tím vlastně víc zvyšuju šanci, že se té produkci můžu hodit.
1: Ano, ale taky je důležitý, aby ty diváci, abyste v nich vyvolával i nějaké emoce případně, aby ten divák se s nimi mohl nějakým způsobem identifikovat.
0: Jako je, mámo, to je jako naše Maruška.
1: No, jo. Anebo tenhle jako náš soused, toho nemám ráda.
0: Jo, jasně, takže buď láska nebo nenávist.
1: Může být, nebo i ty konflikty, i ty situace, které tam vznikají. Vlastně i v těch reality show se děje, že když nastane nějaký konflikt, tak je důležitý si to mezi těmi dalšími účastníky vyříkávat. A tohle to může být třeba nápomocný pro mladší generaci, která se tímhletím způsobem i může naučit, jak komunikovat konflikty anebo neschody.
0: A tak pokud by vás zajímalo dozvědět se víc o zákulisí reality show a práci psychologů v zákulisí reality show, mrkněte na náš web frekvence1.cz do sekce rozhovory a konečně pátek ten pokec z minulého týdne s Šárkou Červinkovou tam už najdete celý. A bylo to teda neuvěřitelně zajímavé povídání. No ale dneska je taky pátek, takže v 9 večer dorazí další host. Budeme tady živě tentokrát s Petrem Hrůzou. Petr je bývalý policista a dneska je to člověk, který se specializuje na odhalování bankovních podvodníků pro jednu českou banku. To znamená, že probereme největší triky těch finančních šmejdů, kteří vám volají a snaží se z vás dostat peníze a snaží se vás přesvědčit, abyste je vybrali a rychle někam odnesli. Jak na to jdou, jak jsou sofistikovaní a jak jim nenaletět, probereme ve večerním pokecu dneska v 9. Tady na Frekvenci 1.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Pojďte se mnou za Petrem Jablonským, bude tady s vámi opět v neděli živě v Lifeu po 13. hodině. No a minulý víkend mu volal Pavel, Pavel je z Vysočiny a chtěl dát řeč, když už je z té Vysočiny, s Milošem Zemanem. Nějak mu připomněl, že před časem v pozdních nočních hodinách, když ještě byl na Hradě, si zlomil ruku a chtěl dát vědět, jestli na tom třeba nemohla mít podíl ta, no, slivovice.
1: No tak podívejte se, zaprvé musím jasně deklarovat, že to bylo úplně naopak. Bylo to zkrátka tak, že jsem byl zcela vysušen a zcela dehydrovaný, jsem si to razil do kuchyně. Jo, a z ničehož nic jsem upadl, no a zlomil jsem si ruku, no víte kde?
2: No, říkal jste v kuchyni.
1: No, přesně tak. V kuchyni a ještě ke všemu na zápěstí. Takže já jsem měl zlomenou ruku, ale nebylo to tím, že bych snad byl, jak se vy snažíte tady trapně podsouvat, nějak podroušený. Naopak jsem byl vysušený a šel jsem si pro něco dobrého. Takže když to potřebujete vědět, bylo to takhle. Ale možná byste...
2: Takže jste byl vlastně vysušený, dehydrovaný, takže vlastně to jste celý den nepil, to jste jedl ty jabka, jak jste říkal, těch 60 jablek?
1: Jo, předtím jsem spal.
2: Aha, no,
1: to prezidentování
2: jo.
1: Bylo náročný, jo, to bylo náročný. No ale vy byste se měl ptát, co je dneska, ne, co bylo kdysi. A já náhodou vím, kdyby vás to náhodou jako občana České republiky zajímalo, že ministryně financí Alena Schillerová měla taky úraz s rukou. Víte, jak se jí to stalo?
2: Nevím, povídejte.
1: Šahala do státní pokladny a narazila na dno. Jo.
2: Tak jo, tak se mějte, pane prezidente, a jak to říkáte vy, na zdraví a dobrou noc.
1: Na zdraví a dobrou.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláďo, děje se vůbec něco takhle večer?
2: Děje se toho hodně po celém světě i Evropě. Vladimír Putin prý nepřipravuje válku s Evropou. Evropská unie před chvílí oznámila, že zahájila řízení kvůli unijnímu právu s Českou republikou. A Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů. To a mnohem víc právě teď, ještě jednou hezký večer. Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. Dnes to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Zároveň dodal, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva ruského hovořících obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních představitelů v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 22 čelí ruské invazi. Evropská komise před chvílí oznámila, že zahájila řízení kvůli zpoždění při převedení 9 unijních směrnic do národního práva. V 6 případech bylo řízení zahájeno taky s námi, s Českou republikou.

0: O měsíc oddálil i její otevření, víc říká starosta Turnova Tomáš Hoke.
1: Dělalo se tam opatření, dělali se tam úpravy na dešťových pustích, které na té střeše jsou, a dál si tam o tom povídá projektant s zhotovitelem.
0: Turnovská městská knihovna Antonína Marka patří k nejstarší v České republice. Téměř 110 celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů promítne za 6 dnů filmový festival Finále. Jeho 39. ročník začal dnes večer v Plzni. Většinu doprovodí delegace tvůrců. Premiér a předpremiér nabídne přes 20. Loni přišlo 16,5 tisíce diváků, meziročně o 500 víc. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší. Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů, aby se v případě krize část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu bude slunečno s teplotami od 16 do 22 stupňů. Nejteplej bude na jihu Čech a na jihu Moravy, na horách maximálně do 16.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: V Chřibech, tedy v Buchlovských kopcích na jihovýchodní Moravě pozor, na cestě z Brna na Uherské Hradiště je sražené zvíře na silnici, je to špatně vidět u Buchlovic. Další srná je pak sražená na Svitavsku u Sebranic na 360. V Táboře na jihu Čech pozor na Budějovické a na D1 stojí odstavené auto na 295. kilometru směr Ostrava, Brno. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. No a muziku tady teď bude dál řídit samozřejmě Ondra Kubala.
4: A co muziku, přátelé? Láďo, díky za zprávy. My se podíváme na to, co dělají slavní. Tak za chviličku zvedám telefon a volám herce zpěváka Milana Peroutku, protože on pouští do světa jednu hezkou, pořád ještě letní písničku, tak vám ji společně představíme. Nebudou chybět Michal Suchánek a Petr Kolečko ve své nekorektní poradně, cože, ale probereme taky, jak se naštovala dcera Robina Williamse v Americe na fejkové video, které z jejího táty udělalo něco úplně jiného, než byl. Několik let po smrti. A taky tady pro vás budu mít jeden dojemný příběh Nicka Jonase z Jonas Brothers. Tak začínáme.
2: Frekvence 1.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Show konečně pátek, přátelé, zvedám telefon a volám zpěváka, herce a moderátora, který pouští do světa, nebo už v létě pustil do světa písničku Cesta dlouhá. Milan Peroutka na drátě. Milane, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, moje otázka zní, Cesta dlouhá je o cestě životem, anebo prostě na dovolenou, když jsem viděl ten klip natáčený v Řecku?
1: Cesta dlouhá je tak pozitivní, folková, modernější písnička, že mě k ní zkrátka šla ta dovolená, takže já mám, i když se říká, že teď se to tak nenosí ty videoklipy, tak já mám vždycky v hlavě i tu vizualizaci toho, jak ten song má vypadat. A mám takový trend, který jsem si nastavil v létě, že kamkoliv jedu do nějaký exotiky nebo zahraničí, tak si přivezu vždycky videoklip. Takže tohle je první vlaštovka, ten je z Řecka, ale pozor, příští týden pošlu další z Tokia, takže to bude ještě zajímavější. Každopádně tímhle jsem teda vtiskl Cestě dlouhý, že to je, jak si správně řekl, letní prázdninová písnička.
0: Jak vznikala?
1: Já řeknu úplně na rovinu, že byla hotová, protože její autor, kterým teda nejsem já, ale Kuba Lenz, tak on ji měl už takzvaně v šuplíku.
0: Ah.
1: A to se tak občas stane, že máš nějakou písničku a necítíš, že ji máš vydat, a tak si ji odložíš a pořád ti tam leží. A pak, když jsme spolu komunikovali, tak jeho napadlo mi ji nabídnout. Takže já těmto děkuju a teď ji už považuji za svoji.
0: No a jaká byla první reakce, když jsi to slyšel?
1: Líbí, chci.
0: Jednoduchý.
1: Jednoduchý, občas je to jednoduchý. Ale máš pravdu, že teď já budu vydávat nové album a je tam 10 věcí a ne každá z těch věcí byla takhle jednoduchá. Každá písnička má nějaký příběh, já jsem hlavně se tam chtěl realizovat i autorsky, hudebně i textově, což teda není případ Cesty dlouhý, ale samozřejmě všechno trvá, takže já jsem ve studiu teď strávil v podstatě 2,5 roku.
0: Já jsem se právě na tohle chtěl zeptat, protože, a na to album přicházející, protože ty už si z něj pustil do světa písničku Bubble Tea, kde hodně vzbudil jako zájmu, řekněme, ten videoklip, kde seš v županu po boku mužského týmu Aquabel a zpíváš o své lásce v podobě jako ledového čaje s kuličkami. A to jako je solidní úlet.
1: No ale říkáš to naprosto správně, že my jsme tím chtěli zvednout nějaký zájem, emoce. My jsme to právě považovali taky za takový song, kterým začneme. Celý CDčko jsem vlastně dělal ve spolupráci s Jirkou Burianem a tady ten jeho otisk samozřejmě i toho humoru je taky znatelný. Takže ano, to bylo Bubble Tea, teď je Cesta dlouhá, uvidíte, co přijde dál.
0: No a to jsem se chtěl zeptat, kdy bude to album zmíněné, protože tohle byly přece jenom takové jako ochutnávky, aby se nás navnadila, pak jsme byli zvědaví na desku, ne?
1: Ano, přesně tak a deska vyjde v listopadu, takže na to já se ohromně těším i na tu část, že už nejsem v tom studiu, ale už to sdílím s těma posluchačema. A tímto mám velkou radost, že i posluchači Frekvence 1 budou mít tu možnost si písničku poslechnout. Takže já zdravím všechny a těším se na všechny nový uši, který se třeba přidají do týmu mý hudební produkce.
0: Říkal jsem, že jsi moderátor, že jsi herec, hlavně muzikály, tam jsi doma a že jsi zpěvák. Co ti zabírá nejvíc času?
1: Tak právě jsem tady v divadle Broadway, protože dneska hrajeme muzikál Andělé, což je děj z 90. let autorů Suchánek a Kolečko. A zítra mě taky čeká jedno zajímavé vystoupení.
0: Počkej, a na to já se chci zeptat. Já jsem se díval na tvůj program, který máš na webu. A zítra tam máš, prosím tě, oslavy česneku ve Strupčicích, což je někde taková malá výzka u Chumotova. Co tam bude dělat Milan Peroutka?
1: Bude ochutnávat česnek.
0: No, tak se pak hlavně nelíbej večer, ale...
1: No právě. Ne, máš pravdu, těch slavností, samozřejmě všichni známe, že jsou slavnosti piva a vína, to asi Češi jako registrujeme, ale divil by se, samozřejmě často jsou i ochutnávky gulášů, gulášový slavnosti a zítra teda budu mít premiéru česneku. A mimo jiný se taky těším, že mi napsala na Instagram alpakárna z Mostu, takže tam mají krásné alpaky, takže já si zpříjemním to cestování, který k té mojí práci tak nějak patří a ještě navštívím alpaky.
0: Takže pokud byste v sobotu 26., což je zítra, chtěli potkat Milana Peroutku, tak buď u alpak nebo u česneku. Já si myslím, že to zní jako skvělý víkendový program.
1: Předem se omlouvám, nechoďte ke mně moc blízko, asi mi bude trošku smrtět smysl.
0: Milane, zlom vás, když máš za malou chviličku představení, no a tady je v úplné premiéře na Frekvenci 1 tvoje Cesta dlouhá.
1: Děkuju moc, mějte si krásně, děkuju. Frekvence 1. Horká novinka.

všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Když se člověk směje tak, že nemůže popadnout dech, proč se vlastně směje ještě víc? Neměl by mozek v takové situaci říct, hele kámo, přestaň, potřebujeme kyslík, Simona 31, rakovník.
2: Hele kámo, přestaň, potřebujeme kyslík.
1: No, ona to myslí Simona tak, což docela chápu, že když se nám hrozně něco líbí a smějeme se tomu, jaký humor, že proč na to vlastně můžeme na konci až umřít, když fakt se nemůžeš nadechovat, prostě nedá se to vůbec jako zastavit. Ten
2: proto smích. Se říká umřu smíchy?
1: Umří smíchy, no. Já umřu smíchy, no.
2: Tak to bych chtěl vidět. Zažil jsi to někde?
1: Ne, ale dá se zarůstit tím stejkem hodně lehce, jo? Že vlastně hodně se směju, jsem na bifteku, někdo mi řekne nějaký vtip, třeba nějakou anekdotu židovskou.
2: Jo, tak to bych se udusil taky.
1: No, a hodíš si v tu chvíli vlastně nekošer stejk prostě do krku, tak se, tak tomu se říká umřít smíchy, no.
2: Aha.
1: Musíš kousat hodně, no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

Mr. President, Happy People a Frekvence 1. Já tady pro vás mám teď jedno video, které si myslím, že to bude jeden z těch momentů, který vám prostě musí udělat lepší večer. Nick Jonas, americký zpěvák, kterého možná znáte z jeho solové dráhy, možná společně s jeho bratry jako Jonas Brothers, oslavil 34. narozeniny. No a jeho žena mu k ním pustila do světa na sociálních sítích takové jako neuvěřitelně roztomilé video, které se okamžitě stalo virálním hitem po celém světě. Nick tam sedí u klavíru a vedle něj je jejich čtyřletá dcera, jmenuje se Malty, a zpívá Diamonds od Rihanny. Poslouchejte, jak to znělo. Tohle není žádné dětské playbackové vystoupení, ale pozor, jako holčička, která se to prostě užívá a tancuje v růžovém pyžamu a koalích bačkůrkách. Nebo teda možná to je myš, já se nejsem úplně jistý podle té fotky, do toho videa. No a zatímco tatínek jí občas naznačuje slozová a doprovází na klavír, tak tohle video možná je vlastně o něco dojemnější, když byste znali ten příběh, který je za touhletou maličkou holčičkou, který Amerika velmi dobře zná. Protože začátek rodičovství byl pro tohle rodinu strašně těžký. Oni museli jít cestou náhradního mateřství, svou roli v tom sehrálo i to, že jeho paní je o 10 let starší. No a pak se tahle malá holčička, Malty, narodila o čtvrt roku dřív, než měla. Vážila jenom 765 gramů. Prvních 100 dní byla na jednotce intenzivní péče, no a Nicková žena novinářům v Americe v některých rozhovorech pak popisovala, jak těžké pro ní bylo držet svoje maličké dítě za ruku a sledovat, jak se lékaři snaží najít jeho žíly, aby mu mohli dát infuzi. No a dneska vedle táty stojí čtyřletá holčička, která mu prostě zpívá Rihannu. A táta o ní říká, že má široký hudební vkus a zpívá doma pořád. Tak možná právě tohleto je ten malý domácí koncert, tak dělá ten malý domácí koncert tak krásné a proto z něj je virál po celém světě. Inu, já bych řekl, že největší životní vítězství prostě nevypadá jako titulka časopisu. Někdy vypadá jako čtyřletá holčička v koalích bačkůrkách, u klavíru, v růžovém županu, co říkáte? Co dělají slavní? No a když už mluvíme o Nickovi Jonasovi a Jonas Brothers, tak tady jsou společně s Marshmallem.

Dan Bárta, legendární melodie ze snowboardiáků. Ještě jedno téma, když mluvíme o tom, co dělají slavní, s váma chci otevřít. Jak zrádná může být deepfake videa, nebo mohou být deepfake videa vyrobená umělou inteligencí. No, slavný americký herec Robin Williams je sice už 12 let pod smrti, ale jeho hlas a tvář se pořád objevují na sociálních sítích a pracuje s nimi umělá inteligence, takže to jako nepoznáte od reality. No a jeho dcera Zelda se tentokrát ale pořádně naštvala, protože narazila na video vytvořené umělou inteligencí, které vypadá, jako kdyby její táta, slavný herec, důvěryhodný herec, kterého měla Amerika ráda, mluvil o různých konspiračních teoriích, což samozřejmě nikdy neudělal. Je to AI potvrh, jenomže tady je ten nejděsivější problém, protože dneska nestačí říct, viděl jsem to na videu, takže to musí být pravda. A umělá inteligence dokáže napodobit hlas i obličej, i způsob mluvit toho člověka, když se ho má možnost třeba ve filmech nebo v rozhovorech načíst, takže to jako nepoznáte. No a tady jde ještě o citlivější případ, protože to je člověk, který už je 12 let po smrti. Takže on nemůže říct, já jsem to neřekl, on nemůže udělat vůbec nic a ani vlastně jeho potomci se žádného práva jako v rámci právního systému v Americe nemůžou dobrat, protože to deepfakeové video nevede k žádnému tvůrci. A tak možná, přátelé, až příště uvidíte na sociálních sítích, jak nějaká slavná osobnost, politik nebo kdokoliv říká neuvěřitelně zajímavé věci, nebo věci, které jako vlastně nedávají smysl, proč by je měl říkat. Zkuste si položit otázku, jako hele, fakt to ty lidi říkají, opravdu se tohleto mohlo stát, protože se začínáme dostávat do doby, kdy fotka anebo video rozhodně už nejsou důkaz o tom, že se něco stalo nebo že to někdo řekl. Prostě realita a AI fakey, ta linka je pořád tenčí a tenčí.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: Ty, Láďo, ale to vyšlo na vteřinu přesně tentokrát. Dobře mi, viď?
3: Vidím to, povedl se. Hezký
2: Láďo
3: večer.
2: Jakub je tady.
3: Ve Švýcarsku zemřel teprve 18-letý Čech. V pražském újezdu nad lesy už jsou skoro 400 nakažených salmonelou. A Praha buduje areál kolečkových sportů. Ještě jednou pěkný večer. U švýcarského Lucernu zahynul 18-letý český turista. Ten se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilátus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého. V případě hromadné nákazy na základní škole v Újezdu nad lesy v Praze evidují hygienici už 363 nakažených. 50 z nich je navíc hospitalizovaných v nemocnici. Nákaza pravděpodobně souvisí s prošlými vejci. Řada dětí se totiž nakazila po konzumaci uhlířských špaget ze školní jídelny. V souvislosti s případem kriminalisté zahájili úkony trestního řízení. Chorvatská policie z řeky Kupa na hranici se Slovinskem vyzvedla 5 utonulých migrantů. Dalších zhruba 20 migrantů se zachránilo, uvedla policie v prohlášení. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Rájem kolečkových sportů v Čechách se stane Praha 6. Ta začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů, kde budou moct trénovat profesionální sportovci i děti a začátečníci. Víc poví starosta městské části Jakub Stárek.
4: Nabízí to vlastně prostor pro ty nejmenší, tak aby tady ať už v klubech nebo sami se vlastně učili právě na kolečkových družstvích. Bude nabízet vlastně i rychlý ovál pro sportovce, kteří potřebují trénovat rychlobruslení. Navíc k tomu je to připraveno. No, zatím ještě nejsme plně rozhodnuti, protože to je drahá investice provozního charakteru, že bychom to v zimě osazovali chladícími pásy a že by tady mohlo vzniknout jedno z největších kluzišť v Praze.
3: Stavba bude stát přes 100 milionů korun a podle současného předpokladu potrvá rok. Na novém oválu bude podle Stárka trénovat taky rychlobruslař Metoděj Jílek. 200 historie uranového skla v českých zemích mapuje nová výstava, která začala v pavilonu Skla v Klatovech. Návštěvníci tu uvidí sklo od 30. let 19. století až po současnou produkci. Výstava potrvá do 8. února roku 27, řekla kurátorka a autorka výstavy Jitka Lněničková.
5: Začínáme čirým uranovým sklem z doby Biedermajerů, pak přecházíme na zakalený skloviny druhého rokoka. Je tady historizující uranový

0: Sobota bude určitě na výlet, čekáme jenom slunce, ale nenechte se zmást, bude docela zima na horách do 16, v nížinách tedy 20 stupňů a 22 najdeme na teploměrech jen na jižní a východní Moravě.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdravíme volanty, zdravíme řidiče za volanty. D1, 273. kilometr na trase od Ostravy na Polsko hlásí poruchané auto. Na 103. u Českých Velenic na Jindřichohradecku máme taky havárku a další nehoda je na silnici 38 na vjezdu do Znojma. Je tam nehoda dvou osobáků, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Na místě to vyšetřuje policejní hlídka. Tak přejeme šťastnou cestu.
3: Tak Láďo, já myslím, že kdyby nás poslouchal nějaký volant, že taky pozdravíme, ne?
0: Zdravíme volanty, ano. Hezký večer, teď už Ondra Kubala.
3: A Ondra tady není sám, protože je čas takhle 4 minuty po 21. abych vás pozval na kus řeči.
4: Večerní pokec.
3: A dneska se podíváme na finanční šmejdy a na to, jak útočí na vaše bankovní konta. Se mnou je ve studiu Petr Hrůza, který se zabývá odhalováním finančních šmejdů. Milý Petře, dobrý večer.
5: Dobrý večer vám i posluchačům.
3: Vy jste bývalý policista, bývalý kriminalista, dneska pracujete pro banky a právě na straně některých bank se snažíte odhalit podvodníky, je to tak?
5: Přesně, tak to je.
3: Jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů?
5: Nejnovější z hlediska toho, jak dlouho vlastně známe podvody nebo finanční podvody, tak rozhodně jsou to manipulativní podvody, nebo v angličtině se jim říká skemy. A jsou to takové. Ten tradiční podvod je o tom, že vy o ty peníze přijdete a ani nevíte vlastně, jak se to stalo.
3: Třeba že mi někdo vytáhne peněženku.
5: Třeba, nebo vám někdo okopíruje údaje z platební karty, ale vy to nevíte. Ale u těch manipulativních podvodů to je zpravidla, to se hodně zjednodušeně se to popisuje tak, že oběť je ta, kdo odnese ty peníze přímo tomu podvodníkovi, předá mu je.
3: Já jsem si říkal, jestli tohleto je téma, které se dnes řeší v podstatě dnes a denně v České republice. Pokaždé někdo jako zůstane napálený. Jestli jsou nějaké jako nejnovější jako triky právě v těch manipulacích. Jako co mají teďko šmejdi aktuálně jako ve svém repertoáru, řekněme.
5: No, zneužívají zpravidla autoritu, takže si půjčují, řekněme, značku někoho, banky, policie, nově je to třeba finanční analytický úřad a kontaktují ty oběti zpravidla telefonicky a vydávají se právě za někoho z toho daného úřadu nebo třeba České národní banky a tu autoritu zneužívají k tomu, aby ty oběti dělali právě něco, co by jinak bylo úplně nepřijatelné.
3: Když se takový případ někde objeví, tak se většinou lidé těm, kdo přijdou o ty peníze, smějí. Jo, jako vznikne tam taková ta věc, jako Ježíš Maria, jak může být tak blbej? Jo. Je to takhle jednoduché?
5: Jestli nás někdo poslouchá, komu se to stalo, tak ať nám klidně zavolá, protože většinou, já s těmi oběťmi komunikuji, jo, v rámci své práce a já když pak narazíte na někoho, kdo se nechal podvést a zpravidla to je někdo, kdo má třeba vysokoškolský vzdělání a bojíte se s ním, tak on říká, ale já jsem si celou dobu myslel, že mi se to nikdy nemůže stát, až do té chvíle, než se mi to stalo.
3: Tak přátelé, aby se to nestalo vám, od toho je tady dnešní večerní pokec s Petrem Hrůzou.
4: Frekvence 1.

0: Finanční šmejdi v praxi, přátelé, a nepěk nepřijít o peníze, o tom je dnešní večerní pokec. Se mnou je ve studiu Petr Hruza, který rozkrývá bankovní podvody na straně bank. Dřív byl policistou, byl kriminalistou a honil zločinci a jiné lumpy. A nestýská se vám potom honění zločinců a jiných lumpů, Petře?
1: A jako hal bych, kdybych řekl, že ne. Ale samozřejmě i ta moje současná část kariéry má svoje pozitiva. Takže
0: a vy jako pořád vlastně odkrýváte zločinci a lumpy.
1: Jo, jenom jsem změnil vlastně dres, ale jinak pořád hraju stejný sport.
0: Pojďme si to otevřít. Jedním z těch nejnovějších trendů je, že vám zavolá finančně analytický útvar. Je to tak?
1: Jo,
0: to je úplná novinka.
1: Jo, je to ta nejnovější úprava nebo variace toho podvodného schématu, kterému se obecně říká falešní bankéř. Hmm. Proč falešní bankéř? Protože to nejčastěji začíná tím zavoláním toho bankéře údajného z nějaké banky. Hmm. A tento story začíná tak, že se vám teda ozve na druhé straně hlas a říká vám, hele, já s vámi chci dořešit tu vaši žádost o úvěr, kterou jsme tady včera rozdělali, a máte na to chvilku. A vy o žádném úvěru nevíte a řeknete, tak to já jsem si žádný úvěr u vás nebral. A oni řeknou, no tak dobře, ale je potřeba to začít nějakým způsobem a řešit, teda tady zjevně si na vás někdo pokusil vzít úvěr a spáchat podvod.
0: Jinými slovy, podvodník mě varuje před podvodníkem.
1: Přesně tak, přesně tak. A potom vždycky do té legendy oni potřebují zapojit nějakou tu další autoritu, jak jsme si říkali, a někdy to může být policie, protože policie vyšetřuje ty podvody, někdy to může být Česká národní banka, která samozřejmě zajišťuje bezpečnost celým tomu bankovním systému, a teď nově to je teda finančně analytický úřad, který vám vlastně říká, že je potřeba zabránit tomu, aby docházelo k nějakým nelegálním tokům. Oni většinou se zabývají tím legalizací výnosů z trestné činnosti a že je potřeba ty peníze, které jsou u vás na účtu, teda ochránit před tím, aby nedocházelo k té legalizaci, protože třeba k tomu načerpání úvěru už téměř došlo a je potřeba, řekněme, vyrušit tu žádost o ten váš úvěr tím, že peníze převedete na nějaký bezpečný účet, jak oni tomu říkají.
0: No a kde se mi do toho zapojí ten finančně analytický útvar? Jsme u toho prvního telefonátu, falešní bankéř mě varuje, úvěr chce to dořešit. A co se děje? Pak mi zavolá někdo jiný? Nebo?
1: Jo, zpravidla vám volá někdo jiný. Oni samozřejmě oni mají nějaký playbook, nějaký schéma, podle kterého jedou, ale oni nemají ty pravidla striktně daný. Jo? Prostě oni nejsou svázaný žádnou regulací, takže můžou udělat vlastně cokoliv kdykoliv. Jo? Ale celý je to postavený na tom, že to je lež. A vlastně může s vámi někdy komunikovat jenom bankéř. A někdy bankéř a bankéř České národní banky, někdy policista. A oni to prostě uší na míru přesně té dané oběti podle toho, jak ona reaguje na tu jejich původní legendu.
0: Jinými slovy, oni o mě nic nevědí a nechávají mě reagovat a z toho, jak reaguju, se naučí zhruba, jaká je moje situace.
1: Něco vědí.
0: Jo,
1: na začátku oni zpravidla vědí nějaké vaše základní demografické údaje, jméno, příjmení, to telefonní číslo, na které vám volají.
0: Vědí banku, kde mám účet?
1: Nejčastěji jim to ty lidi prozradí sami v tom prvním dotazu. Dost často vědí adresu, což je nepříjemný, protože jak oni se k těm údajem dostávají, nejčastěji se jedná o nějaký únik z nějakého e-shopu.
0: A to je všude dneska.
1: Přesně tak, takže vědí tu vaši adresu a tím, že o vás vědí aspoň něco, tak si vás často jako získají. To je něco, co pomáhá si naklonit, jo?
0: A teď se vraťme do toho scénáře, takže volá mi bankéř, že musíme vyřešit úvěr. Já říkám, o žádném úvěru nevím, a co se bude dít dál.
1: No, ten bankéř vám řekne, já samozřejmě nemám pravomoc to s vámi řešit ze své pozice, ale teda vypadá to vážně a teď vás předám na kolegu nebo na někoho té policie. Prostě upozorní vás na to, že vám bude volat někdo jiný. Ten hovor skončí.
0: Volá mi policie.
1: Volá vám policie.
0: Co se děje dál?
1: A policista vám řekne, jo, tak my tady vyšetřujeme nějakou velkou kauzu, jsou v tom zamotaný přímo ty lidé z té banky. A takže první, co po vás chceme, po té oběti, tak říká ten policista, jste sám, chtějí vás izolovat. Oni prostě nepotřebují, abyste za ramenem měl někoho, kdo vám poradí a řekne, hele, to je prostě podvod, nereaguj na to. Takže první vás izolují. Nejčastěji se opravdu fyzicky, abyste si šel do separátní místnosti. Potom vám řeknou, že celé to je tak tajná záležitost, že o tom nesmíte s nikým mluvit a že váš telefon je odposlouchávaný a vaše další komunikace a pokud byste o tom se někomu to s někým sdílel, tak, že se stáváte spolupachatelem.
0: Takže mě vyděsí, abych o tom nikde nemluvil.
1: Přesně tak. A v tu chvíli vy zůstáváte v té hře sám a proti vám stojí ta stafáž těch lidí, kteří mají nějaké své call scripty, ty návody, podle kterých vás budou dál manipulovat. A celé to je čistě o tom, aby vás dostali a jenom si to je potřeba představit tak, že to není tak, že vám někdo zavolá a řekne, pošlete nám peníze v druhé minutě vašeho telefonátu. Je to tak, že zpravidla vás, jako, jak říkám, hodiny masírují. Třeba 2, 3, 4 hodiny s vámi řeší jenom ten případ, to údajné, ten údajný, tu údajnou žádost o úvěr, ale neříkají vám, že je potřeba něco řešit nebo dělat s vašimi penězmi na vašem účtu. Ale pak po 4 hodinách, kdy už vás mají rozdělané, tak vám řeknou, a teď je potřeba peníze na vašem účtu, my bychom ten účet museli zablokovat a je potřeba zachránit ty vaše peníze, abyste o ně nepřišel. A uděláme to tak, že je třeba převedete na ten takzvaný bezpečný účet, nebo je zpravidla legenda, kterou dělají nejčastěji na ženy, to je běžte, vyberte z bankomatu a přijede kurýr České národní banky nebo policista, vy mu ty peníze předejte v hotovosti, on je odveze někam do trezoru a tím jste je zachránila. A nebo někdy si dokonce přijedou domů k té oběti, ta oběť jim předá platební kartu, řekne, jaký je PIN a oni už si ty peníze potom vyberou sami.
0: Proč tohle zkouší jenom na ženy?
1: Neskoušíte?
0: Ne, myslím tu variantu s tím kurýrem. S tím bankomatem.
1: Upřímně řečeno, já si myslím, že oni vždycky počítají s nějakou variantou, že by na místě při té předávce mohlo dojít k nějaké konfrontaci a nechtějí asi řešit s mužem.
0: Tak a jak tomuhle tomu předejít, jak to včas odhalit, tak to probereme s Petrem Hruzou za malý okamžik. Protože ten scénář na mě působí tak, že si říkám, pane bože, kdo do tohohle může jít? Ale asi může, no. Večerní pokec.

0: Petře, když si povídáme o těch scénářích, tak jak se mě snaží zachránit banka? Protože banky do toho vstupují. Možná tohle bychom měli ještě dotáhnout.
1: Jasně, banky do toho vstupují velmi, velmi aktivně. Banky mají nastavený, jako všechny banky, nejen v České republice, ale minimálně jako na tom evropském trhu a mají nastavený poměrně robustní systémy toho, jakým způsobem monitorovat, řekněme, klientovo chování, protože u těch skemů, u těch podvodů, těch manipulativních, tam je problém v tom, že ty transakce zadává sám klient ze svého zařízení, ze své vůle. Jasně. Takže tam není nic takového, co bychom viděli u těch tradičních podvodů, že se k účtu klienta přihlásil třeba nové zařízení a z toho nového zařízení se něco začalo dít. Tady prostě ty transakce zadává klient.
0: Jasně.
1: A co ta banka musí teda na těch transakcích odhalit, je ta nestandardnost pro toho daného klienta.
0: Jasně, chová se úplně jinak, než se choval poslední 10 let.
1: Přesně tak. Ale problém je v tom, že ono těch situací, kdy se klient chová nestandardně, jako není úplně málo těch legitimních. Jinými slovy, když rekonstruujete, tak dost pravděpodobně rekonstruujete jednou za život nebo jednou za 10 let, nebo kupujete auto jednou za 3 roky, ale vypadá to nestandardně ta transakce v tu danou chvíli. Takže takových situací prostě na tu jednu podvodnou událost je 9 nepodvodných.
0: Tak, když banka vyhodnotí můj případ, dostanem se do té fáze, že já začnu vybírat peníze. Budou to chtít najednou nebo po kouskách?
1: No, ty útočníci jsou velmi opatrní, oni se snaží to dělat tak, aby neposílali jednu transakci najednou, protože velmi často by se teda jednalo o standardní platbu, takovou tu takzvanou pomalou platbu, která nějakou dobu cestuje, řekněme jednotky hodin, a oni chtějí ideálně ty platby dostávat na ty svoje účty, které už proto mají připravené, dostávat postupně těmi instantními platbami, které tam jsou okamžitě. Takže zpravidla oni ty transakce, když vás budou chtít okrást o 2 miliony, tak to nejčastěji rozpadnou na několik menších plateb, aby věděli, že ty platby prochází jedna za druhou.
0: A to už je věc, kterou ta banka vyhodnotí jako rizikovou.
1: Zpravidla ji vyhodnotí jako rizikovou, byť i, jak říkám, když klient bude platit rekonstrukci, tak to může tímhle způsobem udělat také, ale u těch podvodů je tohle hodně specifický znak.
0: Co udělá banka, když uvidí tohle moje chování?
1: Nejčastěji zastaví ty transakce.
0: Ona to stopne sama.
1: Jo. Snaha těch banky vždycky zastavit ty transakce dřív, než odejdou z té dané banky. Je to i nějaká restrikce na tom účtu, aby nebylo možné jako ten účet vyčerpat jiným způsobem, a následně se snaží toho klienta kontaktovat. Problém je v tom, že v tu chvíli najednou jako ten klient je pod palbou dvou bankéřů, jo? Jednoho toho falešného a jednoho toho pravého, a ten falešný mu většinou říká, budu vám volat z té pravé banky, ale oni v tom podvodu jedou, takže jim nevěřte, ale lžete jim třeba. Což je ten největší problém. Dost často se stane, že těm obětem ta banka zastaví ty transakce, volá jim, a když už se dovolá, že ta oběť není s tím podvodníkem na telefonu, tak ta oběť lže tomu reálnému bankéři a říká, ne, to já to opravdu chci platit, já platím zálohu na auto, pusťte to, prosím.
0: Jo, to znamená, že oni mě zmanipulují tak, že až mi bude volat ten reálný bankéř, který mi opravdu chce pomoct, tak já ho budu považovat za součást toho zlého uskupení, před kterým musím zachránit své peníze.
1: Přesně tak. Tam problém je v tom, že vlastně ten reálný bankéř přichází až jako druhý v pořadí, a ten první, ten falešný bankéř, tak ten měl všechen čas světa pro to, aby si připravil tu půdu a vysvětlil vlastně té oběti, že nemá nikomu věřit.
0: Třeba těch 4-5 hodin.
1: Přesně tak.
0: Kdo jsou ti, na které to nejčastěji zkouší?
1: Přesně. Nejčastější argument, co takhle slýchám, vlastně u té laické veřejnosti, to jsou jako hlupáci. Neřekl bych, z těch obětí, které já jsem, se kterými jsem přišel do styku, tak řekl bych, že drtivá většina z nich hlupáci nejsou. To je otázka, jak si nastavíme jako měřítka hlouposti. Jasně. Ale třeba jako jen to takové měřítko se dá podívat na to, jaké vlastně vzdělání ty lidé většinou mají. A v české populaci podle posledního sčítání lidu je asi 20 nebo 21% vysokoškolsky vzdělaných, ale na toho falešného bankéře naskakuje 65% vysokoškoláků. 65% obětí falešného bankéře jsou vysokoškoláci. A paradoxně ještě lidi s technickým vzděláním, ekonomové nebo technické vzdělání.
0: Existuje už nějaká sociologická sonda? Proč zrovna oni?
1: Nemyslím si, že by na to existovala úplně jasná sonda, ale moje hodně laické pozorování je takové, že jestli mají ty oběti něco společné, tak je to přesvědčení, že jim se to stát nemůže. A ve chvíli, kdy nevěříte tomu, že se vám to může stát, a ještě si to opepříte tím přesvědčením, děje se to jenom hlupákům, tak se vnitřně vyřadíte vůbec té přípravy na to, že by se vám něco takového stát mohlo. A pak, když se vám to skutečně stane, tak vás to dost může překvapit.
0: Takže to není tak, že by to bylo téma starých lidí třeba.
1: A vůbec ne, vůbec ne. To těžiště těch obětí, třeba specificky tady toho typu podvodu toho falešného bankéře, tak je někde v rozmezí 25 až 40 let.
0: Teď jste mě vyděsil docela.
1: Jsme tam,
0: no. Já jsem teda už skoro za hranicí, takže dobrý, ale mě už možná volat nebudou v těch 45. Ale jsme tam.
1: Jsme tam, no.
0: Tak za malou chviličku, Petře, probereme, jaké jsou, řekněme, ty signály, které se můžou chytit. Jasně. A včas zachránit. Jo, souhlasíte?
1: Souhlasíme.
0: Večerního pokec a Petr Hrůza.
2: Frekvence 1. Konečně pátek.

0: Večerní pokec a taky Petr Hrůza. Petře, jak dobře mluví česky podvodníci, kteří se mě snaží zmanipulovat?
1: Pokud se bavíme o těch falešních bankéřích, kteří mluví výborně česky, protože jsou to rodilí Češi nejčastěji.
0: To jsou Češi ještě, my si to děláme sami sobě.
1: Odkud oni volají? Jsou to většinou podvodná call centra, se tomu říká. Ty call centra leží v zahraničí, neleží záměrně v Čechách. To zahraniční, úplně nejčastější destinace, teda Ukrajina. Je to Turecko a další, řekněme, jako exotičtější země.
0: Není prvním vodítkem tady telefonát jako z divného čísla?
1: No, z divného čísla to je otázka, ono to bude české číslo dost často.
0: Takže není.
1: Takže a mobilní, jednorázové, bez nějaké stopy, takže když ho budete hledávat třeba na Google, tak nenajdete žádnou referenci k němu.
0: Tak to jsem si nepomohl.
1: Jo, takže ale budu mluvit výborně česky, u toho falešného bankéře celkem rozhodně, a někdy jsou schopní i si pomoct, když se vám nebudou chtít běžně ukázat, ale v případech, kdy budou cítit, že moc jako nevěříte, tak jsou schopní přes jako deepfake masku, tomu říkají, vám poskytnout i videohovor, a v tom videohovoru sedí někdo, ale na obličeji má digitálně nasazenou masku někoho jiného, nějakého prostě umělé identity.
0: Nepoznám to.
1: Jako poznat to je, ale je potřeba se na to se dívat, jako jste třeba už třetí hodinu masírovaný a
0: jasně, jsem
1: bez stresu. Své peníze, přesně tak. No.
0: Dobře. A jak často se tohle děje? Kolik takhle napálených lidí v Česku je?
1: No, bohužel jich není málo a vlastně nejhorší zpráva na tom je, že vlastně každý rok jich mírně přibývá, ale co je horší, že výrazně přibývá těch škod. A když se vrátím do roku 2025, tak jsme se bavili o zhruba 92 tisících obětí kybernetických podvodů v České republice a škoda byla něco lehce přes 2 miliardy korun pro tady ty oběti. A říkali jsme si, že už je to hodně zlý, protože to bylo i výrazně víc, než to bylo v roce 2024. Teď je lehce po polovině roku 2026 a my už teď víme, že těch obětí bude na konci roku víc, než jich bylo loni, ale především, že vyrostla ta škoda a už letos v půlce roku jsme na 2 miliardách, takže na konci roku celkem jistě to bude přes 3 miliardy korun.
0: A jaký je odhad počtu podvedených pro letošní rok? Česku.
1: No zatím to směřuje přes 100 tisíc lidí.
0: Přes 100 tisíc?
1: Přes 100 tisíc lidí.
0: A tam jsou jako jenom tyhle ty manipulativní podvody nebo i další věci z internetu?
1: Tam jsou i další podvody, různé jako podvodné investice nebo podvody typu bazarovýho prodeje, takže prostě, že vám někdo prodává na internetu něco, co vám reálně prodat nechce, protože to ani nemá, ale vy mu máte zaplatit.
0: Tady asi platí, jakmile něco kupuju na bazaru, nikdy nikomu neposílám zálohu, ne?
1: Jo, přesně tak. A vždycky se mě někdo ptá, jakým způsobem tady to řešit, tak stejně jako se říká u toho, jak jíst chlebíčky, nikdy a nikde, tak tady prostě neposílat rozhodně nic dopředu. Ideálně z ruky do ruky, takže přijet na místo, obdržet věc, zaplatit za ní, ale opravdu neposílat peníze dopředu a to ideálně ani nějaké zálohy, jo? Protože si představte, že oni by samozřejmě ten podvodník po vás ideálně zaplatit celou částku, typicky si můžeme říct, že se blíží konec roku, takže se kupují pelety nebo nějaké dřevo na topení a samozřejmě se slevou lidi jsou ochotní dopředu poslat docela dost peněz a nebo aspoň zálohu na nějakou dopravu. Takže nedělal bych ani jedno z toho a prostě ideálně dojet na místo, tam naložit to dřevo nebo ty pelety do auta a zaplatit v hotovosti tomu člověku.
0: Já si pamatuju, když jsem prodával něco na bazoši po dětech, tak jako vlastně jediné e-maily, které mi začaly chodit, byly prostě falešné e-maily, ale oni jsou jako vtipný, oni jsou jako fakt poznat. Jo, oni se zeptají na 2-3 věci, dobrý, a pak řeknou, že mají zájem a že by poslali, vlastně abych s tím neměl práci a dám nějaký, a v ten okamžik začínají tahat informace ze mě.
1: Jo, přesně.
0: Akorát je blbý, že jako pak se v té záplavě vám ztratí ten reálný zákazník, který
1: jo,
0: to
1: jo,
0: se.
1: Jo. No to pak člověk se úplně bál něco prodávat, zejména, že to bylo jako dětský zboží, tak mi přišlo, že prostě dorazilo 10 reakcí a z toho 9,5 byly od podvodníků. No.
0: A to asi, kdo nás poslouchá, velmi dobře zná, no, tohleto. Ještě se vrátím k tomu počtu. 100 tisíc lidí,
1: jo.
0: Jako za rok podvedených na internetu.
1: Přesně tak.
0: Počkejte, ale to jako když si vezmeme, že to je nějaký čas, tak tady máme 500 000 Čechů, kteří na něco naletěli třeba.
1: No, bude to, já si myslím, že to bude víc jak 500 000 Čechů, je tam teda nějaká recidiva, prostě jsou lidi, kteří se nechají podvést.
0: Opakovaně. Pro velký úspěch.
1: Přesně tak. Ale jak já vždycky říkám, my si všichni myslíme, že se to teda děje hlupákům a rozhodně ne lidem v naší bublině, tak statisticky je celkem jasný, že když se v neděli sejdete k obědu a je vás tam aspoň 8 nebo 9, tak tam s vámi u toho stolu sedí někdo, komu se takovýhle podvod stál, akorát vám to nebude říkat samozřejmě.
0: Petr Hrůza je naším hostem.
2: Večerní pokec.

0: Petr Hrůza, bývalý policista, kriminalista, dnes lovec finančních podvodníků na straně bank. Já si říkám jednu věc, jo, ještě k těm obětem. Když už někdo najde tu odvahu a svěří se, jo, tak hlavně bychom se mu asi neměli smát. Teď pro ně to musí být strašně těžké. Přišel o peníze, teď přichází o důstojnost.
1: No jasně, smát bychom se těm obětem rozhodně neměli z několika důvodů. Mám takový příklad, že v 90. letech, když už mám za svou tu policijní kariéru, tak si asi všichni vzpomeneme, že když šla někde žena v noci sama v minisukni nebo v krátkých šatech a něco se jí přihodilo, tak byl takový ten narrativ, jako mohla si za to, nemá chodit v noci v krátkých šatech.
0: To je naštěstí už pryč, pane bože.
1: To už je za námi, ale teď tu žijeme v jiné realitě. Místo té ženy v minisukni tady máme prostě lidi, kteří jenom zvedli telefon a někdo je zvládnul zmanipulovat, přišli o svoje peníze. A ta reakce té většinové populace je teda taková, že si jim vysmějem a řekneme, jsou to hlupáci, mohli si za to, pojďme jim přestříhnout občanku nebo je zbavit volebního práva. A tohle je něco, co já si myslím, že bychom dělat neměli, protože za A, já nechci si představovat, jaký by to bylo, kdyby se to stalo někomu v mém blízkém okolí.
0: Což statisticky se asi dřív nebo později stane.
1: Přesně, dokonce už se to stalo. Takže, ale rozhodně bych nechtěl, aby mu někdo nějakým způsobem nakládal v diskuzích nebo na sociálních sítích, protože prostě ten člověk toho má už tak dost a ještě, aby jako si o sobě přečetl neúplně pěkné věci. Ale hlavně tím demotivujeme ty oběti od toho, aby to skutečně sdíleli, protože oni tím, že budou sdílet tu svoji zkušenost, tak nám pomáhají, že nám by se to třeba stát nemuselo. Oni nám vlastně předávají zkušenost, která nám zabrání v tom, aby jsme se taky stali obětí. Ale když budeme všichni žít v té nevědomosti, že se to děje někde jenom někomu úplně mimo naší bublinu, tak by nás to mohlo jako škaredě vytrestat.
0: Když o tom přemýšlím, co je pro ty oběti horší? Ztráta peněz nebo ztráta té důstojnosti před lidmi, kteří si jejich vážili?
1: Já si myslím, že to je rozhodně daleko větší dopad má ta ztráta té důstojnosti, protože znám i případy, kde člověk přišel sice o peníze, ale nepřišel o těch peněz ve vztahu ke svému celkovému bohatství až o tolik, ale skončilo to tím, že si vzal život. A nebylo to proto, že by přišel o peníze, které už by nebyl schopen nahradit ve svém životě, ale bylo to o tom, že si nedokázal představit dál žít v situaci, kdy ho prostě všichni budou mít s prominutím za blbce.
0: Takže až někdo takhle přijde, třeba možná z naší rodiny, možná někdo známý, tak ne, ježíš, ty jsi blbej, ale pojď, já ti pomůžu.
1: Přesně tak, vůbec jako rozhodně se nevysmívat, jo? To není to na místě, ničemu to nepomůže a hlavně opravdu nikdy nevíte, kdybyste mohli být i vy v té jeho pozici.
0: A tady je vlastně možná dobré mít na paměti to, co jste říkal, že většina těch podvodených jsou lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání.
1: Jo, přesně tak.
0: Já si říkám ještě jednu věc. Útočí na mě naslepo, že zkouší, jestli mám peníze, nebo si dokáží vytipovat, že jsem třeba člověk, který těch peněz má víc, a nebo nevědí prostě a zkouší.
1: Je to i. Myslím si, že u jednotlivců to je zpravidla útok naslepo. Prostě někde je seznam jmen a telefonních čísel a ten člověk, co má vás navolat, tak vám zavolá. Ale třeba u firem nebo u organizací to je dost často tak, že se útočí napřímo.
0: Rozumím. Slíbili jsme, že poradíme. Dáme ještě jeden song, bude to Bryan Adams, Summer of 69. A dáme taky šanci vám, kdo posloucháte rádio, abyste se s námi podělili o svoje zkušenosti, anebo se Petra Hrůzy na cokoliv, co budete chtít zeptali. Tak volejte právě teď frekvenci 1, 257-403-9. No a my za chvilku s Petrem projdeme znovu ten modelový telefonát a ukážeme vám, kde jsou věci, kterých byste si měli všimnout a kde si můžete zachránit.

0: Petře, pojďme se vrátit společně na začátek našeho dnešního rozhovoru. Volá mi falešný bankéř a chce mě přesvědčit, že musím rychle vyřešit nějaký úvěr.
1: Jasně.
0: Tak kde jsou ty záchytné body, kde bych si toho mohl všimnout, že něco nesedí?
1: Určitě. Takže jedna z těch prvních možností, kde můžete zaznamenat, že něco není dobře, tak je ta snaha o tu izolaci, jak jsme se bavili, kdy on se bude ujišťovat ten člověk na té druhé straně, ten falešný bankéř nebo policista, jestli jste sami.
0: A já se vrátím ještě o krok zpátky. Jako nemám žádný úvěr a volají mi, že mám problém s úvěrem. Není tohle už blbě?
1: No, ale vy v tu chvíli fakt nevíte, jestli vám nevolá vaše banka, protože zpravidla tam je nějaká legenda. Někdo s vaší plnou mocí byl tady na pobočce a chtěl si na vás vzít úvěr.
0: Jo, takže to nehraje roli.
1: Jo, přesně. Takže jako mohlo by se to teoreticky stát, to se nedá si jako vyloučit, že se něco takového stalo ohledně toho úvěru. A to bych až tak jako podezřele nehodnotil. Jo? Možná v kontextu toho, co jsme si dneska řekli, tak lidi zpozorní, když někdo s něčím takovým zavolá, ale samo o sobě to asi je v pořádku. Ale každopádně té izolace, toho bych se bál, protože když vás někdo chce izolovat od zbytku světa, tak to znamená, že chce, abyste zůstal vy sám proti někomu, proti jednomu více jasně. lidem. Druhá věc potom je, když vám začnou vyhrožovat tím, že to nemáte teda s nikým sdílet. Potom ten časový nátlak, čili je potřeba, abyste rychle reagoval, rychle, teď, hned, je potřeba převést vaše peníze, vybrat je, předat je někomu. Jakmile tam cítíte ten časový nátlak, tak je to vždycky právě naopak signál, hele, teď bych chtěl potřeba zpomalit. A to je to, co já radím většinou lidem, jo. Sedněte si na ruce, ukončete ten hovor klidně jako slušně a přemýšlejte, jaký jsou jako šance, jaký jsou pravděpodobnosti, jestli něco takového děje. A hlavně začněte zkoumat, jestli vy si máte šanci nějak ty informace, které jste zatím obdrželi, nebo tu situaci svoji vůbec ověřit. To znamená, volá mi někdo z banky XY, tak asi moje přirozená snaha by měla být najít si telefon na internetu, na banku XY, na ten telefon zavolat a zeptat se, hele, fakt jste mi teďkon volali? Nebo volala mi policie, tak dobře, vezmu telefon, zavolám na 158 a zeptám se, je možný, jestli mi volali, nebo dokážete mi s tímhle nějakým způsobem pomoct. A to už je jako jednoduchá záležitost. A potom ověřování informací ještě mám takovou jako vtipnou historku, kdy jednou volali z České národní banky takhle klientovi a v uvozovkách z České národní banky a že mu měl volat nějaký Karel Mařík. Tak já jsem říkal, tak to už jako opravdu volá i Kája Mařík. Jo? A pak jsem se koukal, opravdu Karel Mařík na České národní bance pracuje v nějakém útvaru. A takže když ověřujete informace, a to ten klient si ověřuje, že tam opravdu pracuje, našel ho na Google. A není důležitý najít toho člověka na Google. Jinými slovy, když mi bude volat Warren Buffett, nebo respektive někdo, kdo se za něj vydává a říká, že je Warren Buffett a já jdu na Google a vyhledám Warrena Buffetta a zjistím, že opravdu někdo takový existuje, tak to neznamená, že mi volal on. Takže umět si ověřit tady ty informace.
0: Jakmile mi zavolá někdo z banky, tak jak by se chovala reálná banka?
1: Jo, reálná banka, myslím si, že snad každá česká banka má možnost se vám ověřit a i současně si ověřit vás přes svoji mobilní aplikaci. Takže vám pošlu takovou, jaká jsem mu pošlu notifikaci do té mobilní aplikace, vy to tam potvrdíte palcem nebo pinem a v tu chvíli jste se ověřili vzájemně. Bankéř ví, že mluví s vámi a vy víte, že mluvíte s bankéřem.
0: To znamená, to je první věc, kterou bych měl chtít?
1: Přesně tak.
0: Ověřte se mi do mojí aplikace, do mého klíče bankovního nebo jak k tomu, která banka říká.
1: Jo. A je to silný tohle, protože mám takovou zkušenost, že když tohle chcete po těch podvodnících, tak ten hovor tu chvíli skončí, jo? Oni se s vámi nebudou dál párat.
0: Dobře, takže volá mi bankéř. První, co beru, mám nějakou banku ve svém mobilu pravděpodobně, většina z nás má, protože jsou to lidi v produktivním věku. A řeknu, super, super, tak díky moc a prosím, pošlete mi notifikaci, že jste to vy.
1: Přesně.
0: Jo, vy víte, kdo jsem, tak mi pošlete na mobil tady notifikaci do mého klíče, George, whatever.
1: A dokud vám to, a ty podvodníci nemají šanci tohle jako nějakým způsobem nahradit, takže ve chvíli, tohle po nich budete chtít a oni nejsou schopni vám to poskytnout, tak ten hovor končí. A vy musíte trvat na tom, že to bez toho neuděláte ani krok.
0: Druhá věc, když tohle to mě nenapadne, tak mi volá někdo z banky, já řeknu skvělý, pokládám telefon a zavolám na číslo své banky, jestli jste to vy. Jo?
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Jak budou reagovat oni?
1: No, dost pravděpodobně vám řeknu, že to oni nebyli. Dost pravděpodobně tam proběhne to ověření, o kterém jsme se bavili, čili vy voláte do banky, buď voláte přímo z té mobilní aplikace, nebo voláte jako běžným telefonem.
0: Jako infolinku, jasně.
1: Přesně tak. Dovoláte se, dojde tam k nějakému tomu ověření přes tu mobilní aplikaci a oni si dohledají ve svých systémech, jestli je možný, že vás někdo kontaktoval. Ale dost pravděpodobně už na základě znalosti tady toho schématu podvodného vám řeknu, to byl podvod.
0: Když budu chtít položit tomu podvodníkovi telefon, jak on se zachová?
1: On se vás bude snažit na tom telefonu udržet. Dokud ví, že vás úplně jako nestratil, tak se vás bude snažit udržet. Na druhou stranu, on těch lidí ve frontě, které potřebuje navolat, ten den má hodně a nechce ztrácet čas neefektivně. Takže ve chvíli, kdy uvidí, že to nikam nespěje, tak ten hovor skončí a dost pravděpodobně už vám nebude volat znovu.
0: Což je pro mě výhra, protože v ten okamžik moje peníze zůstávají mně.
1: Přesně tak. A hlavně získáváte i ten čas na to přemýšlení, o kterém jsme se bavili. Vy prostě se potřebujete vymanit z té jeho manipulace a ta trvá, dokud ho máte na uchu.
0: Takže Rada číslo jedna. Volá bankéř. Každý se mi může ověřit do bankovního klíče, mám to chtít.
1: Přesně tak.
0: Tím je odfiltruju. Mm-hmm. Když mě tohle nenapadne, řeknu výborně, já to položím a zavolám teď do své banky, jestli mi volají. Ano?
1: Přesně tak.
0: Jakmile mě ten člověk chce udržet na telefonu, už je to divný. Uh-huh.
1: A potom ještě možná třetí krok, který bych zmínil. Ten podvod, o kterém se bavíme, ten falešný bankéř, se jmenuje Safe Account Fraud, čili jako podvod s bezpečným účtem, protože oni říkají, peníze je potřeba převádět na bezpečný účet. Tak já vždycky říkám, jediný bezpečný účet ve skutečnosti je ten váš. Pokud banka má nějaké pochybnosti o finančních tocích, tak jak jsme si říkali, že mají podezření, že peníze z vašeho účtu odchází a odcházet by neměly, tak oni vám ten účet zablokují a ty transakce přestanou pouštět. Takže není potřeba nikam odesílat vaše peníze, abyste je zachránil. Ten nejbezpečnější účet je ten, na kterém už ty peníze jsou a není potřeba, abyste zachraňoval a pak jenom komunikujte s tou bankou.
0: A pak mi napadá čtvrtá věc. Když mi volá falešný policista, tak ho položím a zavolám na linku 158, ne?
1: Přesně tak.
0: Nebo jakýkoliv policista.
1: Jo,
0: volám do policie, já si nejsem jistý, že jste policie, tak já si dovověřím.
1: Jo.
0: Nadiktujte mi nějaký nacionále, něco, odkud jste. A...
1: Jo, buď tak, anebo přes tu 158. A ještě možná jedna rada, když vám někdo volá z nějakého telefonního čísla, tak když ho vyhledáte to telefonní číslo na Google a nemá to žádné recenze, ne, že to nemá negativní, a nemá to žádné recenze, tak to je jako kdyby to mělo negativní. Prostě vy buď potřebujete pozitivní, a nebo všechno ostatní je pouze špatná zpráva pro vás.
0: Petr Hruza je naším hostem. Jsme téměř ve finále, Petře, tak poslední šance pro vás, kdybyste se chtěli něco zeptat, nebo s námi něco sdílet. 257 400 a 39 k tomu. Večerní pokec.

0: Večerní pokec finanční šmejdi a taky Petr Hrůza, ne že by byl finančním šmejdem, ale je ten, kdo je loví. Na telefonu Martin. Martine, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Martine.
0: S čím voláte?
1: Dobrý večer. Já jsem poslouchal jako úplně s napjatýma ušima vlastně to, jak tam všechno probíráte. Musím říct, že mě to teda šokovalo, hlavně teda ta skupina lidí, kterou vlastně ty čmejdi jako postihujou. Já tyhle ty věci teda sleduju hodně na internetu, nebo sleduju teda celá rodina. Mě to úplně šokuje, jak je vůbec možný, že někdo takhle jde ukradne takhle obrovský peníze. Jako. A já mám jednu takovou zkušenost, která mě teda šokovala. Já jsem zaznamenal na Facebooku úplně evidentní podvod, kde bylo teda jako video s pracovaným umělou inteligencí, kde byl Petr Čech, byl tam Michl, byl tam náš premiér pan Babiš.
0: Prostě osobnosti.
1: Osobnosti, jo. A teď prostě jako evidentní podvod úplně jasný, jako jo. Tak jsem říkal, tak jsem se schválně zvědavý, co se jako bude dít, jako, jo. Tak jsem tam zavolal na to číslo, jo, tam byl nějaký automat, tohleto. Teďka mi prostě volají zpátky, jo. A teď už podle přízvuku jsem poznal, že se jedná 100% o někoho jako z Ukrajiny, jo. Byl tam lehký nádech té ruštiny, jako já mám perfektně rusky, já jsem ucákovo dítě, jo. Takže já jsem maturoval z ruštiny. Takže jako a teď jsem jako vyzíval tohleto a teď jako začal být jako velký tlak a nátlak jako. A co mě šokovalo, já jsem pak už utíl, protože i na mě teda jako, ať si myslím, že jsem výřečný a poměrně chytrý člověk, tak mě to teda jako tak jako deprimovalo, že jsem to už pak vypínal. A oni mi volali pořád, každý 5 minut. A on mi říkal, já ti budu volat a tohleto a tamhleto. Obrovský tlak, který si myslím, že je lecterý člověk, jako, nevydrží. A pošle tam prostě nějaký peníze, jenom aby měl klid, jo.
0: Dobře.
1: A teď pozor, co se nastalo, co stalo, se, jo, pardon, ještě vám to dopovím, jo. Co mě šokovalo. Upozornili jsme na to se synem, na Facebook jsme napsali. Detaily jsme všechno popsali, víte, jakou jsme dostali odpověď.
0: Jakou?
1: Že ta firma dělá všechno, že všechno v pořádku, že ta reklama bude puštěna dál.
0: Jasně. A díky moc za tuhle zkušenost, hustý. Martine, děkujeme moc, že jste se s náma podělil. Prostě je to další ukázka toho, že člověk musí být ve střehu jako opravdu vždycky a všude.
2: Díky, Martine.
0: Díky moc. Tak. Děkujeme za váš příběh.
1: Já vám moc děkuji za to, co tam říkáte a že ty lidi na to upozorňujete.
0: Děkujeme.
1: To děláte.
0: Děkujeme, Martine. Naschledanou.
1: Mějte se hezky, pánové. Naschledanou.
0: Přátelé, než dostane ještě Petr slovo, teď během toho, co jsme si povídali s Martinem, byla obrovské množství telefonátů jako ve frontě sem do rádia. Tak 257-403-9, jestli se chcete zapojit zkušeností nebo otázkou, volejte teď. 257-403-9, no a Petře, váš názor na Martina.
2: No, bohužel je to docela typický. Já jsem řešil v tomhle týdnu a v minulém týdnu dva příspěvky na LinkedInu, které byly přesně tohodle duchu, čili známá osobnost, inzerát a lákání na investice. Taky jsem nahlásil ty inzeráty, nebo respektive ty posty, nahlásil jsem i ty podvodní profily a skončil jsem úplně stejně, čili jako, že jsem dostal odpověď, že i po eskalaci, že ty příspěvky nebudou stažený.
0: Dostáváme se do situace, kdy se musíme postarat prostě o sebe sami. Jako nikdo jiný to za nás neudělá, že?
2: No, přesně tak to vypadá. Jako ty banky si myslím, že se nám snaží dost pomáhat a nemůžou nás jako vždycky zachránit 100%, ale hodně jsme zodpovědní sami za sebe.
0: Tak další telefonát, tady je Frekvence 1, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Tak, co máte na srdci? Já jsem Ondra, se mnou je tady Petr.
3: Mně se tady to stalo. Já jsem přišel o nějaký peníze, ale naštěstí jsme to zachránili, že banka věděla, kam to jde. Policie to vyřešila taky, kam to jde. A peníze zablokovali na tom jeho účtu. A já si myslím, že byste měli říct těm lidem, že vlastně, co jsem teda já byl svědkem, že tady to vůbec banky nedělají. Že nějaký, aby volali, že jsou problémy s účtem a tady to. Že prostě oni to dají vědět jinak, jako že nebude volat odpoledne, večer a tady to. A poradit těm lidem, že by měli mít denní limit, teda.
0: Rozumím, aby to nemohli převést. Prostě je ochrana sám před sebou.
3: Ano, já jsem si dal denní limit 10 tisíc a prostě můžou kdykoliv, že ho zvednout na telefonu, tady to k příběru, ale nechal jsem ho teď 10 tisíc a takže mi ukradli vlastně 10 tisíc, jakoby.
0: Jasně, a to člověk rozdýchá.
3: Ano.
0: Super, děkujeme za tenhle příběh a za tuhle zkušenost.
3: Těm lidem a takovýhle to... Já nevím, no.
0: No právě jste jim poradil, právě vás slyšela na frekvenci jedna celá republika, takže právě jste to udělal za nás.
3: Takže děkuju moc.
0: My děkujeme.
3: Ať se lidi dávají pozor. A opravdu tady ty telefony ať vypínají, jako...
0: Je nám to jasné.
3: Ta banka se chová jinak, jako nebudou volat. Máte problém s účtem. Budou to řešit s váma přímo.
0: Děkujeme moc za toho telefona. Děkujeme.
3: A lidi ať si dávají pozor.
0: Naschledanou,
3: dobrou noc.
0: Dalo by se říct, že 10 000 pryč je vlastně happy end v takovémhle případě, že?
2: Tak, je to školné potom.
0: Tak, poslední telefonát. Máme minutu a půl do konce večerního pokecu. Frekvence 1, dobrý večer.
4: Dobrý večer. Já reaguji na tu vaši diskuzi. Mně se zase stalo, že existuje telefonát taky v ruským jakoby jazyce, není to úplně Čech, který vám zavolá, že je z nějaký společnosti a že máte někde nějakých 160 000 a že vám pomůže ty peníze vybrat a že si máte stáhnout aplikaci. A když jsem ten telefon položila, že zavolám za chvíli, tak ta aplikace byla vlastně sdílená poloha, teda obrazovka.
0: Mm-hmm. Jasně.
4: Jo? A tohle ten člověk vám volá prostě několikrát za týden, prostě volá, žena dokonce volala, jo, že máte prostě někde nějaký uložený peníze prostě a že vám je pomůže vybrat a blablabla.
0: Absolutně neodbitný.
4: A to
0: bylo
4: opravdu otravný.
0: A neodbitný, ano, prostě otravný, nemůže se toho člověk zbavit.
4: Ne, minimálně 2 roky jsem blokovala každý druhý číslo, začíná to většinou dvojkama nebo sedmičkama. Jo, a prostě vždycky je to nějaký cizí jakoby člověk, jako s cizím jazykem a tvrdí vám, že máte někde v nějaký bance prostě peníze.
0: Děkujeme i za tenhle názor a za tuhle zkušenost. Díky, že nám pomáháte varovat ostatní. Hezký večer.
4: Jasně.
0: Děkujem.
4: Tak hezký večer. Naschledanou.
0: Mám pocit, že tohle vysílání by teoreticky jako Petře nemuselo nikdy skončit, protože těch příběhů, a je to vidět, jsou mezi náma jako stovky.
2: Bohužel.
0: Tak teď už je jako opravdu 10 večer, tak poslední 3 rady Petra Hrůzy, jak nepřijít o peníze a neposlat je finančním šmejdům.
2: Nenechávejte se dostat pod tlak, takže když po vás někdo chce, abyste spěchali, nepospíchejte. Ověřujte si informace, ověřujte si lidi, kteří vám volají a ideálně z nezávislých zdrojů a věřte svojí bance, ona se vám fakt snaží pomoct a zachránit ty peníze, takže vaše peníze nenechá jen tak ukrást.
0: A já k tomu přidávám. Když to bude skutečná banka, ověří se mi do aplikace. Mm-hmm. A když to bude skutečná banka, nebude mít problém, že zavolám zpátky.
2: Přesně tak.
0: Když to bude skutečná policie, nebude mít problém s tím, že zavolám na linku 158.
2: Je to tak.
0: Tak, přátelé, držíme vám palce, ta doba je drsná a vypadá to, že na to budeme sami. Prostě, no. Je to tak?
2: Já si myslím, že jako ta odpovědnost toho daného člověka je to nejsilnější, jak tomu podvodu předcházet.
0: Petr Hrůza. Petře, děkuji moc.
2: Díky moc, hezký večer.
5: Večerní pokec. 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Středočeši mají ve vodě olovo. Vodárny už podávají trestní oznámení na neznámého pachatele. Sněmovna se chce v úterý sejít kvůli vyslovení nedůvěry současné vládě. A stovky Severočechů najdou práci na železnici v Ústeckém kraji. Láďa Jakub s dalšími informacemi. Středočeši stále nesmí pít svou vodu. Jde o uživatele vodovodu v okolí města Odulená voda v okrese Praha Východ. Je v ní hodně olova. Omezení používání vody z vodojemu by v lepším případě mohlo trvat několik dní. Týká se to 15 000 lidí severně od Prahy. Vodárny tam mají 21 náhradních cisteren, jak řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
7: V současné době je zasaženo touto událostí zhruba 15 000 obyvatel středočeského kraje. Úplně přesné číslo neznáme, nicméně víme přesně, že se jedná o 5133 odběrných míst, to znamená 5133 vodovodních přípojek, z nichž 4726 jsme hned informovali prostřednictvím SMS, u těch ostatních nemáme ve smlouvě telefonický kontakt.
6: Vodu stále nejde použít k pití ani na vaření. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě už podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní množství zjistili v 16 z 36 vrtů, 14 jich odstavili. Sněmovna se sejde v úterý ve 14 hodin k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. O svolání schůze informoval předseda sněmovny Tomio Okamura. Čeká se, že jednání bude pokračovat ve středu. Premiér Andrej Babiš na záměr opozice pro Českou televizi řekl, že se na schůzi těší.
8: Já se na tu schůzi strašně moc těším. po delším čase vystoupím ve sněmovině a aspoň lidi se dozvědí tu pravdu, ne ty lži opozice. Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře.
6: Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů. Koaliční poslanci to považují za předvolební gesto. Stovky Severočechů možná najdou práci na železnici. Schání je firma RegioJet v Ústeckém kraji, kde bude tato společnost nahrazovat.

0: hostským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března. 27-letý zadák Wolverhampton se po drobných zdravotních problémech z minulých dní už cítí líp a měl by být k dispozici na sobotní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů doma proti Chorvatsku.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Sobota bude ukázková, čeká nás babí léto, ráno ještě místy mlhy, ale přes den počasí na výlet. No a teploty od 16 do 22 stupňů, nejvíc bude na jihu Čech a na jihu Moravy. Na horách pak čekáme od 12 do 16 stupňů Celsia.
2: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
3: 4 minuty po 22. Přátelé, dobrý večer. Show Konečně pátek pokračuje dál. Co pro vás mám? Tak jeden skvělý živý koncert Lucie. Už za malý okamžik si z něj něco zahrajeme. Potom jednu hudební novinku, na které se podílel Roman Procházka z Divokýho Byla. A je to song pro novou pohádku, která půjde do kin. Tak jsem zvědavý, co na ní řeknete. No, taky to nejlepší z dnešních velkých hlav. A taky si probereme jednu zajímavost k písničce slovenské zpěvačky Kristýny. Tak jdeme na to. Další 60 minutovka Show Konečně pátek startuje právě teď.

erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Imagine Dragons, frekvence 1 a teď vás vezmu za živou muzikou, přátelé. Pátek co pátek, tuhle dobu se snažím hledat zajímavá živá hudební vystoupení, protože jedna věc je muzika z CDčka nebo jaký skupina zahrála ve studiu a druhá věc je, jak to zní potom na koncertě. Tak podíváme se za Českou Lucií a vrátíme se o 24 let zpátky do 12. listopadu 2002, kdy Lucie měla obrovský koncert ve Státní opeře Praha a odehráli tam výjimečný živý koncert za doprovodu symfonického orchestru a sboru Bambini di Praga a celé řady opravdu zajímavých hostů, třeba jako Lenky Dusilové, houslisty Jaroslava Svěceného a dalších. A ty písničky, všechny, které od Lucie znáte, získaly pro tuhletu výjimečnou událost ve Státní opeře speciální aranžmá pro akustické symfonické provedení. A potom ten záznam dokonce vyšel jako dvojcédéčko. Tak vracíme se teď společně do roku 2002. Je 12. listopad. Vy jste společně se mnou v Pražské Státní opeře. Jsme společně na koncertě. A právě teď začínají první tóny songu, který dobře znáte. Lucie, chci zas v tobě spát. Ale tentokrát trošku jiném symfonickém aranžmá. Pojďte si to užít, jsme Frekvence 1.

0: Legendární Bee Gees vám hrajeme na Frekvenci 1, ale teď z jiného soudku. Mám tady pro vás nový song. Nový song, který je ovšem filmový, přátelé. Ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a jsou pod ním podepsáni zpěváci Roman Procházka, což je kytarista a zpěvák Divokýho Billa, se zpěvačkou Marií Putnerovou. A tam já nevím, jestli ji budete znát. Ti dva spolu natočili písničku pro novou českou rodinnou fantazy Máma a táta jsou boží. Do kin tenhle ten film půjde 19. listopadu, ale písnička už je od tohoto týdne venku. No a právě zpěváků, spojení těchto dvou zpěváků je hodně nečekané, protože zatímco Roman Procházka patří bezmála, tři desetiletí k jednomu z nejpopulárnějších tuzemských folkrokových uskupení, tedy k Divokýmu Billovi, jeho pěvecká kolegyně Marie Putnerová se pohybuje spíš na alternativní a komornější scéně. Rozhodně to není popová holka, kterou by vám hrála rádia v Česku. Jo? Prošla Jablkoněm, Zvířetem jménem Podzim a tak dál a tak dál. Hodně spolupracovala s Petrem Ostrouchovem, Zuzanou Navarovou. No a pohybuje se v téhleté hudební sféře. No nicméně ti dva se společně spojili a v případě Romana Procházky to není vůbec první taková filmová pohádková tvorba. Protože jestli si vzpomenete na Princeznu zakletou v čase 2, tak tam už natočil i s Divokým Billem Temnýho krále. Roman Procházka, ale tam teda nutno říct, že si zahrála a zaučinkovala i celá kapela Divoký Bill. Ono to jako i Divoký Bill zní, co říkáte. No a ta nová písnička, kterou vám teď chci představit, je přeci jenom trošičku jiná. Je komornější, pojďte si ji poslechnout, no a 19. listopadu ji uslyšíte v kině ve filmu Máma a táta jsou boží. Tady je Roman Procházka, Marie Putnerová a Chtěl bych ti říct.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

0: bude i tady v show konečně pátek 10:45. Pojďte se zastavit u toho nejlepšího z dnešních velkých hlav. Měli pro vás kvíz. Přátelé velkých hlav, my s oblibou, kromě Mikeše, typujeme nějaký starý song podle nápověd. Tenhle song má 18 let.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: No tak to, začněme otázkou. Jani, kolikrát v životě jsi se stěhovala?
3: Mnohokrát ne.
2: Takže dajme tomu 6krát.
3: 6krát třeba.
2: Takže Jana názov té pesničky zažila už 6krát. Nemáte šajnu, co?
0: Ty na nás jdeš dobře.
2: Ta pesnička, vlastně ono, začíná tím nová životná kapitola.
4: Končím.
2: Ne.
3: Začíná.
2: A vlastně Jana to zažila 6krát názov té skladby doslova, teda tím pádom.
0: Jo, počkej, to je to Jana Kirchner a
2: co
0: Petr Habka.
2: Co se ti asi zdálo?
0: No, jo.
3: První noc nové bytí.
2: To je ono. No, přišli jste na to. Mikeši.
3: To je krásná písnička.
0: A pozor, moc krásný videoklip. Podívejte se na něj.
5: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě, jak lince ošoupaná.
0: Akorát já jsem řekl...
3: Habka a on to je Nohavica.
0: No, on to Habka napsal,
3: tak
0: ne?
3: Tak ty jsi to blbě řekl. Jo, nevím.
0: Možná, nejsem si jistý.
3: Radši si to ověřte.
0: Tak první noc v novém bytě, to už je známá věc. Ale víte co? Oni jsou i písničky o poslední noci ve starém bytě. Přesně takovou natočila, no možná to není ještě ani rok, Katka Marie Tichá. Tu písničku pomenovala Byt 66 a je to právě vzpomínka na byt, který opouštěla, když se stěhovala za svým novým klukem. Tak si ji pojďte poslechnout. Tady je na frekvenci 1.

Slovenská zpěvačka Kristýna a písnička Pri oltári. Hodně dramatický song o tom, že holku vlastně opustí kluk těsně před tím, než si řekli ano. Já jsem pátral, jestli tohle byl osobní příběh Kristýny, nebo jestli to má odpozorované, nebo jak to vlastně je. A našel jsem jeden rozhovor, kde to vysvětlovala. Odpovídala tam novinářovi na otázku a říkala: víte, písnička vznikla na text, který napsal Kamil Petaraj. Osobně jsem to nezažila, ale mám kamarádku, která tenhle příběh skutečně prožila a byla to síla. Pri oltáři tak není moje osobní zkušenost, ale moje kamarádka to prožila naplno a inspirovala mě k tomu, jaké zhruba mohly být její pocity. Opravdu jsem potřebovala čas na to, abych se vyrovnala s tématem a textem, o kterém Kamil Petaraj psal. Řekla zpěvačka Kristýna ve Slovenských rozhovorech. Tak takhle ono to je. Ale musím říct, že mým kamarádům se tohle stalo taky. Měli pozvánky rozeslané na svatby a najednou je 3 dny předtím, omlouváme se, svatbu rušíme. Já si říkám, tohle chce obrovské množství osobní odvahy, že si včas na poslední chvíli řeknete: tyjo, ale jako mě někdo něčeho tlačí, já vlastně nechci. Jako je pravda, že potom musíte čelit obrovskému množství otázek pozvaných hostů. Co se stalo, proč jste si to rozmysleli, ale lepší tohle, než skončit na celý život v manželství s někým, s kým vlastně to možná úplně necítí. Cítíte. Pokud jste takovou situaci zažili, klobouk dolů, opravdu za mě tohle chce odvahu. Ale vztahy jsou někdy složité a já pevně věřím, že ty vaše jsou v pohodě a že třeba mají větší happy endy než některé jiné. Tak vám držím palce, ať si páteční večer užijete, mějte se hezky, dobrou noc vám přeju, no a slyšíme se zase tady na Frekvenci 1 příští týden. Tak ahoj.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A po hodině opět Ládě Jakub. Vladimír Putin prý nepřipravuje válku s Evropou. Litva s Polskem připravují ale mezinárodní plán evakuace civilistů. A Evropská unie oznámila, že zahájila řízení kvůli unijnímu právu s Českou republikou. Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. Dnes to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Zároveň dodal, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva ruského hovořících obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních představitelů v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 22 čelí ruské invazi. Evropská komise oznámila, že zahájila řízení kvůli zpoždění při převedení 9 unijních směrnic do národního práva. V 6 případech bylo řízení zahájeno taky s námi, s Českou republikou. Řízení s Českem se týkají třeba směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou, snažší opravy elektrospotřebičů, evidence skutečných majitelů firem a jiných právnických osob nebo znečištění z průmyslových zařízení. Policie v Praze naháněla chodce a cyklisty. Při dvoudenní dopravní akci v metropoli, která byla zaměřená hlavně právě na řidiče elektrokoloběžek, cyklisty a chodce, rozdali policisti pokuty za víc než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhů. Další podobné akce mají následovat. Přívalový déšť na konci srpna v nově postavené knihovně v Turnově na Semilsku způsobil škodu za 600 tisíc korun, a to bez daně, a zničil přes 1840 knížek. O měsíc oddálil i její otevření, víc říká starosta Turnova Tomáš Hoke.
4: Dělalo se tam opatření, dělali se tam úpravy na dešťových pustích, které na té střeše jsou, a dál si tam o tom povídá projektant s zhotovitelem.
3: Turnovská městská knihovna Antonína Marka patří k nejstarší v České republice. Téměř 110 celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů promítne za 6 dnů filmový festival Finále. Jeho 39. ročník začal večer v Plzni. Většinu doprovodí delegace tvůrců. Premiér a předpremiér nabídne přes 20. Loni přišlo 16,5 tisíce diváků, meziročně o 500 víc. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší. Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů, aby se v případě krize část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V sobotu bude slunečno s teplotami od 16 do 22 stupňů. Nejteplej bude na jihu Čech a na jihu Moravy, na horách maximálně do 16.

0: Opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: To nejlepší z muziky.
2: Frekvence 1. I could stay awake just to hear.

erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Půlnoc, frekvence 1, zprávy.
2: Středočeši mají ve vodě olovo, vodárny už podávají trestní oznámení na neznámého pachatele. Sněmovna se chce v úterý sejít kvůli vyslovení nedůvěry současné vládě. A stovky Severočechů najdou práci na železnici v Ústeckém kraji. Láďa Jakub s dalšími informacemi. Středočeši stále nesmí pít svou vodu. Jde o uživatele vodovodu v okolí města Odulená voda v okrese Praha Východ. Je v ní hodně olova. Omezení používání vody z vodojemu by v lepším případě mohlo trvat několik dní. Týká se to 15 000 lidí severně od Prahy. Vodárny tam mají 21 náhradních cisteren, jak řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
3: V současné době je zasaženo touto událostí zhruba 15 000 obyvatel středočeského kraje. Úplně přesné číslo neznáme, nicméně víme přesně, že se jedná o

0: Jednání bude pokračovat ve středu. Premiér Andrej Babiš na záměr opozice pro Českou televizi řekl, že se na schůzi těší.
1: Já se na tu schůzi strašně moc těším. A po delším čase vystoupím ve sněmovně a aspoň lidi se dozvědí tu pravdu, ne ty lži opozice. Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře.
0: Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů. Koaliční poslanci to považují za předvolební gesto. Stovky Severočechů možná najdou práci na železnici. Schání je firma RegioJet v Ústeckém kraji, kde bude tato společnost nahrazovat na hlavních tratích České dráhy. Nábor nových pracovních příležitostí v Ústeckém regionu směřuje hlavně do Ústí nad Labem a taky do Mostu, kde budou mít základnu nový strojvedoucí i palubní personál. Potřebu budou od prosince i údržbáři. Ústecký kraj totiž vysoutěžil s RegioJetem historicky největší železniční zakázku s objemem přes 3,25 milionu vlakových kilometrů ročně. Žlutý dopravce nabídnutou cenou porazil České dráhy a taky Arrivu. A regionálnímu rozpočtu tím během 15-letého kontraktu ušetří přibližně 3 miliardy korun. RegioJet začne taky nově jezdit na rychlíkové lince z Prahy přes Havlíčkův Brod do Jihlavy a taky do Brna. I tam budou potřeba další ruce. Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března. 27-letý zadák Wolverhampton se po drobných zdravotních problémech z minulých dní už cítí líp a měl by být k dispozici na sobotní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů doma proti Chorvatsku.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Sobota bude ukázková, čeká nás babí léto, ráno ještě místy mlhy, ale přes den počasí na výlet. No a teploty od 16 do 22 stupňů, nejvíc bude na jihu Čech a na jihu Moravy. Na horách pak čekáme od 12 do 16 stupňů Celsia.

0: Jedna hodina. Frekvence 1. Zprávy.
1: A po hodině opět Láďa Jakub. Vladimír Putin prý nepřipravuje válku s Evropou. Litva s Polskem připravují ale mezinárodní plán evakuace civilistů. A Evropská unie oznámila, že zahájila řízení kvůli unijnímu právu s Českou republikou. Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. Dnes to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Zároveň dodal, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva ruského hovořících obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních představitelů v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 22 čelí ruské invazi. Evropská komise oznámila, že zahájila řízení kvůli zpoždění při převedení 9 unijních směrnic do národního práva. V 6 případech bylo řízení zahájeno taky s námi, s Českou republikou. Řízení s Českem se týkají třeba směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou, snažší opravy elektrospotřebičů, evidence skutečných majitelů firem a jiných právnických osob nebo znečištění z průmyslových zařízení. Policie v Praze naháněla chodce a cyklisty. Při dvoudenní dopravní akci v metropoli, která byla zaměřená hlavně právě na řidiče elektrokoloběžek, cyklisty a chodce, rozdali policisti pokuty za víc než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhů. Další podobné akce mají následovat. Přívalový déšť na konci srpna v nově postavené knihovně v Turnově na Semilsku způsobil škodu za 600 tisíc korun, a to bez daně, a zničil přes 1840 knížek. O měsíc oddálil i její otevření, víc říká starosta Turnova Tomáš Hoke.
2: Dělalo se tam opatření, dělali se tam úpravy na dešťových pustích, které na té střeše jsou, a dál si tam o tom povídá projektant s zhotovitelem.
1: Turnovská městská knihovna Antonína Marka patří k nejstarší v České republice. Téměř 110 celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů promítne za 6 dnů filmový festival Finále. Jeho 39. ročník začal večer v Plzni. Většinu doprovodí delegace tvůrců. Premiéra předpremiér nabídne přes 20. Loni přišlo 16,5 tisíce diváků, meziročně o 500 víc. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší. Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů, aby se v případě krize část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude slunečno s teplotami od 16 do 22 stupňů. Nejteplej bude na jihu Čech a na jihu Moravy, na horách maximálně do 16.
0: Frekvence 1. Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
3: Z muziky. Frekvence.
4: Say low.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, jasně mi bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, ty nevím.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Středočeši mají ve vodě olovo. Vodárny už podávají trestní oznámení na neznámého pachatele. Sněmovna se chce v úterý sejít kvůli vyslovení nedůvěry současné vládě. A stovky Severočechů najdou práci na železnici v Ústeckém kraji. Láďa Jakub s dalšími informacemi. Středočeši stále nesmí pít svou vodu. Jde o uživatele vodovodu v okolí města Odulená voda v okrese Praha Východ. Je v ní hodně olova. Omezení používání vody z vodojemu by v lepším případě mohlo trvat několik dní. Týká se to 15 000 lidí severně od Prahy. Vodárny tam mají 21 náhradních cisteren, jak řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
2: V současné době je zasaženo touto událostí zhruba 15 000 obyvatel středočeského kraje. Úplně přesné číslo neznáme, nicméně víme přesně, že se jedná o 5133 odběrných míst, to znamená 5133 vodovodních přípojek, z nich 4726 jsme hned informovali prostřednictví